wozu po malućku wszedł. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Dnes nás čeká v pořadu Na cestě představení CDčka a tak jedna pozvánka na muzikantskou akci. Budou to Horecké struny a začneme CDčkem. Album, ze kterého dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat písničky, není tak úplně novinkou. Vyšlo už na podzim roku 2020 a vydala ho pozoruhodná písničkářka Saša Nikličková pod názvem Zmačkaná žena. U poslechu pořadu Na cestě vás vítá a klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: 2.
1: Saša Nikličková je písničkářka z Mladoboleslavska. Doprovází se na akordeon, na který se naučila hrát sama. Je autorkou všech písniček, včetně Zmačkané ženy, podle které se celé album jmenuje.

Ve svých písničkách Saša Nikličková posluchače vezme do světa žen. Tematicky krouží kolem ženských radostí a strastí. Jak uvádí na svých stránkách, baví publikum šanzony dojemnými až uřechtání. Námětem další písničky je třeba Večírek v domově důchodců s názvem Advent.

0: Na folkovou scénu se vydala Saša Nikličková po úspěchu na folkovém notování. Je držitelkou autorské porty z roku 2021, získala i folkovou cenu písničkářka roku 2023. Kromě alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě představuju, vydala 6 let předtím debutové CDčko Kam nepřijde den. Saša je taky překladatelkou především komiksu. V muzice spolupracuje s manželem Láďou Koťátkem Niklíčkem, Slavkem Janouškem, kapelou Isara a dalšími.
1: Kam pak se spoděl?

Tak to byla písnička Katastrofická Saši Nikličkové z jejího alba Zmačkaná žena, které dnes v pořadu Na cestě posloucháme. V poslední době je Saša taky součástí kapely Mňau Mňau Band, se kterou rovněž sbírá úspěchy a která nedávno vydala první album.

Pokud vás písničky Saši Nikličkové zaujaly tak jako mě, můžete si CDčko Zmačkaná žena objednat v nakladatelství Galén, které album vydalo, anebo přes odkaz na stránkách www.niklickova.com. A taky třeba doporučuji najít si na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc záznam jejího koncertu u nás v rámci koncertních střed živě. Poslední ukázka z alba Zmačkaná žena se jmenuje Podprsenka.

A teď už nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc čeká pozvánka na jednu z prvních akcí pod širým nebem, a nejenom v našem regionu. Jsou to horecké struny, jejichž už 19. ročník se koná v Horce nad Moravou 22. a 23. května.

Začíná se v pátek od 18 hodin v areálu pod Kaštanem velkým jam sessionem pro muzikanty i nemuzikanty. Návštěvníci budou mít možnost spaní ve vlastním stanu přímo v areálu. Vlastní program pak začne v sobotu v pravé poledne v areálu na Sokolce. Jedním z vystupujících bude kapela BPT ze Zlína, která zahrála předchozí písničku Moře hoši. V Horce nebude chybět ani legendární tramská kapela THS Brzdaři.

Kromě BPT a Brzdařů vystoupí taky kapely Jakub Severní Morava, VSHD Dlouhá Loučka, Vítku Sextet Olomouc, Zajatci Odry, Arest, Bruntál Rymářov, Hudlaři Brno. A největším lákadem bude legendární banžista Marko Čermák a jeho kapela Pabírky.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec Humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
2: Já vás zdravím všechny a jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, již je vzhůru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Mám tady Humoriádu a musím říct,
3: hodil jsem na Leničku, Katou jsem hodil očku a že jo, víme.
2: Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
1: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
0: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoller je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. Jo. A, ano, byl to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem udělal bububut. Ty zlobivá číčo. No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Sice
1: já dojel jsem se tady
0: pořádku, tebe,
1: a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor. Večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádher, na francouzi to zašlo. Dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak... Některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude... řekl bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že... Ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá si rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidee nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citrónu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
2: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, jaký... Ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že se tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. Tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: Chlákoli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nasměj, ty.
0: Já si představuju, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom na vašem Kopeckém. Byste měl to debatu rozvíjet dál. Takhle jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Ne, co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náruči a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám. Prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš? Jo, chci se zeptat, jestli by si tr... A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to čtyři, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tady poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialové, ty Sklenčky a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Sklenčka a další. A nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo 731 800 900 a povídá si s námi dnes i Martin Zounar. Kdo je tam?
2: Dobrý den.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Patriku a zdravím srdečně pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Kterého mám strašně ráda jako herce, jako člověka. Díky. Jste fajn, fajn muž. A hlasuji, Patriku, prosím vás, pro Ačko. Mějte se hezky.
2: Děkujeme,
1: taky,
2: hezký
1: taky,
2: den,
1: děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den. David, dávám Bčko.
2: Dobře, dobře, Davide. Máte omyt.
1: Děkujeme za hlasování a přesouváme se s dalším telefonujícím. Kdo to je?
5: Ahoj chlapi, tady Danda Stachová.
2: Dobrý den.
5: Chtěl bych vás oba zdravím a děláte to skvěle. No a děkuji. Volím Luďka Sobotu.
1: Dobře,
5: Luďka Sobotu, volím.
1: Dobře, dobře.
5: Tak jo, mějte se krásně.
1: Na skvěle, děkuji. Zdravíme na západ. Kam teď? Dobrý den po telefonu.
6: Takže dobré odpoledne. Tady je Petr Stebec nad Metojí.
2: Aha.
6: Pozdravujím pana Zounara.
2: Děkuju.
6: Ale já jsem Boba Švarce.
2: Jo, dobře, děkuju.
1: Ano, a co
2: dáte?
1: Co dáte? Ano, Ačko, Bčko.
6: Ačko.
2: Děkujem,
1: dobře,
2: díky, naschle.
1: Zapisuju. Děkujem. Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
7: Klenoty Rivalten.
8: Profesor Šampír. Tak poslyšte, pozící, tak kolem čtvrté.
7: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
8: Výborně.
7: Klenoty Rivalten.
9: Tady Šampiánová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
7: Ano, zítra ve 4 hodiny, madam.
9: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
7: Buďte bez obav. Jste velice láskavá, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
9: Výborně, budu vás čekat v hale.
7: Děkuji, madam.
9: To je přesno.
7: Přesnost je ozdobou králů, madam.
9: Ozdobu králové, má.
7: Ano, tady.
9: A mohla bych se ještě jednou podívat?
7: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
9: Oh, já bych potřebovala jiný dekol, pohodem, kdybych se
7: samozřejmě
9: mohla
7: prosím, prosím,
9: převléknout,
7: samozřejmě,
9: kdyby to bylo
7: bez
9: ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout,
7: ano, ano,
9: že by to bylo ideální. Okay. Prosím, ano.
8: O, pane Rivalten, nemilý,
7: velice mě těší, pane profesore.
9: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
7: Je mi nesmírnou ctí, pane profesore.
8: Velice mě těší, prosím, posaďte se.
7: Děkuji.
8: Máme hezký den, což?
7: Ano, velice krásný.
8: Když se nám nepokazím, což?
7: Já doufám, že ne.
8: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
7: Já jsem obchodník, pane profesore.
8: To je taky dobrá vlastnost.
7: Já doufám, že se domluvíme.
8: Já taky doufám. Jenom bych nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
7: Pane profesore, já dost spěchám.
8: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
7: No, jako kluk jsem měl spalničky, ano, jestli vás to tedy zajímá.
8: A co, úpal?
7: Úpal ne. Vy ano?
8: Já ne, proč?
7: No, jen tak.
8: Kouříte?
7: Ano, děkuji, děkuji.
8: Kolik?
7: Jedna stačí.
8: Není?
7: Ne, myslím teď.
8: A co myslíte, má Carmen pravdu?
7: Která Carmen?
8: No, přece.
7: O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
8: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
7: Pane profesore, kdybyste se neurazila, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím. Ten tón.
8: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nesmíte brát vážně.
7: Vy jste veliký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
8: Celkem normálně reagujete.
7: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
8: Ale to mě nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
7: Já vám nerozumím.
8: To nevadí.
7: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
8: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
7: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci. Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne.
8: Tak lehké to není.
7: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné. Je to velice vzácné.
8: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
7: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
8: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
7: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
8: Nemusíte, mě stačí šek.
7: To mě úplně.
8: Mě tak.
7: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
8: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
7: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
8: Především se šetřit. Přijďte ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
7: Oh, vy jste velice laskavý.
8: A vezměte sebou ženu.
7: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
8: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
7: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
8: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
7: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
8: Prosím, co?
7: Že ruku líbám.
8: Komu?
7: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
8: Promiňte, já nemám paní.
7: A ta dáma, která tady...
8: No, vy myslíte vaši paní?
7: Mojí paní, já jsem vdovec.
8: Co? Co se jí stalo?
7: Umřela před 20 lety. Já jí dal náhrdelník.
8: Do hrobu?
7: Do hrobu, do ruky.
8: To co?
7: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu.
8: Klid?
7: Policii, zavolejte policii. Nechci.
8: Klid, prosím, klid.
7: Policii, zavolejte.
8: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
1: Humoriáda. Ta sklenčka, to, ano, tak jako, to není tak často, že by se tu v Okázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal
10: ano,
1: nějak?
10: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku. Jelikož já jsem měl krásnou instalaci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to z velký zážitek. Bratra mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra teda, a Ondra Vetchý a Pavel Kříž. Taková, byl to fakt studentská balada, prostě bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo si, a byl Ludvík Ráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes, říkal, vlcem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herctví o poslouchání a vycházení no. z toho druhého. Než začneš něco s tím dělat. Že?
1: No ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
10: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
1: Jo.
10: Ono, když to,
1: jako
10: to,
1: zapomenout když, na to, že hraješ a
10: no,
1: jenom
10: no to nehraješ, jo, tak si říká, že no. to ti režisér řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhej. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, tady, jo, no teď já ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co dít, co řekl. Ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám, je, když ty věci jsou, no.
1: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte se ten text. Jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo? Jako učil ses to dlouho?
10: Ne, to se nedá naučit.
1: Nedá.
10: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapy s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou, opravdu někdy máme věc, a teďka s Filipem Blažkem je úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že ty, já mám pocit, že si povídáme jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
1: Takže je to pak hezký
10: a musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
1: Ale.
10: No děláš zbytečný kraviny, no, prostě jsi rád, že a ono to z toho leze ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
11: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Martinem Zounarem, humoriádě.
2: Zdravím, zdravím.
1: Jdeme dál. Co tam máme? Vybereme?
2: Pozor. Já tady vidím, prosím tě. Já tam mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam ano.
2: Nálovský Karel Šíbor, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano.
2: Ano, na ano, stanice, to byla ano. Pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka na natáčení před 14 dny, ještě než byla narozený, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil, bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a
1: co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které ano. jsem, tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je jako, no to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnalo.
3: Říká, chutnalo, ano, říká, dej mě to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jaký je, Martinku, pojď.
2: A já vařím diváci,
3: ne, vaříš se mnou na diváky. Já jsem tady.
2: Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně.
3: Ano, jsem.
1: A ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou,
2: no,
1: ty to umíš.
2: No jo, tak jako, já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima vařečky, 100 dílů, pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo, no, ale to je strašně, ale víš, co to ještě zaplat, mám, že teďka už vaří opravdu kuchaři
1: ano.
2: A já jsem jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal a koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Polorek Zdeněk. Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, ano. Že jsem byl moderátorem, nikoli v kuchařem, i když u mě by ses opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, ano. Josef Náhlovský, Karel Šíp, teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
4: Můžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, paní. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
5: Jo, Česká atomová? To, paní, to mají zase Češi na půl s nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká atom Paťa. Boty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
4: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
5: Jo, takže přímá linka Temelín Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam nošen.
4: Kouknou, paninko.
5: No.
4: Jdou sem.
5: No.
4: Hejte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
6: Tak pojďte sem, no. Taky mám takový návod. Hejte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všecko na jednu fleku, co vy na to?
5: No tak podívejte, kuci, nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no. Prátru, helejte, česká holka na ruském kole. Rostoupte si, pánové a dámy. Ale roztočíme kola a už se to točí. Už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečna neblinká. Rostoupte si všichni kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo? No, hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně. No, pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budeme povídat, hezký ono to není.
7: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
5: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmuciklend.
4: Šmuciklend, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Šmuciklend.
7: Franto, pojď sem, dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co to by si vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ,
1: ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfoře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, ty blázne, ale pozor, on hrál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Tak víš, co to všecko, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá ta parta jela. Hele, to byla, bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Byla ta zlatá éra.
2: To bylo, no, to bylo, no. To
1: takže
2: bylo,
1: je na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět, jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohle, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurně, kde je ta ženská, my jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra babi, ukažte to, už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebujeme.
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tady Josef Nálovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To je
2: no,
1: Ačko.
2: Jestli, ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli, taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná v divadle Scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04 Humor mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhlovský nebo Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounárem po telefonu. Vám,
3: dobrý den.
2: Co voláte?
4: Dobrý den. Já jsem z Rokycana, hlasuju Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju. Skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám, ať se vydaří. Děkujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo ho zoudala, protože je s ním prča.
3: Jo,
2: Ačko.
3: Ačko, děkujem.
2: Dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: To žere pudly nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: Přátelé, pudl dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh.
7: Ne, na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrá.
8: Ne, to ještě nemůžu.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: Na posezení.
7: Ne, na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní.
7: Takáně? Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No, ale tomu já potom nerozumím. V čem je užitečnost?
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagóny žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Z vás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám poslední špatný ty výstupní.
7: Hele, víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano, já jsem ekolog.
8: Vy jste ekolog, to je pravda.
7: Ne, ekolog,
8: to ekl, no.
7: Ekolog je špatný bytí, ano, ale to. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíz, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. Patárka chodila, mohla, že se bych jednula zbaštil.
7: Ne, green špíz, ale green peace.
8: Green peace,
7: no, jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Známe.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáček.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, jsme založili vás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v 10:30 jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká to, utíká, měli bychom se vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci. No tak vrátíme do hry, pozor.
9: Pozor.
2: Luďka Sobotu.
9: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Hlinomas, no jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor,
2: kdo to
9: umí. Krásně kreslil, pan Hlinomas.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na něj zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu Vašek Neckář,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, krásný. Jsme tady dělal úplně hudební doprovod.
2: Ale to prostě krásný Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
2: Na pionýrském táboře. Já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj. Furt,
1: koho máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honza Zlkavý, zdraví vás,
2: dobrý
4: Patriku
2: den.
4: I Martina,
2: Zolnera
4: a hlasuji pro pana Sobotu.
1: Dobře,
2: máte ho mít.
1: Taky děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
2: A já se těším.
5: Tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První řada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bombonku.
6: Děkuju. No.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím, jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím vás, pojďte trošku stichá.
5: Ticho.
2: Proboha.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je?
5: Tam, prosím tě, jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to ohromné schodiště, vidíš?
7: No, tak jaký ohromné schodiště? Buďte stichá, nerušte představení.
5: Promiňte,
7: normální schodiště to.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vidíš, to je. Ale to je úplnej obr.
5: Buď klidnej, to je voják. To je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak taky obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidné.
5: Ticho, ale... prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
6: No tak. Další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se. Uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady lékař, není tady někde lékař, prosím
7: není
5: vás.
7: Tu někde, není tu někde lékař?
5: Lékař.
6: Lékaře. Prosím, co pak se stalo?
5: Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obry.
8: Jen klid. Vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
5: Pojď. Myslíte, že to je vážně? Řekněte mi, co to je.
8: Vážné kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
0: Humoriáda.
1: Tak do opravdového divadla vás Martin Zounár určitě.
2: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie.cz, tam si najdete, kde hrajem. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase děčím.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Po opravě vodovodu na Žižkově ulici v Jihlavě musí technici ještě uklidit. Nákupy z asijských e-shopů od léta zdraží. Čeští hokejisté porazili na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Očekáváme oblačno, ráno i polojasno. Na severovýchodě a ve vyšších polohách se mohou objevit i drobnější přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Následky havárie vodovodu v Jihlavské Žižkově ulici odklidí pracovníci služeb města v pondělí. Kolem místa, kde potrubí prasklo, zůstaly nánosy bahna a písku. Poškozenou trupu se technikům podařilo opravit včera odpoledne. Zbývá už jen zasypat výkop a provést úklidové práce. Prout vody podle mluvčího služeb města Martina Málka poničil i zámkovou dlažbu.
2: Ta havárie byla opravdu velká, protože jestliže je normální průtok 120 litrů za sekundu, tak při té havárii jsme měli 200 litrů, to znamená, že 80 litrů každou sekundu teklo mimo potrubí. A co se týká stáří, tak to potrubí je z roku 1959 a je to šedá litina.
0: Za nákup hraček nebo třeba elektroniky z asijských internetových tržišť si lidé od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se tak bude muset za každou položku v nákupu odvést clo 3 eura.
3: Clo lidé zaplatí za všechny odlišné položky v objednávce, vysvětlila Silva Urbanová z celní správy.
4: Tři stejné poustra na mobil, tak za tu zásilku zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v té zásilce budu mít už pouzdro na mobil, ochranné sklo nebo nějaký obal, tak to už budou 3 položky a bude to 9 euro.
3: Zpočátku můžou být problémy se zpožďováním a zadržováním zásilek, připustil zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil.
5: Samozřejmě je tady dopravce, je tady osoba, která bude podávat celní prohlášení. To je poměrně dlouhý řetězec.
3: Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do EU, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Tři americké válečné lodě se pokusily proplout Hormuzským průlivem. Iránské revoluční gardy proti nim vyslaly rakety, drony i malé útočné čluny. Plavidla palbu opětovala a zasáhla řadu cílů na pobřeží průlivu. Americké námořnictvo tvrdí, že žádné z jeho lodí se nic nestalo. A vysoce postavený americký činitel televizi Fox News řekl, že incident neznamená obnovení války ani konec příměří, které platí od 7. dubna. Teherán ale obvinil Spojené státy z porušování příměří a útoků na civilní obyvatelstvo.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Trenérský tým musel změnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišli Češi o trénink kvůli díře v ledu. Mluví o tom hlavní kouč Radim Hulík.
6: Jsme dali systémové věci do rozbrusení. I jsme si udělali takový video s hráčema, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně na to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana. Hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně a nerozeberou si správně ten prostor po tom přehrání.
0: Na turnaji bude hrát Česko ještě zítra proti Finsku a v neděli se Švýcary.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teď mají 9 stupňů, v Moravských Budějovicích a Vatíně 7. Očekáváme oblačno, ráno i polojasno. Na severovýchodě a ve vyšších polohách se mohou objevit i drobnější přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Přidá se slabý severozápadní, později i severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na Vysočině se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme 4,5 minuty po 5. hodině. Krásné ráno začíná sváteční den, pátek 8. května. Slavíme konec druhé světové války. Její ukončení rozvede za chvíli pořad Bejvávalo a taky připomene narozeniny nápoje Coca-Cola. No a v Českém rozhlase Vysočina vám budeme taky hrát. Chystáme Leonu Machálkovou a po ní Vladimíra Mišíka s kapelou Blue Effect. Tak příjemný časný poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Krásné páteční ráno, máme svátek 8. května, teď je 5 hodin a k tomu 12 minut a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Kdy vlastně skončila druhá světová válka? 9. května, 8. nebo dokonce 7. Podpis kapitulace přiblíží teď pořad bejvávalo a taky přidá zmínku o volbě aktuálního papeže nebo o nápoji Coca-Cola, tak poslouchejte.
2: Vítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
4: The flags of freedom fly all over Europe.
3: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechů kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola.
5: Vzpomínám na ten podivuhodný den.
3: Loni zemřel Jiří Bartoška.
5: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
6: Abemus papam.
3: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
6: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prevost.
3: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
6: Leonem decimum quartum.
3: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků Sir David Attenborough má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.
1: No a za chvíli si v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina přiblížíme počasí dnešního dne pátku 8. května. Dobré ráno.

0: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, máme sváteční pátek 8. května, teď už je 5 hodin a k tomu 19 minut.
1: Počasí.
0: Havlíčkův Brod nebo Jihlava teď hlásí 9 stupňů, v Třebíči nebo při Bislavi máte 8, Vatín už Žďáru nad Sázavou a taky Velké Meziříčí udává 7 stupňů a v Telči a Černovicích je jen 5 stupňů Celsia. Dnes bude obloha většinou oblačná, ráno i polojasná s možností lokálních mlh. Více oblačnosti bude na severu a severovýchodě kraje a ve vyšších polohách, kde se mohou objevit i drobnější přehánky. Večer může oblačnost částečně ubývat. Naměříme 17 až 20 stupňů Celsia a povane slabý severozápadní, později severní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: 8. května si připomínáme den vítězství a konec druhé světové války v Evropě. O dosud nejtragičtějším světovém konfliktu si budu po 11. hodině povídat s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

Posloucháte sváteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. 6,5 minuty nás dělí od 17:30, tedy je 5:24 a ještě půl minuty k tomu. Jak už víte z našich zpráv, velká havárie na vodovodním potrubí komplikovala ve čtvrtek život obyvatelům, podnikatelům i institucím na Žižkově ulici v Jihlavě. Potrubí prasklo ve středu v podvečer a na chodník a přilehlou silnici se valilo opravdu velké množství vody s pískem a bahnem. Technici služeb města Jihlavy potom na opravách pracovali téměř celý čtvrteční den. Například k sousednímu domovu mládeže kvůli tomu musela městská společnost přistavit velkou cisternu. My jsme na místě natáčeli reportáž a tu uslyšíte krátce před 6:30 a potom ještě jednou pár minut před 8:30 v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Tolik jeden střípek z aktuálního dění v našem kraji. Celá Evropa dnes slaví konec druhé světové války. Máme sváteční den, pátek 8. května. Příjemný poslech našeho vysílání přeje Ivana Víznerová a za chvíli krátké zprávy.

0: Krásné sváteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Se zprávami je ve studiu připraven Jaromír Kulhánek.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si připomenou i čeští politici a zástupci armády tradičně na pražském Vítkově. Pietní akt začne v 10 hodin. Akce se zúčastní třeba prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. Ve větších obchodech si dnes lidé nenakoupí na dnešní svátek. Se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových, autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Trhovci dnes obsadí Havlíčkovo náměstí a přilehlou Svatovojtěžskou ulici v Havlíčkově Brodě. Součástí programu tradičního trhu řemesel bude i připomínka 770. výročí první písemné zmínky o městě. Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči aut s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než šoféři se slovenskou poznávací značkou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská komise s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu. Hokejisté Philadelphia s českým brankářem Danielem Vladařem prohráli i třetí zápas čtvrtfinálové série NHL. Flyers podlehli Caroline tentokrát na domácím ledě 1-4. Pokud Philadelphia neuspěje ani na počtvrté, v play-off končí. A ještě předpověď počasí. Očekáváme oblačno, ráno i polojasno. Na severovýchodě a ve vyšších polohách se mohou objevit i drobnější přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme ze silnic kraje ani z úseku dálnice D1 na Vysočině hlášené žádné nehody nebo aktuální dopravní problémy. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po krátkých zprávách jdeme dál. Včera byl hostem našeho dobrého dopoledne odborník a prodejce robotických sekaček Juraj Zeman. Pokud i vy přemýšlíte o pořízení robotické sekačky, možná si kladete otázku, jak vybrat tu správnou. S tím vám poradíme už za pár minut.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Zpěvačka Naďa Urbánková dospívala v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Je 5 hodin, k tomu 40 minut a 40 vteřin. Na co se zaměřit při nákupu robotické sekačky a podle čeho poznat, že právě pro vaši zahradu to bude ta pravá? I o tom mluvil včera v pořadu Dobré dopoledne odborník a prodejce robotických sekaček Juraj Zeman.
1: Velikost pozemku určitě. Zdůrazním velikost trávníku. Členitost nám hrá důležitou roli z hlediska kapacity, protože sekačka na celistvé ploše zvládne posekat trávník rychleji, než když je trávník rozčleněný na několik zón, případně jsou různý úzký průjezdy, takzvaný slepý střeva, různý záhonky, ostrůvky, bazény, kytičky. Objížděním tady těch zón sekačka ztrácí čas. Dále je důležité vzít úvahu, jestli trávník zavlažuji, jestli trávník hnojím, jaký typ trávníku mám, je hustej, řídkej, to vše nám ovlivňuje výběr robotické sekačky.
2: Já jsem si všimla, že výrobci často uvádí velikost plochy třeba do 1000 m² nebo do 3000 a podobně. Jak moc se na tyhle údaje dá spolehnout?
1: Každý výrobce má nějak definovanou kapacitu. V minulosti jsme byli zvyklí, že kapacita byla definovaná v metrech čtverečních na zhruba 24-hodinový interval. To znamenalo, že sekačka byla schopná udržet trávník v daný rozloze v režimu 24 hodin. To znamená, že jednou za den uřízla z každé stéblo trávy. Dneska jsme svědky situace, že výrobci nafukují kapacity, to akorát už k tomu nedoplňují, že ta jejich zvětšená kapacita není na 24 hodin nebo jeden den, ale je třeba na 2 dny nebo na 3 dny. Tím samozřejmě se nám znižuje kvalita sečení, případně sekačka nemusí danou plochu zvládat.
0: Máme pátek 8. května, dnes si připomínáme 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Hostem Dobrého dopoledne proto bude vojenský historik Eduard Stehlík. Jeho rozhovor s kolegou Jožou Kolářem poslouchejte po 11. hodině. No a za chvíli výhled na dnešní počasí.

0: Minutu po 6:45 dozněl v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina hlas zpěváka Stinga. Jdeme se podívat na dnešní počasí.
1: Počasí.
0: Máme pátek 8. května a pátek je to sváteční, tak nás určitě zajímá, jak je a jak bude. V Telči nebo Černovicích teď hlásí 5 stupňů, Vatín už Žďáru nad Sázavou a taky Velké Meziříčí udává 7, v Třebíči nebo Přibyslavi je 8 a Havlíčkův Brod a Jihlava mají 9 stupňů. To jsou ty aktuální teploty. Během dne bude obloha většinou oblačná. Ráno může být i polojasná s možností lokálních mlh. Více oblačnosti potom čekejte na severu a severovýchodě kraje a taky ve vyšších polohách, kde se mohou objevit i drobnější přehánky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty odpoledne 17 až 20 stupňů Celsia a povane slabý severozápadní, později severní vítr. Tolik počasí dnešního dne. Za malou chvíli se zeptáme, jestli naše makovičky pijí vodu z kohoutku. Počkejte si na to.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Máme 10 minut do 6. hodiny, posloucháte sváteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Teď je čas pro naše malé makovičky. Kolegyně Irena Šarounová se jich zeptá na vodu z kohoutku.
1: Makovičky.
2: Je lepší voda z kohoutku, anebo ta kupovaná?
3: Z kohoutku. Nemusíš platit pak.
4: Voda je i čistější, myslím. V kohoutku.
5: V kohoutku je lepší voda, protože se z toho líp pije.
6: A je to zdravější, protože v obchodu tam dávají ani něco jiného. Není to jenom voda a není to tak zdravý.
7: Lepší je placená, protože ta je čistá a ušetříš třeba stovku.
8: Je zbytečný jezdit pro vodu do obchodu, protože si můžeš napustit doma.
9: Lepší je z kohoutku, protože v té lahvi ležela ve skladu.
10: Je zbytečný si kupovat vodu ve plastové lahvi, protože to pak vyhodíme a skleničku jen umyjeme a dáme ji zpátky a dá se znovu použít.
11: Je to blbější pít z té lahve, protože když ji třeba otevřeš a necháš ji venku, tak ti tam může vlítnout včela anebo mucha a když toho se napiješ, tak ji můžeš spolknout.
0: Makovičky. Tolik naše malé makovičky. Za 8,5 minuty zjistíte, o čem bude dnes jednat prezident Petr Pavel s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Budeme o tom mluvit v 6 hodin ve zprávách a taky

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Prezident Petr Pavel bude na Hradě jednat s Babišem o cestě na summit NATO. Křižanov hostí kemp křesťanské organizace Royal Rangers. Americký ministr zahraničí Rubio jednal s papežem. Očekáváme oblačno, ráno i polojasno. Na severovýchodě a ve vyšších polohách se mohou objevit i drobnější přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře.
2: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovy v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: 800 členů organizace Royal Rangers je aktuálně na kempu v Křižanově na Žďársku. Koná se tam už po 27. a potrvá do neděle. Royal Rangers je křesťanská organizace pracující s dětmi a mladými lidmi. Na srazu pořádají sportovní turnaje, poslouchají přednášky a věnují se i duchovním činnostem. Podle hlavního vedoucího Karla Hautmana bude možná tento ročník v Křižanově z kapacitních důvodů poslední.
3: Vlastně jsme v areálu, který má kapacitu nějakých 450 lidí. My jsme díky stanům ho přifoukli na těch 780, 790 a začínáme se pohlížet po větších místech, které by nám poskytly větší prostor a možnosti rozvoje celého toho programu.
0: Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve Vatikánu jednal s papežem Levem XIV. Mluvili o situaci v Libanonu, Íránu nebo o konfliktech v Africe. Hovory se týkaly také Kuby. Ta kvůli americké blokádě a sankcím čelí nedostatku ropy, výpadkům proudu a humanitární krizi. Spojené státy ale zároveň posílají na Kubu pomoc, kterou na ostrově přerozděluje právě katolická církev. Sport. Fotbalisté portugalské Bragy s českým golmanem Lukášem Horníčkem si finále Evropské ligy nezahrají. V prvním semifinále sice porazili Freiburg 2-1, v odvetě v Německu ale prohráli 1-3. Bundesligový tým čeká v duelu o titul Aston Villa, která vyřadila Nottingham Forest. Ve finále konferenční ligy se proti sobě postaví Crystal Palace a španělský klub Rayo Vallecano. Počasí. V Třebíči a Košeticích teď mají 8 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 6. Očekáváme oblačno, ráno i polojasno, na severovýchodě a ve vyšších polohách se mohou objevit i drobnější přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni, přidá se slabý severozápadní, později i severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 za 78. kilometrem na úrovni Vojslavic. Stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A po přehledu zpráv přidáme i podrobnosti. Jak už od nás víte, z Žižkovu ulici v Jihlavě ve čtvrtek omezila havárie vody. Technici na opravě pracovali po celý den. Jaké komplikace to způsobilo lidem, to jsme zjišťovali a přiblížíme vám to zhruba za čtvrt hodiny v reportáži. Krásné sváteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné sváteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme pátek, ale sváteční pátek 8. května. Teď je 6 hodin a k tomu 11 minut. Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes se vrátíme k tématu, které překvapivě zaujalo mnoho z vás. Probereme takovéto nepříjemné, neustálé utírání kapiček z nosu, protivnou slabou rýmu.
2: Prostě, když vám teče z nosu, máte ucpané dutiny, probouzíte se s plným nosem a podobně.
1: Kdysi jsme to s vámi probírali, ale zůstalo mnoho dotazů, na které se nedostalo. A my chceme odpovědět aspoň této části z vás a přidat další zajímavé informace.
2: Proto vás zveme k poslechu dalšího dílu pořadu Vesele a zdravě, kde budeme řešit nenápadnou rýmu a vlhký nebo suchý nos.
1: To naše původní povídání na podobné téma najdete už teď na webu veseleazdravie.cz.
2: A my se na vás těšíme dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je teče mi z nosu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Krásné sváteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme pátek 8. května, 6 hodin a k tomu 16 minut.
1: Počasí.
0: Přidáme i další čísla. Havlíčkův Brod a taky Jihlava teď hlásí 9 stupňů. V Třebíči, Přibyslavi nebo Košiticích je stupňů 8. Náměšť nad Oslavou hlásí skoro jasnou oblohu a 7 stupňů. 7 je taky ve Žďáru nad Sázavou. 6 hlásí Velké Meziříčí a Telč, Černovice nebo Moravské Budějovice mají stupňů 5. Obloha dnes bude většinou oblačná. Více mraků hlavně na severu a severovýchodě kraje a taky ve vyšších polohách, kde se mohou objevit i drobnější přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty dnes 16 až 19 stupňů Celsia a povane slabý severozápadní, později severní až severovýchodní vítr. Tolik počasí, už za pár minut se budeme věnovat havárii na vodovodním potrubí v Jihlavské Žižkově ulici. Jak omezila lidi a co bylo příčinou, to od nás uslyšíte.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: 8. května si připomínáme den vítězství a konec druhé světové války v Evropě. O dosud nejtragičtějším světovém konfliktu si budu po 11. hodině povídat s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: věcí.
1: Divoký byl a jejich malování. Posloucháte sváteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme pátek 8. května a teď je 6 hodin a k tomu 21 minut. Velká havárie na vodovodním potrubí komplikovala ve čtvrtek život obyvatelům, podnikatelům i institucím na Žižkově ulici v Jihlavě. Technici služeb města Jihlavy na jejím odstranění pracovali téměř celý den. Například k domovu mládeže, kvůli tomu musela městská společnost přistavit velkou cisternu.
2: No, tak jako taková nějaká žlutá, tak jako trochu tekla, ale studená jenom a předtím netekla vůbec.
3: Nakonec i tekla, ale s ní jsme si i běhali kupovat vodu do byly a tak, protože byla pořád taková, jsme se bali pít.
4: Popisují studentky Elza a Aneta, že vodu si raději zajistili balenou. Služby města Jihlavy nicméně domov mládeže a jeho jídelnu napojili na velkou cisternu, aby zařízení nemuselo omezit provoz.
5: Držíme se jídelníčku, vaříme vlastně ta jídla, která jsme měli naplánovaná. Ta cisterna má kapacitu asi tuším 11 kubíků a ta voda z té cisterny je napojená přes vodovodní šachtu přímo do našeho vodovodního řadu.
4: Vysvětluje zástupkyně ředitelky střední stavební školy Milana Hlávková, že na celý čtvrtek se provoz podařilo zajistit a následně jsou už studenti o prodlouženém víkendu doma. Havárie nicméně omezila vedlejší základní školu Tomáše Garrigua Masaryka.
6: Nám nějakým způsobem zapojili přípojku vody, ale byli jsme upozorněni na to, že to bude zaklená voda. Takže jsme přistoupili na to, že nebudeme vařit, ale otevřeme školu. Rodiče skvěle zareagovali, buď děti neposlali do školy, zařídili si hlídání, anebo nám je teda poslali se svačinou a s pitným režimem.
4: Ředitelka školy Andrea Frolíková současně pro děti zajistila pobyt v družině, která je v jiné budově a voda v ní normálně tekla. Bytových domů na Žižkově ulici se havárie vyloženě nedotkla, nicméně lidé mohli pocítit změny v tlaku vody. Oprava potrubí navíc není zrovna jednoduchá.
7: Asi ta trhlina bude tak velká, že ta voda vyvěrala ven nahoru, čím se to tam všechno zasypalo. Navíc je tam i nějaký potrubí, který vůbec není zakreslený v mapě. Měly by tady být i datové kabely a podobně, takže opravdu musíme opatrně, aby jsme neudělali ještě nějakou další havárii.
4: Popsal na místě mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek s tím, že trhlina na skoro 70 let staré trubce má více metrů. Výměnou potrubí navíc práce techniků na Žižkově ulici nekončí.
7: Uklidíme jednak chodníky, jednak i přilehlou komunikaci, protože tady vidět, že se třeba bude muset spravit i zámková dlažba, kterou ty proudy vyplavily. Jsou tady velké nánosy písku a bahna, tak aby jsme to uvedli do původního stavu.
4: Oprava vodovodu si současně vyžádala i dopravní omezení, protože těžká technika zasahovala do vozovky. Frekventovanou Žižkovu ulici tak museli služby města osadit semaforem pro kyvadlový provoz. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Poslanecká sněmovna i Senát pořádají den otevřených dveří. Jaké prostory budou přístupné, řekneme společně s dalšími aktuálními zprávami už za 3 minuty, tedy o 6:30. Přehled nabídne Jaromír Kulhánek.
1: Český rozhlas Vysočina.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Poslanecká sněmovna i Senát pořádají den otevřených dveří. Návštěvníci uvidí prostory, které nejsou běžně přístupné. Třeba v Senátu je to hlavní sál nebo rytířská síň. Otevřený je dnes i Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který slouží úřadu vlády k reprezentačním účelům. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů se v Berlíně sejde se svým německým protějškem Johannem Wadefulem. Ministři spolu mimo jiné podepíší memorandum o pokračování činnosti česko-německého fondu do budoucnosti do roku 2037. Příští rok uplyne 30 let od podpisu deklarace, na jejím základě fond vznikl. Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna odtěžit usazeniny, jde o desítky tisíc kubíků. Po 14. hodině začne v bulharském Nesebaru cyklistické Giro d'Italia. Na startu 109. ročníku italské Grand Tour budou tři Češi. Třebíčský rodák Jan Hirt, který pojede už po deváté, a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Turnaj Pelhřimov Open dnes začíná v tamní hale základní školy Osvobození. Florbalový oddíl Spartak Pelhřimov klání pořádá pro všechny neregistrované hráče. Začátek je v 8 hodin. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme oblačno, ráno i polojasno. Na severovýchodě a ve vyšších polohách se mohou objevit i drobnější přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď v pražském směru dálnice D1 za 78. kilometrem na úrovni Vojslavic. Stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Před 81 lety spojenecká vojska osvobodila Československo od nacistů. Český rozhlas zaznamenal vzpomínky pamětníků z Jižní Moravy, kteří konec války a první dny míru zažili jako děti. Uslyšíte je za chvíli.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Naladěný máte Český rozhlas Vysočina, dnes sváteční, počasí pátku 8. května vykreslí za pár minut meteorolog. V Česku totiž dnes slavíme Den vítězství. Připomíná 81 let od porážky nacistického Německa. Většinu Jižní Moravy osvobodila spojenecká vojska už dříve, na přelomu dubna a května. Události, které se jeví jako dávná minulost, stále přetrvávají ve vzpomínkách pamětníků, i když někdy jsou trochu zkreslené.
1: Když šla ta fronta, tak my jsme byli, myslím, týden ve sklepě. Máma vždycky odskočila v nočních hodinách, něco uvařila a zase do sklepa, protože všude se střílelo.
2: Vzpomíná 97letý Josef Konečný z Vyškova. Konec války ho s rodiči zastihl v bývalé hájence mezi Tlumačovem a Kroměříží. Vybavuje si také, jak ustupující Němci vyhodili do povětří všechny kroměřížské mosty přes Moravu.
1: A to dřevo všechno plavalo směrem Kroměříž, Tlumačov na Pajedla, po proudu k Hradišti.
2: Pan Konečný mluví také o události z Lulče u Vyškova, o kterému později vyprávěli jeho kolegové, když se učil na tesaře.
1: Z těch tesařů jedna parta pracovala na Luleckém Martině, když Němci vyhodili muniční vagón, tak ta věž na Martině sfouknula jako papír na hřbitov.
2: Ve skutečnosti ale šlo o nálet sovětských letadel na německý muniční transport, uvádí na pravou míru historik Lukáš Lexa z Moravského zemského muzea v Brně.
3: Byl doslova napěchovaný různými trhavinami a ten výbuch rozmetal ty trosky toho vlaku a nádraží až 1 kilometr daleko. Opravdu byla to silná tlaková vlna a vznikl tam velmi hluboký kráter.
2: O tomto náletu se dochovalo svědectví jednoho z letců, gardového poručíka Kumskova. Zapsané je v knize Osvobození Jižní Moravy v roce 1945.
4: Při třech útocích jsme svrhli na nádraží 212 kusů bomb od 2,5 do 100 kilogramů. Potom jsme kanóny a kulomety zasáhli lokomotivu, která se snažila odjet. Vagóny explodovaly strašlivým výbuchem.
2: Příchod Rudé armády do Křenovic na Vyškovsku zasáhl do života tehdy 10leté Jany Flachsové.
5: Nás vystěhovali z našeho domu, protože tam přišla ta Koněvova armáda za naším domem. Tam si oni udělali ležení. Spustili ti vojáci všechno, jo. Tak jich ostříkávali, aby byli čistí stříkačko a tak. A to velení si vybralo ten náš dům. Řekli nám, ať voden jdem pryč.
2: Lukáš Lexa ale pochybuje, že by šlo o armádu maršála Koněva.
3: Byly to jednotky pod velením maršála Malinovského. Mohl tam být nějaký třeba generál, kterého si ti místní lidé zaměnili, ať už za maršála Malinovského Koněva nebo nějakou jinou osobnost, jejíž jméno jim utkvělo potom v paměti.
2: Zhruba po týdnu vojáci z Křenovic odtáhli. Jana Flachsová na ně má i úsměvnou vzpomínku.
5: Jak jsem šla tím ležením mezi těma vojákama, tak jeden mě dal hodinky. Druhý mě jich zebral a dal mě housle. A než jsem došla na konec toho ležení, tak jsem přišla domů z homolí cukru. Říkala jsem, mami, tati, já mám cukr. A oni mě tenkrát řekli, no to přinesla to nejcennější, co zmohla.
2: Uzavírá své vzpomínání Jana Flachsová. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina přeje všem časným posluchačům krásné sváteční ráno, je 6 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: No a jaké počasí bude dnes a také v sobotu a v neděli, to se budu ptát meteoroložky Andreje Kvapilové. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Začněme teď, jaké počasí vládne Vysočině, jaké jsou teploty?
2: Tak teploty se nám teďka aktuálně pohybují od 9 do 5 stupňů, vane nám k tomu vítr slabý, severních směrů a oblačnost je spíše více v té severní části kraje, naopak v té jihovýchodní části kraje máme oblačnost zmenšenou.
0: Jak to bude během svátečního dne?
2: Tak převážně bude ta obloha taková oblačnější ráno a ze začátku dopoledne, hlavně v té jihovýchodní části kraje, ta oblačnost může být zmenšená, více oblačnosti, hlavně teda v té na severu a severovýchodě kraje a v těch vyšších polohách. Tam se úplně nedá vyloučit i potom nějaké lokální přehánky, potom ale později večer by měly ty srážky začít ustávat a částečně ubývat oblačnosti, nejčastěji na polojasno, ty vyšší teploty očekáváme od 16 do 19 stupňů. Vádám k tomu bude vítr slabý, severozápadní, později se začne stáčet na severní až severovýchodní do 15 km za hodinu.
0: To jsme představili sváteční pátek 8. května. Pak následuje sobota, jaká bude?
2: Tak noc zahájíme s převážně malou oblačností, tam potom hlavně k ránu od jihu očekáváme přibývání oblačností, mohou se tam vyskytovat i ojedinělé mlhy, pravděpodobnější je to teda v údolích a přes sobotní den by mělo být spíše taky ta obloha taková oblačná, přechodně tam může být i polojasno, ráno se ještě mohou vyskytovat mlhy, pak odpoledne a večer se mohou i vyskytnout izolovanější přehánky a později večer a v noci nám ale té oblačnosti začne pozvolna ubývat. Ty nejnižší teploty od 7 do 4 stupňů, ty nejvyšší teploty od 18 do 21 stupňů a k tomu nám bude vát vítr slabý severních směrů do 15 km za hodinu.
0: Tak to je sobota, také dost mraků na obloze, ale teploty už o 2 stupně vyšší než teď v pátek. A mluvila jste o ubývání oblačnosti, znamená to, že neděle bude mít více sluníčka?
2: Ano, hlavně ze začátku tam čekáme malou oblačnost, přes den potom nám začne té oblačnosti trošku přibývat, ze začátku na polojasno, postupně spíš bude takové většinou oblačno, večer a v noci se nedá vyloučit i malá šance na přehánku, ty nejnižší teploty nejčastěji od 8 do 4 stupňů, ty nejvyšší od 20 do 24 stupňů a vád nám tomu bude vítr slabý, severovýchodní až východní, během neby se měl potom měnit na mírný jihovýchodní do 25 km za hodinu.
0: 3 volné dny nás čekají, nejslunečnější z nich bude a nejteplejší je neděle, ale bohužel žádný velký déšť, který bychom možná rádi viděli, se nechystá, jen nějaké přehánky. To předpověděla Andrea Kvapilová, děkujeme a přejeme krásný sváteční den, naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
0: No a na Českém rozhlase Vysočina pro vás chystáme české písničky. Bude tu Věra Špinarová, taky Jakub Smolík a taky přijde Jarda Hypochondra se svým dalším vtipem.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál a ve mně to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda? No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Označ se, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak až jdu pomáhat dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace taky, ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jardo, řekni for.
1: Tak for říkáš, no tak ve škole probírají děti povolání svých tatínků. No a Jaroušek říká, můj tatínek je pekař. A Anička říká, je můj tatínek je ředitel. A Vlastík říká, o, můj tatínek je doktor. No a přihlásí se Pepíček a smutně říká, můj tatínek je taxikář. A paní učitelka se zeptá, no a proč to říkáš tak smutně, Pepíčku? Vždyť taxikář je taky užitečné zaměstnání. No, když ona si maminka tenkrát zapomněla napsat číslo toho taxíku.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: To byla Věra Špirarová. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina za 3 minuty pozvou na běh pro paměť národa a přidají úspěch českých hokejistů na švédských hrách. A čas do 7 hodiny strávíme s písničkou Jakuba Smolíka Až se ti jednou bude zdát, tak příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: V Rejčkově na Havlíčkobrodsku se dnes koná běh pro paměť národa. Nákupy z asijských e-shopů od léta zdraží. Čeští hokejisté porazili na švédských hrách domácí výběr 3-1. Očekáváme oblačno, ráno i polojasno, na severovýchodě a ve vyšších polohách se mohou objevit i drobnější přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 19 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Běhu pro paměť národa se dnes můžou zúčastnit lidé v Rejčkově. Jde o místní část Dolního města na Havlíčkobrodsku. Akce je součástí seriálu celkem 19 běhů po celé České republice. Cílem je připomenout si lidi, kteří bojovali proti totalitním režimům. V Rejčkově startuje běh v 11 hodin a registrovat se bude možné ještě na místě.
3: V Rejčkově se letos poběží po 11. Podle jednoho z organizátorů Jana Kárníka lidé v minulých letech nejčastěji běželi za odbojáře Karla Půlce, kterého v lednu 1945 málem kvůli zradě spolupracovníků zatkli příslušníci gestapa. Půlec se ale odmítl vzdát a v Kobylím dole na břehu řeky Želivky se zastřelil. František Jirků, Český rozhlas.
1: Za nákup hraček nebo třeba elektroniky z asijských internetových tržišť si lidé od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se tak bude muset za každou položku v nákupu odvést clo 3 eura.
4: Clo lidé zaplatí za všechny odlišné položky v objednávce, vysvětlila Silva Urbanová z celní správy.
5: 3 stejné poustra na mobil, tak za tu zásilku zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v té zásilce budu mít už pouzdro na mobil, ochranné sklo nebo nějaký obal, tak to už budou 3 položky a bude to 9 euro.
4: Zpočátku můžou být problémy se zpožďováním a zadržováním zásilek, připustil zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil.
6: Samozřejmě je tady dopravce, je tady osoba, která bude podávat celní prohlášení. To je poměrně dlouhý řetězec.
4: Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do EU, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: 3 americké válečné lodě se pokusily proplout Hormuzským průlivem. Iránské revoluční gardy proti nim vyslaly rakety, drony i malé útočné čluny. Plavidla palbu opětovala zasáhla řadu cílů na pobřeží průlivu. Americké námořnictvo tvrdí, že žádné z jeho lodí se nic nestalo. A vysoce postavený americký činitel televizi Fox News řekl, že incident neznamená obnovení války ani konec příměří, které platí od 7. dubna. Teherán ale obvinil Spojené státy z porušování příměří a útoků na civilní obyvatelstvo.
2: Sport.
1: Hokejová reprezentace vyhrála na švédských hrách nad domácími 3-1. Švédové tak poprvé v sezóně evropských turnajů prohráli. Jednou se trefil Christian Reichl, 2 góly dal Michal Kovarčík, včetně toho na konci do prázdné branky. Přesto ale přiznal, že si představoval jiné utkání.
7: Tak výsledkově asi jo, ale pocitově vůbec. Musím říct, že jsem bojoval sám se sebou. Byl to pro mě těžký zápas, protože jsem s tím oslovoval jeden trénink. Já jsem rád, že jsem takovou minutu až dostal a vždycky je to lepší, když jste na tom ledě častěji. Ještě teď, když já to potřebuju teď do sebe dostat. Já jsem naposledy hrál zápas před 10 dnama nebo kolik, takže fakt těžký zápas, ale od té druhé třetiny se mi hrálo fakt dobře.
1: V prvním zápase na turnaji porazilo Švýcarsko Finy 5-4 po nájezdech. Právě tyto dva týmy budou soupeřem Čechů ve dvou víkendových zápasech.
2: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě teď mají 9 stupňů, v Telči a Černovicích 5. Očekáváme oblačno, ráno i polojasno. Na severovýchodě a ve vyšších polohách se mohou objevit i drobnější přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni. Přidá se slabý severozápadní, později i severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 na Vysočině se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře, dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásné ráno, začíná sváteční den, pátek 8. května, slavíme konec druhé světové války. Způsob jejího ukončení upřesní za chvíli pořad Bejvávalo a taky připomene narozeniny nápoje Coca-Cola. No a na Českém rozhlase Vysočina vám budeme hrát. Petr Spálený dodá Obyčejného muže a skupina Elán Vodu, čo ma drží nad vodou. Tak příjemný sváteční poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Máme 7 hodin a 13 minut, posloucháte sváteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Kdy vlastně oficiálně skončila druhá světová válka? 9. května, 8. nebo dokonce 7. Podpis kapitulace fašistického Německa přiblíží pořad Bejvávalo a přidá zmínku o posledním aktuálně sloužícím papeži nebo o nápoji Coca-Cola. Tak pojďme na to.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
3: The flags of freedom fly all over Europe.
2: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechů kola. Po nich dostal lektvar, později své jméno Coca-Cola.
4: Vzpomínám na ten
2: loni zemřel Jiří Bartoška.
4: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
5: Abemus papam.
2: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
5: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prevost.
2: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
5: Leonem decimum quartum.
2: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků se David Attenborough má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.

0: Krásné páteční ráno, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Máme svátek 8. května, den vítězství. A jaký ten sváteční den bude, co do počasí, to si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Nejprve údaj o čase 10 minut nás dělí od 7:30 a teď údaje o teplotách. Dukovany hlásí skoro jasnou oblohu a 10 stupňů. Havlíčkův Brod nebo Jihlava mají stupňů 9. Třebíč, Bystřice nad Pernštejnem a Velké Meziříčí udávají 8, Telč, Černovice 7 a Počátky nebo Svratou 6 stupňů Celsia. Dnes bude obloha většinou oblačná. Více mraků čekají meteorologové na severu a severovýchodě kraje a taky ve vyšších polohách, kde se mohou objevit i drobné přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů a povane slabý vítr severních směrů. Tak takové počasí nabídne pátek 8. května. V Křižanově se utábořily stovky lidí z křesťanské organizace Royal Rangers. Jaký mají program, to už se za chvíli dozvíte z naší reportáže.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: 8. května si připomínáme den vítězství a konec druhé světové války v Evropě. O dosud nejtragičtějším světovém konfliktu si budu po 11. hodině povídat s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem.

0: sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra, tentokrát osobně.
3: A pozor!

0: Křižanově na Žďársku se letos možná naposledy potkali příslušníci Royal Rangers z celé republiky. Organizace spojuje děti a mládež a vede je k životu v přírodě, zdraví, sociální odpovědnosti a ke křesťanským principům. Na svůj Ranger Camp vyrazili už po 27.
1: A řeknu pozor a písknu, jo? Pozor!
2: Pojď, Ondro, ještě! Pojď, dráky!
3: Ne!
4: Jako volejbal, ale hraje se se dvěma kroužky, teď oba dva dopadly do mé bezprostřední blízkosti.
5: Kroužky přes síť, hážete se, jak kdo udělá první chybu, prohrál.
4: Každé vymění jsou teda ve hře dva body, nebo jako...
5: Dva body vždycky. Tak jeden kroužek, jeden bod.
4: Vysvětluje mi jeden z těch zkušenějších hráčů, Vincent Červený.
6: Tato akce začala jako s původním názvem Ringo turnaj.
4: Z akce pro pár desítek dětí skoro před 30 lety se stala akce, kde 800 účastníků, vysvětluje hlavní vedoucí Karel Hauptmann.
6: A začali jsme přidávat další hry, soutěže, doprovodné programy, které by přitáhly děti, které ne úplně zajímá Ringo, ale chtějí se bavit, chtějí být spolu.
4: Takže tady teď je třeba i rytířský turnaj.
7: Náročný je to asi jako když člověk skáče, dělá blbosti a do toho ještě máchá jak šílený.
4: Takže dost, a je to i slyšet na tom, že hodně oddechujete za tím, co odpovídáte.
8: Máme štěstí, že na sobě nemáme železné brnění, to by bylo horší.
9: Pravda jest.
7: Vojtěch Trefný.
8: Jan Seidl.
10: Jsou to měkčený meče. Buď jednoruční, takže máme povolený kombinace jednoruční meč a štít, a nebo obouruční meč.
4: Pavel Svoboda má teda na starosti LARP tady.
10: Ano.
4: A mě dopoledne jsou sportovní, odpoledne a především večer vzdělávací a duchovní.
6: Měli by naplňovat zlatý zákon Royal Rangers a ten vlastně zní, ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mě. A je to o určité ohledu plnosti a respektu k druhým.
4: Protože areál Rangerům už malý, tak se napříště nejspíš přemístí do většího a opustí Křižanov. Daniel Zach, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné sváteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina. S přehledem aktuálního dění kolem nás je ve studiu Jaromír Kulhánek.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si připomenou i čeští politici a zástupci armády tradičně na pražském Vítkově. Pietní akt začne v 10 hodin. Akce se zúčastní třeba prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Ve větších obchodech si dnes lidé nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou prodejny na vlakových, autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Trhovci dnes obsadí Havlíčkovo náměstí a přilehlou Svatovojtěžskou ulici v Havlíčkově Brodě. K součástí programu tamního tradičního trhu řemesel bude i připomínka 770. výročí první písemné zmínky o městě. Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči aut s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než šoféři se slovenskou poznávací značkou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská komise s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu. Hokejisté Philadelphia s českým brankářem Danielem Vladařem prohráli i třetí zápas čtvrtfinálové série NHL. Flyers podlehli Carolině tentokrát na domácím ledě 1-4. Pokud Philadelphia neuspěje ani na počtvrté, v playoff končí. A ještě předpověď počasí. Očekáváme oblačno, ráno i polojasno. Na severovýchodě a ve vyšších polohách se mohou objevit i drobnější přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici 387 v Koroužné na Žďársku pokračuje sanace nestabilního svahu. Řidiči proto musí využívat objízdnou trasu, která je tam vyznačená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po přehledu zpráv jdeme dál. Dnes si v rubrice Co v učebnicích nebylo povíme o appendixu. A jestli si myslíte, že je to totéž, co slepé střevo, za chvíli vás Martin Písařík vyvede z mírného omylu. No a do pořadu ještě písničky, bude tu Lenka Filipová a tohle je Bára, kapela Kabát.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Lenka Filipová a její věnování ve svátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. 9 minut už uplynulo od 7:30. No a prostor v našem vysílání teď dostane Martin Písařík a poupraví náš pohled na appendix.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že appendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že appendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Krásné páteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme pátek, ale svátek 8. května, tak dnes se nikam nemusíte. Budeme rádi, když zůstanete dobře naladění na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Za malou chvíli se našich nejmenších respondentů Makoviček zeptáme, jestli pijí vodu z kohoutku. Teď se ale společně pojďme podívat na to, jak je a jak bude.
1: Počasí.
0: Dukovany hlásí skoro jasnou oblohu a 10 stupňů. Havlíčkův Brod nebo Jihlava mají stupňů 9, Třebíč, Bystřice nad Pernštejnem a Velké Meziříčí 8, v Telči a Černovicích je 7 stupňů a Počátky nebo Svratouch mají 6. Dnes bude obloha většinou oblačná. Více mraků čekají meteorologové hlavně na severu a severovýchodě kraje a taky ve vyšších polohách, kde se mohou objevit i drobnější srážky. Večer bude oblačnosti ubývat na polojasno. Odpoledne naměříme 16 až 19 stupňů Celsia a povane je na slabý vítr severních směrů. Výhled na celé 3 volné dny, které máme před sebou, přidá meteorolog přesně za hodinu, tedy ve 8:45.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Sobotní vysílání představí Vincence Červinku, malíře Vysočiny. Poctivý, hrdý, zodpovědný člověk, který žil nenápadný život mezi prostými lidmi. Pomáhal těm, kdo to potřebovali, aniž by čekal odměnu. Nesklonil hlavu ani když mu šlo o život. Především ale šlo o život jeho vlasti, našeho kraje.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání přináší příběh Lidické Hrušně. 10. červen 1942 Lidice ovládla ohnivá apokalypsa. Uprostřed hrůzy stál strom, němý svědek běsnění. Všechno cítil, všechno vnímal. Nakonec i on byl zničen. Stalo se ale něco nevídaného. Vstal z mrtvých a stal se symbolem znovuzrození.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Ve svátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina teď uslyšíte hlasy dětí z mateřské školy. Kolegyně Irena Šarounová se jich ptala na to, jestli pijí vodu z kohoutku.
1: Makovičky.
2: Je lepší voda z kohoutku, anebo ta kupovaná?
3: Z kohoutku. Nemusíš platit pak.
4: Voda je i čistější, myslím. V kohoutku.
5: V kohoutku je lepší voda, protože se z toho líp pije.
6: A je to zdravější, protože v obchodu tam dávají ani něco jiného. Není to jenom voda a není to tak zdravý.
7: Lepší je placená, protože ta je čistá a ušetříš třeba stovku.
8: Je zbytečný jezdit pro vodu do obchodu, protože si můžeš napustit doma.
9: Lepší je z kohoutku, protože v té lahvi ležela ve skladu.
10: Je zbytečný si kupovat vodu ve plastové lahvi, protože to pak vyhodíme a skleničku jen umyjeme a dáme ji zpátky a dá se znovu použít.
11: Je to blbější pít z té lahve, protože když ji třeba otevřeš a necháš ji venku, tak ti tam může vlítnout včela anebo mucha a když toho se napiješ, tak ji můžeš spolknout.
1: Makovičky.
0: Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. O čem budou jednat, to uslyšíte za 8,5 minuty ve zprávách Českého rozhlasu Vysočina. No a do zpráv nás ještě doprovodí české písničky. Bude tu třeba Helena Vondráčková s Václavem Neckářem. Znám jednu krásnou zahradu, tak si ji hezky užívejte.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Prezident republiky bude na Hradě jednat s Babišem o cestě na summit NATO. Válečný pilot ze Žďárska bude mít pamětní desku v Belgii. Papež Lev XIV. Je přesně rok v čele katolické církve. Očekáváme oblačno, ráno i polojasno na severovýchodě a ve vyšších polohách se mohou objevit i drobnější přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 19 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře.
2: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Pamětní desku v belgickém městě Vetern bude mít rodák z Rožné na Žďársku Jindřich Beran. Československý stíhací pilot RAF padl v Belgii v roce 1940. Deska bude odhalená 12. května, tedy v den 680. výročí jeho úmrtí.
3: O památku Jindřicha Berana se stará jeho prasynovec Miloš Janeček. Napsal o něm knihu a inicioval loňské odhalení pamětní desky v Beranově rodišti. Před koncem roku ho skontaktovalo vedení radnice belgického Veternu s prosbou o pomoc při přípravě instalace pamětní desky v místě sestřelu letadla. Miloš Janeček by se měl slavnostního aktu zúčastnit i se svou rodinou. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Přesně před rokem zvolil sbor kardinálů Ludva 14. papežem. V čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustiniánů.
4: Abemus papam.
5: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny, často i ve své rodné angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev 14. v prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po čtyřech afrických zemích ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Íránu. A vyzýval taky k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev 14. dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté portugalské Bragy s českým golmanem Lukášem Horníčkem si finále Evropské ligy nezahrají. V prvním semifinále sice porazili Freiburg 2-1, v odvetě v Německu ale prohráli 1-3. Bundesligový tým čeká v duelu o titul Aston Villa, která vyřadila Nottingham Forest. Ve finále konferenční ligy se proti sobě postaví Crystal Palace a španělský klub Rayo Vallecano. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou a Moravských Budějovicích teď mají 8 stupňů, v Libici nad Doubravou 9. Očekáváme oblačno, ráno i polojasno, na severovýchodě a ve vyšších polohách se mohou objevit i drobnější přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni. Přidá se slabý severozápadní, později severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Silnice 347 mezi Světlou nad Sázavou a Josefodolem je pro veškerou dopravu uzavřená. Objízdné trasy tam jsou vyznačené pro osobní i nákladní vozy.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přežil zákopy první světové války, ale jeho sestru popravili nacisti. Za pár minut připomeneme osud spisovatele Ericha Marie Remarka, autora románu Vítězný oblouk, který vyšel v Německu před 80 lety. Ještě předtím si poslechněte Karla Gotta, skupinu Blondie. Příjemný sváteční poslech.
6: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné sváteční ráno, máme 8 hodin a 12 a půl minuty, pátek 8. května, den vítězství, který připomíná konec druhé světové války. Pro německého spisovatele Erika Mario Remarka ale války znamenaly celoživotní trauma i osobní ztrátu. Nacisti mu popravili sestru a jeho knihy pálili na hranicích. Teď se k jeho odkazu vrací nová audioknižní podoba románu Vítězný oblouk, který vyšel před 80 lety. Načetl ji herec Martin Price.
1: Hravik se natáhl na skálu a zavřel oči. Slunce se okamžitě proměnilo v zlatou, hřejivou pokrývku.
2: Remark se ale proslavil už o několik let dřív, když v roce 1929 vyšel jeho román Na západní frontě klid, stal se přes noc hlasem generace poznamenané první světovou válkou. Syrově popsal zákopy, strach i naprostou zbytečnost konfliktu. Během 3 let se prodaly miliony výtisků a už rok po vydání vznikla i filmová adaptace režiséra Louise Milestonea, oceněná 2 Oscary. Nacistům se ale takový obraz Německa nelíbil. Po jejich nástupu k moci v roce 1933 se Remark okamžitě ocitl na seznamu zakázaných autorů a o 5 let později přišel i o německé občanství. Režim z něj udělal literárního zrádce a jeho knihy veřejně pálil. Nacistům vadilo hlavně to, že Remark neukazoval válku jako hrdinské dobrodružství, ale jako děsivou zkušenost celé ztracené generace, ke které také patří. Nacisti se mstili i jeho rodině. Aniž by to spisovatel v té době tušil, jeho sestru Elfriede Scholzovou popravili za výrok, že Německo válku prohraje. Za podrývání morálky byla odsouzena k trestu smrti a popravena gilotinou. Tragický osud vlastní sestry, o kterém se dozvěděl až po válce, se pak hluboce promítl i do Remarkovy tvorby. Stal se jedním z impulzů pro jeho román Jiskra života. Tu také pro Van Hotbook načetl už před 6 lety Martin Mišička.
1: Věděl, jestli omdlel nebo jen usnul. Mezi jedním a druhým zmizely skoro všechny rozdíly. Hlad a vyčerpanost se o to už dávno postarali.
2: Erich Maria Remark napsal zhruba 15 románů a stal se jedním z nejčtenějších protiválečných autorů 20. století. Mezi další jeho známé romány patří 3 kamarádi, Černý obelisk, Nebe nezná vyvolených a samozřejmě už na začátku zmiňovaný Na západní frontě klid. Vůbec první německá adaptace režiséra Edvarda Bergera z roku 2022 se natáčela také u nás. Na Oscara byla tehdy nominovaná také řada Čechů a Češek. Za zvuk, masky i vizuální efekty snímek nakonec získal 4 Oscary v jiných kategoriích. Za kameru, hudbu, výpravu a nejlepší zahraniční film. Po válce se milovník rychlých aut do Německa už nikdy nevrátil. Žil střídavě ve Spojených státech a ve Švýcarsku, kde se usadil po boku hollywoodské herečky Paulette Goddardové, bývalé manželky Charlieho Chaplina. Zemřel v 72 letech na srdeční chorobu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Osmý den kapely Olympik na Českém rozhlase Vysočina. Máme 8. květnový den, státní svátek. Jak dnes bude?
1: Počasí.
0: Moravské Budějovice teď hlásí 12 stupňů, Velké Meziříčí 11, v Náměšti nad Oslavou je skoro jasno a 10 stupňů. Přibyslav naopak hlásí skoro zataženo, také 10 stupňů. 10 stupňů je i v Třebíči, Havlíčkově Brodě nebo Jihlavě, 9 stupňů hlásí Počátky, Telč a taky Bystřice nad Pernštejnem. Dnes bude obloha většinou oblačná, více mraků čekají meteorologové na severu kraje a ve vyšších polohách, kde se mohou objevit i drobnější přehánky. Večer potom bude oblačnosti ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty odpoledne 16 až 19 stupňů Celsia, povane slabý vítr severních směrů. Výhled na celé 3 volné dny přidá meteorolog za půl hodiny, tedy krátce po 8:45. No už za malou chvíli se v reportáži podíváme do Žižkovy ulice v Jihlavě, kde běžný život od středečního večera omezila havárie vody. Technici na opravě pracovali po celý čtvrteční den. Jaké komplikace to způsobilo v dopravě a taky lidem a školám v okolí, to jsme zjistili a řekneme vám to.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Pět a půl minuty před půl devátou doznívá na Českém rozhlase Vysočina písnička Xindla X Dřevo. A velká havárie na vodovodním potrubí komplikovala ve čtvrtek život obyvatelům, podnikatelům i institucím na Žižkově ulici v Jihlavě. Technici služeb města Jihlavy na jejím odstranění pracovali téměř celý den. Například k domovu mládeže kvůli tomu musela městská společnost přistavit velkou cisternu.
1: No tak jako taková nějaká žlutá. Tak jako trochu tekla, ale studená jenom a předtím netekla vůbec.
2: Nakonec i tekla, ale s ní jsme si i běhali kupovat vodu do byly a tak, protože byla pořád taková, jsme se bali pít.
3: Popisují studentky Elza a Aneta, že vodu si raději zajistili balenou. Služby města Jihlavy nicméně domov mládeže a jeho jídelnu napojili na velkou cisternu, aby zařízení nemuselo omezit provoz.
4: Držíme se jídelníčku, vaříme vlastně ta jídla, která jsme měli naplánovaná. Ta cisterna má kapacitu asi tuším 11 kubíků a ta voda z té cisterny je napojená přes vodovodní šachtu přímo do našeho vodovodního řadu.
3: Vysvětluje zástupkyně ředitelky střední stavební školy Milana Hlávková, že na celý čtvrtek se provoz podařilo zajistit a následně jsou už studenti o prodlouženém víkendu doma. Havárie nicméně omezila vedlejší základní školu Tomáše Garrigua Masaryka.
5: Nám nějakým způsobem zapojili přípojku vody, ale byli jsme upozorněni na to, že to bude zaklaná voda. Takže jsme přistoupili na to, že nebudeme vařit, ale otevřeme školu. Rodiče skvěle zareagovali, buď děti neposlali do školy, zařídili si hlídání, anebo nám je teda poslali se svačinou a s pitným režimem.
3: Ředitelka školy Andrea Frolíková současně pro děti zajistila pobyt v družině, která je v jiné budově a voda v ní normálně tekla. Bytových domů na Žižkově ulici se havárie vyloženě nedotkla, nicméně lidé mohli pocítit změny v tlaku vody. Oprava potrubí navíc není zrovna jednoduchá.
6: Asi ta trhlina bude tak velká, že ta voda vyvěrala ven nahoru, čím se to tam všechno zasypalo. Navíc je tam i nějaký potrubí, který vůbec není zakreslený v mapě. Měly by tady být i datové kabely a podobně, takže opravdu musíme opatrně, aby jsme neudělali ještě nějakou další havárii.
3: Popsal na místě mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek s tím, že trhlina na skoro 70 let staré trubce má více metrů. Výměnou potrubí navíc práce techniků na Žižkově ulici nekončí.
6: Uklidíme jednak chodníky, jednak i přilehlou komunikaci, protože tady vidět, že se třeba bude muset spravit i zámková dlažba, kterou ty proudy vyplavily. Jsou tady velké nánosy písku a bahna, tak aby jsme to uvedli do původního stavu.
3: Oprava vodovodu si současně vyžádala i dopravní omezení, protože těžká technika zasahovala do vozovky. Frekventovanou Žižkovu ulici tak museli služby města osadit semaforem pro kyvadlový provoz. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Poslanecká sněmovna i Senát pořádají den otevřených dveří. Návštěvníci uvidí i prostory, které nejsou běžně přístupné. Třeba v Senátu je to hlavní sál nebo rytířská síň. Otevřený je dnes i Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který slouží úřadu vlády k reprezentačním účelům. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů se v Berlíně sejde se svým německým protějškem Johannem Wadefulem. Ministři spolu mimo jiné podepíší memorandum o pokračování činnosti Česko-Německé fondu budoucnosti do roku 2037. Příští rok uplyne 30 let od podpisu deklarace, na jejím základě fond vznikl. Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna odtěžit usazeniny, jde o desítky tisíc kubíků. Po 14. hodině začne v bulharském Nesebaru cyklistické Giro d'Italia. Na startu 109. ročníku italské Grand Tour budou tři Češi, třebíčský rodák Jan Hirt, který pojede už po deváté, a debitující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Turnaj Pelřimov Open dnes začíná v tamní hale základní školy Osvobození. Florbalový oddíl Spartak Pelřimov klání pořádá pro všechny neregistrované hráče. Začátek je v 8 hodin. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme oblačno ráno i polojasno na severovýchodě a ve vyšších polohách se mohou objevit i drobnější přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď v pražském směru dálnice D1 mezi 87. a 64. kilometrem za Humpolcem. Silničáři tam při práci průběžně uzavírají odstavný pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Až na posledním turnaji Evropské hokejové tour v sezóně dokázal někdo hokejisty Švédska porazit. A byli to Češi, kteří zvítězili 3-1, i když s jednou pochopitelnou chybou. Ze severu Evropy vám to za chvíli přiblížíme.
1: Dobré ráno s Ivanou Wiesnerovou.

0: Ve svátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dospívala Marta Kubišová. Máme téměř 10 minut po půl deváté. Jaké počasí přinese dnešní den a další dva volné dny, to řekne meteorolog krátce po 9:15, tedy už za pár minut. Teď se ještě podíváme za sportem. Čeští hokejisté porazili na švédských hrách domácí tým 3-1. Švédové tak poprvé v celé sezóně evropských turnajů prohráli. Celkové vítězství mají ale i tak už jisté. Severané byli favoritem třeba i proto, že v sestavě měli 8 hráčů z NHL. Český národní tým se ale dobře na utkání připravil a dokázal omezit Švédy v tom, v čem jsou silní, hrát na velkém kluzišti. Povedlo se to i dobrým napadáním.
1: Máme to udělání tak, že když máme tu šanci, tak chceme to vytáhnout. Když máme tam daleko na tomhle velkém hřišti, tak tam nechceme propadat. Se mi zdálo, že jsme měli správné rozhodnutí, že když jsme tam šli, tak jsme jim narušovali tu rozehrávku.
2: Říká trenér Radim Rulík. K tomu všemu se přidal jistý výkon golmana Dominika Pavláta a dobrá práce při oslabení v přesilovkách. V jedné z nich nasměroval Česko k výhře Michal Kovařčík, i když si po ráně do vnitřní konstrukce branky musel počkat na potvrzení od videa.
3: Slyšel jsem ten zvuk vlastně, takový ten tupej zvuk toho bílého uprostřed, takže jsem byl se víceméně jistý, že vlastně takový ten tupej zvuk toho bílého uprostřed, takže jsem byl se víceméně jistý, že to byl gól, takže spíš kluci to řekli mě, že už to hlásil videokouš, takže už jsem věděl.
2: Snad jediným výrazným mínusem na hře českého týmu byl únik Asplunda při české přesilovce po chybě Adama Klapky na modré čáře. Jak říká trenér Rulík, Klapka se objevil v situaci, která pro něj není typicky přesilovková.
1: Ale tam je třeba na jeho obranu říct, že není to přesilovkový hráč na svým týmu, nehraje přesilovku a tudíž nemá takovou praxi, nemá takovou vyhranost v té přesilovce. My jsme ho tam zařadili, že bude v tom předbrankovém prostoru. Přes něj není vidět, ten golman nemá vůbec šanci. Došlo k tomu, že to zbytečně předržel tempu. Trošku bych se ho zastal v tom, že kdyby běžně hrál ty přesilovky, tak by byl vyhranější a byl by si v tom jistější.
2: Národní tým má skalp v této sezóně suverénních Švédů, ale to hlavní teprve přijde.
1: Směrem k mistrovství světa bychom si opravdu přál, aby jsme tu energii měli. No. Tam to bude nejdůležitější.
2: Na švédských hrách nastoupí Češi ještě o víkendu proti Finsku a Švýcarsku. Oba zápasy začnou ve 12 hodin. Z Engelholmu František Kuna, Český rozhlas.

0: Italština doznívá krátce po 8:45 a italskou písničku nahradí předpověď počasí s meteoroložkou.
1: Počasí.
0: Jitkou Kučerovou, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá právě teď v kraji Vysočina s teplotami a oblohou?
2: Na obloze je oblačnosti celkem dost, převládá takové oblačno až skoro zataženo, jenom Třebíčsko nebo řekněme ten jižního východní okraj Vysočiny, tam je oblačnosti aktuálně trošku méně, polojasno nebo dokonce i skoro jasno, to hlavně tedy na tom jihovýchodním okraji, jinak až nějaké to zataženo směrem dál na sever, severozápad kraje. Teploty jsou momentálně celkem vyrovnané kolem 10-11 stupňů, nejvíce je na Třebíčsku, tam někde až ke 14 stupňům Celsia. No a vítr fouká slabý zatím většinou a směr má severozápadní.
0: Kam se teploty dnes dostanou a možná mnohé taky zajímá, jestli dnes bude pršet?
2: Dnešek může mít v průběhu dne nějaké drobnější přehánky, ale ta pravděpodobnost není úplně velká, nicméně něco málo se objevit může, spíše takové izolovanější lokální přehánky postupně během odpoledních hodin hlavně a pokud tak v severní zhruba polovině Vysočiny, tam je ta pravděpodobnost trošku vyšší. Teploty dnes nejvyšší by měly být tak mezi 16 až 19, možná ke 20 stupňům Celsia právě na tom jihovýchodě nebo naopak severozápadě Vysočiny a vítr, ten by měl foukat víceméně slabý, ale přechodně někde může pofukovat i mírný severozápadní.
0: Teploty dnes tady pod 20 stupni a možnost, že bude zalitá zahrádka spíše v severní části kraje a to jenom někde. Pojďme se podívat na sobotu, na další den, jak to bude vypadat ten den.
2: Zítřek bude asi dost podobný tomu dnešnímu dni, alespoň pokud jde o oblačnost, převládat bude spíš větší kupovitá oblačnost, nicméně to zítřejší ráno třeba oproti tomu dnešnímu té oblačnosti může mít v průměru méně, takže ta zatažená obloha zítra snad ráno se moc často vyskytovat nebude, spíše nějaké průměrné oblačno, možná někde bude i taková průsvitnější vysoká oblačnost, tak až polojasno, potom přes den zase ta kupovitá oblačnost, podobně jako dnes a zítra oproti dnešku. Ta pravděpodobnost srážek je možná malinko nižší, ale i tak se mohou zase hlavně odpoledne a k večeru objevit opět jenom izolovanější přehánky, asi specifikovat, v které části kraje zítra moc nepůjde, ale řekněme, že zase naopak spíš v té jižní. No a pokud jde o teplotu, tak ty by zítra měly být o stupínek vyšší, takže do těch 20, možná 21 stupňů.
0: To byla tedy sobota, pojďme ještě stručně na neděli.
2: Neděle to už by měla být slunečná, bez pravděpodobnosti srážek a pokud jde o teploty, tak ty budou asi v neděli nejvyšší kolem 22-23 stupňů.
0: Výhled na 3 volné dny pro nás měla Jitka Kučerová, moc za to děkujeme. Mějte se hezky, krásný svátek, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Tolik tedy počasí prodlouženého víkendu. Užijte si ho nejlépe, jak to jde. Na Českém rozhlase Vysočina teď chystáme zprávy a po 9. hodině už vás bude svátečním dnem provázet kolega Joža Kolář, který si k rozhovoru v 11 hodin pozval vojenského historika Eduarda Stehlíka a tématem bude pochopitelně druhá světová válka, jejíž konec si dnes připomínáme. No a ještě drobné upozornění na začátku příštího týdne. Budeme opět rozdávat vstupenky do kina na seniorské představení. Tentokrát se bude jednat o nový český film Neporazitelní z prostředí českých parahokejistů. S přáním krásných volných dnů se loučí Ivana Víznerová.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pietní shromáždění u Kounicových kolejí v Brně připomene konec války a uctí památku obětí. Po opravě vodovodu na Žižkově ulici v Jihlavě musí pracovníci technických služeb ještě uklidit. Třinecký hokejista Petr Sikora podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL s Washingtonem. Teploty do 19 stupňů, oblačno, na severovýchodě a ve vyšších polohách se mohou objevit i drobnější přeháňky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Lidé v Brně si dnes připomínají 81 let od konce druhé světové války při pietním aktu u památníku vítězství nad fašismem v areálu Kounicových kolejí. Věnce k pomníku položí pamětníci, zástupci města a kraje, kteří uctí památku obětí války. Právě Kounicovy koleje totiž byly za okupace věznicí a popravištěm, upřesňuje mluvčí Brna Klára Opálková.
2: Kounicovy koleje sloužily v letech 1940 až 1945 jako věznice brněnského gestapa a shromaždiště transportů do koncentračních táborů. Prošlo tudy 170 tisíc vězňů a 1350 z nich zde přímo na dvoře bylo také popraveno.
0: Následky havárie vodovodu v Jihlavské Žižkově ulici odklidí pracovníci služeb města v pondělí. Kolem místa, kde potrubí prasklo, zůstaly nánosy bahna a písku. Poškozenou trubku se technikům podařilo opravit včera odpoledne. Zbývá už jen zasypat výkop a provést úklidové práce. Proud vody podle mluvčího služeb města Martina Málka poničil i zámkovou dlažbu.
3: Ta havárie byla opravdu velká, protože jestliže je normální průtok 120 litrů za sekundu, tak při té havárii jsme měli 200 litrů, to znamená, že 80 litrů každou sekundu teklo mimo potrubí. A co se týká stáří, tak to potrubí je z roku 1959 a je to šedá litina.
0: Rusko podle ukrajinského prezidenta v noci pokračovalo v útocích navzdory příměří, které sama Moskva vyhlásila. Volodymyr Zelenský řekl, že ruská armáda od půlnoci ostřelovala ukrajinské pozice na frontě a vysílala drony. Ukrajina podle něj na útoky odpovídá. Ruské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana od dnešní půlnoci sestřelila 264 ukrajinských dronů. Sport. Hokejista Petr Sikora podepsal 3letou nováčkovskou smlouvu s klubem NHL Washington Capitals. 20letý útočník bude bojovat o místo v prvním týmu. Teď je s reprezentací na švédských hrách a přiznal, že zahrát si rovnou NHL bude těžké.
4: To by možná sci-fi, ale určitě se budu snažit co nejvíc tam bojovat, ukázat se co v nejlepším světle a taková asi nejreálnější představa je, že na farmu asi by to směřovalo. Doufám, že mi to bude sedět menší hřiště, víc soubojů, takže určitě to bude náročnější, musím se dobře připravit a myslím si, že by mi to mohlo ještě více sedět. Počasí.
0: V Pelhřimově a Hubenově teď mají 9 stupňů, v Dukovanech 12. Očekáváme oblačno, ráno i polojasno. Na severovýchodě a ve vyšších polohách se mohou objevit i drobnější přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni. Přidá se slabý severozápadní, později i severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnici 387 v Koroužné na Žďársku pokračuje sanace nestabilního svahu. Řidiči proto musí využívat objízdnou trasu, která je tam samozřejmě vyznačená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krátce po 9. hodině vám všem přeji příjemné a pohodové sváteční dopoledne. Je pátek 8. května. Připomínáme si Den vítězství, konec druhé světové války v Evropě. Už jste si kousli do letošní čerstvé kedlubny? Můžete je zpracovat i jinak. Za chvíli vám Dáša Kubíková dá recept na karbanátky. S kedlubnou.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
5: A samozřejmě ani o svátečním dopolední nevynecháváme muziku. Elvis Presley nás čeká, ještě před ním No Name. Děkujem, že si tak se vám příjemně a pohodově poslouchá.

0: Klasická vzpomínka na Elvise Presleyho, 9 hodin 11,5 minuty, sváteční dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Když jede Český rozhlas za vámi, vždycky pro vás něco má. Třeba na výstavě Zahrada v Havlíčkově Brodě jsme nabídli výběr z našich jarních receptů a nechali vás hlasovat. Velký úspěch přitom sklidil tip na sírovo-kedlubnové karbanátky, které si proto opět připomeneme.
2: Když začnou dozrávat první kedlubny, jsou tak šťavnaté a voňavé, že se do nich člověk radostně zakousne jen tak. Kromě toho ale také přemýšlí, jak je dál využít, a tady už máme spoustu možností. U nás doma jsou populární kedlubny na smetaně nebo kedlubnová krémová polévka, ale když jsem narazila na recept kedlubnových karbanátek se sýrem, také mě natchnul. Sýrů použitelných do receptu je více, ale měl by to být každopádně některý z dlouho zrajících tvrdých sýrů. Dále budeme potřebovat jáhly, čerstvý špenát, vajíčka a koření. Předem si uvaříme 150 gramů jáhel, propláchneme je vřelou vodou, vysypeme do hrnce, osolíme a zalijeme dvojnásobným množstvím vody. Přikryjeme pokličkou a uvaříme do měka. Zatímco chladnou, nastrouháme si na hrubém struhadle asi 4 mladé kedlubny. Nasekáme 5 deka špenátových listů a přidáme ke kedlubnám. Promícháme s jáhlami, rozbijeme 2 vajíčka a ještě přidáme 80 gramů strouhaného sýru. I když jsou jáhly solené, stejně musíme ještě celou směs znovu osolit, přidat pepř, sušený česnek nebo prolisovat jeden stroužek čerstvého a drcený tymián. I když jde o karbanátky, budeme je smažit, těsto je příliš řídké. Dáme je do trouby, ideálně ve formě nebo v košíčcích na mafiny. Při 180 stupních budou hotové za necelou čtvrt hodinu. Je to fantastická dobrota, tak ji zkuste a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: A ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina se za chvíli podíváme do Křižanova. Tam se utábořili stovky lidí z křesťanské organizace Royal Rangers. Jaký mají program, to se za chvíli dozvíte z reportáže.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu Vesele a zdravě.cz.

0: V Křižanově na Žďársku se letos možná naposledy potkali příslušníci Royal Rangers z celé republiky. Organizace spojuje děti a mládež a vede je k životu v přírodě, zdraví, sociální odpovědnosti a ke křesťanským principům. Na svůj Ranger Camp vyrazili už po 27.
1: A řeknu pozor a písknu, jo? Pozor!
2: Pojď, Ondra, ještě! Pojď, dráky!
3: Ne!
4: Jako volejbal, ale hraje se se dvěma kroužky, teď oba dva dopadly do mé bezprostřední blízkosti.
5: Kroužky přes síť, hážete se, jak kdo udělá první chybu, prohrál.
4: Každé vymění jsou teda ve hře dva body, nebo jako...
5: Dva body vždycky. Tak jeden kroužek, jeden bod.
4: Vysvětluje mi jeden z těch zkušenějších hráčů, Vincent Červený.
6: Tato akce začala jako s původním názvem Ringo turnaj.
4: Z akce pro pár desítek dětí skoro před 30 lety se stala akce, kde 800 účastníků, vysvětluje hlavní vedoucí Karel Hauptmann.
6: A začali jsme přidávat další hry, soutěže, doprovodné programy, které by přitáhly děti, které ne úplně zajímá Ringo, ale chtějí se bavit, chtějí být spolu.
4: Takže tady teď je třeba i rytířský turnaj.
5: Náročný je to asi jako když člověk skáče, dělá blbosti a do toho ještě máchá jak šílený.
4: Takže dost, a je to i slyšet na tom, že hodně oddechujete za tím, co odpovídáte.
7: Máme štěstí, že na sobě nemáme železné brnění, to by bylo horší.
8: Pravda jest.
5: Vojtěch Trefný.
7: Jan Seidl.
9: Jsou to měkčený meče. Buď jednoruční, takže máme povolené kombinace. Jednoruční meč a štít, a nebo obouruční meč.
4: Pavel Svoboda má teda na starosti LARP tady.
9: Ano.
4: A mě dopoledne jsou sportovní, odpoledne a především večer vzdělávací a duchovní.
6: Měli by naplňovat zlatý zákon Royal Rangers a ten vlastně zní, ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mě. A je to o určité ohledu plnosti a respektu k druhým.
4: Protože areál Rangerům už malý, tak se napříště nejspíš přemístí do většího a opustí Křižanov. Daniel Zach, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Petr Zek dospíval a my se můžeme podívat do historie. Majky zdobí spoustu měst, městeček a vesnic, ovšem Majka se také v sousední vesnici kácí a krade. A právě o tom bude dnešní pořad Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: O tom, co se dělo, když mládenci ukradli ve vedlejší vsi Majku. Tradice velela, že obecní máj se staví na 1. máje nebo o první květnové neděli. Leckde ale, Bůh ví proč, se stavilo až o neděli 2. květnové. Každopádně se k tomu všemu vázala řada tradic. Mladíci šplhali po jejím kmeni a snažili se schodit věnec zdobící Majku nahoře na jejím vrcholu. Nebo odtud chtěli přinést šáteček dívky, která se pak musela vykoupit hubičkou. Také se ovšem pokoušeli v noci pokácet Majku v sousední vsi a přitom zároveň ustrážit tu svoji. V kronice jest psáno. Dlouho se u nás vzpomínalo na máj 1907. Mládenci si tehdy řekli, nač máme chodíti pro máj tak daleko do lesa, vezmem si ho blíž. Sebrali ji v sousední dědině. Ráno volali na děvčata, nám strojili máj přes polní děvčata. Za 2 dny přišlo nařízení ze Slavkova od soudu máj postavit tam, kde stála původně. Mládenci poslechli. Vzali si ovšem hudbu a ta jim při cestě hrála smuteční pochody. Čert jim to ale napískal, aby zpátky šli na Rousínov. Tam byla putika, kořálna, říkalo se uhrbáčka. Žid měl zubatou velkou židovku. Chasa se zastavila, napila, muzika hrála a chlapci tančili. Pak jeden vyzval k tanci tu židovku. Druhý mu ji přebral a tak si ji v tanci střídali a žid už křičel. Za nějaký čas přišly obsílky od soudu zas, chasa cupala ke Slavkovu a tam dostali pokutu 2 zlatý nebo 10 hodin sedět. A tak pořezali a poštípali něco dřeva a večer přišli hladoví jak psi. Ten den hrála muzika od rána až do večera. Starostovi hej Slované, u školy spi Havlíčku. My volali, mě zahrajte Červené jablíčko a mě Andulko Šafářova a šestáky jen pršeli a hned bylo na zaplacení pokuty. A legrace a nálada byly pořád. No a příště v pondělí o tom, jak to také bylo, když skončila válka.
1: Bejvávalo.

skází, snad to skází, nejspíš mi to skází obojí. S cizí ženskou.

0: Je sice státní svátek, den, kdy se nepracuje, ale na své zdraví musíme myslet, ať je pátek nebo svátek, anebo je to spojené dohromady, protože dneska je pátek 8. května. A proto v minutě pro zdraví za chvíli budeme cvičit.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál, a ve mně to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Označ se, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak až jdu pomáhat dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace taky, ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Minuta pro zdraví.
2: Už jsme tu měli spoustu jednoduchých cviků pro každého. Můžeme dnes vyzkoušet nějaký náročnější cvik?
3: Určitě máme i posluchače, kteří si zaslouží nějaký náročnější. A mám takový, který považuji za náročný i pro sebe, kdy se postavíme, narovnáme, zkusíme se předklonit, až tak, abychom dlaně opřeli o zem. Pokud to nezvládneme, můžeme klidně pokrčit nohy. A těmi rukami postupně ručkujeme dopředu před sebe, až do takzvaného prkna, že se to tělo narovná. Chvilku tak vydržíme a potom zase přeťapkáváme zpátky, až budeme v předklonu a postupně to tělo obratel po obratli zvedneme do stoje. A tento cvik podle fyzičky můžeme zopakovat a věřme tomu, že to tomu tělu opravdu dá trošku zabrat.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: A za chvíli bude naše vysílání patřit tématu, kterému je zasvěcen dnešní den. Je 8. květen, den osvobození a vítězství. Před 81 lety spojenecká vojska osvobodila Československo od nacistů. Český rozhlas zaznamenal vzpomínky pamětníků z Jižní Moravy, kteří konec války a první dny míru zažili jako děti. Uslyšíte je za chvíli. Malá Střávka Pavlíček, tahle trojka přichází mezi nás právě teď i se svou zemí vzdálenou. Jožek Kolář vám všem přeje od mikrofonu příjemné a pohodové sváteční dopoledne.

0: Když šla ta fronta, tak my jsme byli, myslím, týden ve sklepě. Máma vždycky odskočila v nočních hodinách, něco uvařila a zase do sklepa, protože všude se střílelo.
1: Vzpomíná 97-letý Josef Konečný z Vyškova. Konec války ho s rodiči zastihl v bývalé hájence mezi Tlumačovem a Kroměříží. Vybavuje si také, jak ustupující Němci vyhodili do povětří všechny kroměřížské mosty přes Moravu.
0: A to dřevo všechno plavalo směrem Kroměříž, Tlumačov na Pajedla, opravdu k Hradišti.
1: Pan Konečný mluví také o události z Lulče u Vyškova, o kterému později vyprávěli jeho kolegové, když se učil na tesaře.
0: Z těch tesařů jedna parta pracovala na Lulečském Martině, když Němci vyhodili muniční vagón, tak ta věž na Martině sfouknula jako papír na hřbitov.
1: Ve skutečnosti ale šlo o nálet sovětských letadel na německý muniční transport, uvádí na pravou míru historik Lukáš Lexa z Moravského zemského muzea v Brně.
2: Byl doslova napěchovaný různými trhavinami a ten výbuch rozmetal ty trosky toho vlaku a nádraží až 1 kilometr daleko. Opravdu byla to silná tlaková vlna a vznikl tam velmi hluboký kráter.
1: O tomto náletu se dochovalo svědectví jednoho z letců, gardového poručíka Kumskova. Zapsané je v knize Osvobození Jižní Moravy.

0: se ale pochybuje, že by šlo o armádu maršála Koněva.
1: Byly to jednotky pod velením maršála Malinovského. Mohl tam být nějaký třeba generál, kterého si ti místní lidé zaměnili, ať už za maršála Malinovského Koněva nebo nějakou jinou osobnost, jejíž jméno jim utkvělo potom v paměti.
0: Zhruba po týdnu vojáci z Křenovic odtáhli. Jana Flachsová na ně má i úsměvnou vzpomínku.
2: Jak jsem šla tím ležením mezi těma vojákama, tak jeden mě dal hodinky. Druhý mě jich zebral a dal mě housle. A než jsem došla na konec toho ležení, tak jsem přišla domů z homoly cukru. Říkala jsem, mami, tati, já mám cukr. A oni mě tenkrát řekli, no to přinesla to nejcennější, co zmohla.
0: Uzavírá své vzpomínání Jana Flachsová. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.

0: tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru.

0: CZ. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Prezident a premiér se neshodli ohledně české delegace na summitu NATO. V Rejčkově na Havlíčkobrodsku se poběží pro paměť národa. Čeští hokejisté porazili na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Teploty do 19 stupňů, oblačno na severovýchodě a ve vyšších polohách i s drobnějšími přeháňkami. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i nadále zúčastnit. Využití kompetenční žaloby vidí Pavel až jako poslední možnost. Váží, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Běhu pro paměť národa se dnes můžou zúčastnit lidé v Rejčkově. Jde o místní část Dolního města na Havlíčkobrodsku. Akce je součástí seriálu celkem 19 běhů po celé republice. Cílem je připomenout si lidi, kteří bojovali proti totalitním režimům. V Rejčkově startuje běh v 11 hodin a registrovat se bude možné ještě na místě.
3: V Rejčkově se letos poběží po 11. Podle jednoho z organizátorů Jana Kárníka lidé v minulých letech nejčastěji běželi za odbojáře Karla Půlce, kterého v lednu 1945 málem kvůli zradě spolupracovníků zatkli příslušníci gestapa. Půlec se ale odmítl vzdát a v Kobylím dole na břehu řeky Želivky se zastřelil. František Jirků, Český rozhlas.
1: V Lázních Velichovky u Jaroměře mohou dnes lidé vidět rekonstrukci důležitého okamžiku z konce druhé světové války. Akce nazvaná Mise Velichovky připomíná událost, kdy zástupci německé armády podepsali ve Velichovkách kapitulaci části svých vojsk na západní frontě. Členové historických vojenských klubů předvedou několik bojových scén mezi německými vojáky a osvoboditeli a lázeňským parkem projede také americká vojenská kolona. Přesně před rokem zvolil sbor kardinálu Lva 14. papežem. V čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustinianů.
4: Abemus papam.
5: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny často i ve své rodné angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev 14. v prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po čtyřech afrických zemích ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Iránu. A vyzýval taky k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev 14. dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Trenérský tým musel změnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišli Češi o trénink kvůli díře v ledu. Mluví o tom hlavní kouč Radim Rulík.
6: Jsme dali systémové věci do rozbrusení. I jsme si udělali takový video s hráčima, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně na to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana. Hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně a nerozeberou si správně ten prostor po tom přehrání.
1: Na turnaji bude hrát Česko ještě zítra proti Finsku a v neděli se Švýcary.
2: Počasí.
1: Na Vysočině bude dnes převážně oblačno, na severovýchodě a ve vyšších polohách se může připojit i drobnější přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ke střetu dvou osobních aut došlo ve Valdíkově na Třebíčsku. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám příjemné a pohodové dopoledne, je krátce po 10. hodině a já doufám, že si užíváte sváteční den. Na konci války v lidech propukla radost a euforie, někde však předčasná, ve velkém Meziříčí vyústila v tragédii, která měla desítky obětí. Bude o tom dnešní příběh z Vysočiny za pár minut.
2: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
8: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: písnička za seriálu Vyprávět, Vyprávěň, Michal Hruza, Budu tě vyprávět.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Dodnes si pamatuje den, kdy přišla o tatínka. Jitce Rousové bylo 5 let, když ve Velkém Meziříčí jen 3 dny před koncem války zavraždili prchající Němci 60 odbojářů. Další oběti přibyly po náletu sovětských bombardérů. Mezi oběťmi německého vraždění byl také otec Jitky Rousové, architekt, divadelní kloutkář a malíř Vladimír Neumann. Nad albem fotografií se podělila o své vzpomínky na pohnuté události.
2: Já jsem byla na tátu strašně upnutá. Ten můj život s ním byl tak spjatý, že to je těžký, no. On byl totiž...
3: Jitka Rousová nemůže pohnutí mluvit, když vzpomíná na svého tatínka Vladimíra Neumanna. Bylo mu teprve 36 let, když na konci války tragicky zahynul. Patřil mezi aktivní lidi, kteří se ve Velkém Meziříčí rozhodli zorganizovat odpor proti německé armádě.
2: To byla ta euforie, to prostě bylo vlastně povstání. Protože i tady bylo povoleno, že už smí vyvěsit prapory. A vznikl tady teda na radnici výbor. Bylo tam spousta lidí, jenomže přišel večer a přijela tady od náměště vlastně skupina toho Wehrmachtu a oni je tam na té radnici zajali, zmučili, uzavřeli a 7. května je rozvezli tady k řekám. Prvně teda větší část tady u Oslavy, tam je postříleli, naházeli do vody a pak část jich odvezli k té druhé řece.
4: Tam se zbavili těch těl, naházeli
2: je. Naházeli je do vody.
3: K obětem německého vraždění přibyli další. Ruská armáda, která ustupující Němce pronásledovala, provedla na město nálet.
2: Toho 9. května, když jsem přišli, tak ještě vlastně to tady vybombardovali, takže tady na zbytově asi 100 lidí.
3: Na architekta a velkého divadelníka Vladimíra Neumanna vzpomíná jeho dcera i po letech s láskou a obdivem.
2: On dělal divadlo, vyřezával loutky, hráli divadlo. Vlastně byl zakladatelem Horáckého divadla za války, dělal scény, kostýmní návrhy, byl intendantem toho Horáckého divadla. A on teda byl nadaný, tak maloval, že jo? To se mi ještě podařilo, když mu bylo 90 let, tak se zdejším muzeem udělat tátový výstavu.
4: V kterém to bylo roce? 99.
2: Takže tady mám, to je prostě to jeho dílo, co všechno z těch udělat, jo, i ty scény, jako, jo, tohle je otec a mamka, tady to jsou loutky, ty mám tamhle. Oni nám hráli divadlo, i děcka sem chodili a tak mě ještě namaloval, no. Ten jeho kašpárek, to byl nejkrásnější kašpárek na světě.
3: Přestože byla malá, na tragédii, která zasáhla celou rodinu, nemůže zapomenout.
2: To bylo hrozný. Já si pamatuju doma, když se to stalo, Matyva ještě táto a sestra taky tenkrát, jak tu prostě všichni seděli a nebyli schopni absolutně nic. Mně bylo 5 let, já si pamatuju všechno. Prostě zůstalo to jako jízva v člověku na věky, no.
3: Z Velkého Meziříčí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přeji vám pohodový poslech ke svátečnímu dopolední a třeba i dobrou chuť k dopolední kávě, kterou si možná lehce po 10:45 vychutnáváte. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který porota umístila na druhé místo v roce 2020. Tentokrát nám ho připraví cukrář Vojtěch Vrtiška. Podrobnosti řekneme za chvíli.
1: Sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
2: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
3: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra tentokrát osobně.
4: A pozor, písničky na přání budou v sobotu XXL. Začínáme už v 11 hodin a budou se speciálním hostem Petrem Kolářem.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Vysočina.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct sladký dezert od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, recept za druhé příčky roku 2020, cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal se zajímal, co Vojta říkal vybranému receptu.
1: Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
2: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
3: Pochoutkový rok.
4: Původně to byl čokoládový korpus s jablky, na to pak marmeláda, velmi vysoká vrstva šlehačky a zasypáno strouhanou čokoládou.
1: Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, budeme tam mít krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována.
4: No dobře, jenom podotýkám, že to zdobení bude naprosto profesionální. Takové ty slzičky vytlačené z cukrářského sáčku, prostě pucíky.
1: Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
2: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
2: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím.
0: No, sám jsem zvědav na vaše reakce, až uvidíte tyhle dva relativně stejné dezerty vedle sebe. Podívat se na ně můžete na stránce www.pochoutkovirok.cz a hned na ně dostanete chuť. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Celý recept v podání cukráře Vojtěcha Vrtišky uslyšíte v neděli po 10. hodině a v repríze po 21. hodině. V pochoutkovém roce.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Stoj zpívala Petra Janu, za chvíli nás čeká Lucie a Amerika. Teď ale jedna zajímavá rada. Česnek mnozí právem považují za doslova všelék. Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady na vlnách Českého rozhlasu Vysočina vás naučí ho používat jako prostředek proti plísni na nehtech.
1: Babské rady.
2: Na plíseň nehtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Běžíme za všechny, kteří se nevzdali. S takovým heslem se vydávají na trať malí i velcí závodníci běhu pro paměť národa. Během května se konají po celé republice a za malou chvíli jeden z nich odstartuje v Rejčkově na Havlíčkobrodsku a my se tam podíváme živě.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: připomenout příběhy politických vězňů, válečných veteránů, oběti holokaustu a bojovníků za svobodu. Toho chce organizace Postbellum dosáhnout prostřednictvím charitativních sportovních akcí nazvaných Běh pro paměť národa. Seriál má celkem 19 zastávek a tou nejmenší, co do počtu obyvatel, je Rejčkov, místní část Dolního města na Havlíčkobrodsku. Běh odstartuje za několik okamžiků a na místě je redaktor František Jirku, kterému přeji dobré sváteční dopoledne.
1: Dobré dopoledne z takové návsi tady v Rejčkově, kde už se pomalu shromažďují běžci a chystají se na start, který je v 11 hodin.
0: V Rejčkově žije okolo 60 lidí. Kolik se jich zhruba na ten start asi tak postaví?
1: Starty jsou tady dva, protože se běží 5-kilometrová a 10-kilometrová trať a účastníci na ně vyrazí, jak jsem říkal, zhruba za takových nějakých 15 minut. Letos jsem přijelo okolo 5 desítek běžců, takže kdybychom to přepočítali na počet obyvatel, tak by to činilo nějaký skoro 80%, protože tady v Rejčkově, jak už si říkali, je to ta nejmenší zastávka Běhu pro paměť národa a tady žije 60 lidí. Nutno ale podotknout, že vyloženě místních běžců, vyloženě z Rejčkova, jsem tady potkal úplně minimum, ale jsou tady účastníci, kteří mají k regionu vztah, buď odtud pochází oni sami, ale už žijí někde jinde, nebo tady mají kořeny delší, pochází odtud jejich rodina. To je případ na paní Jitky, která sem přijela z Prahy, ale jeden z jejich předků byl Josef Pavlán, což byl jeden z pomocníků komunisty umučeného kněze Josefa Toufara.
0: Bych má podtitul Běžíme za všechny, kteří se nevzdali. Za koho běží dnes v Rejčkově?
1: Tak právě paní Jitka asi se dá už odvodit, že ta si do kolonky Běžím za, která je v horní části toho startovního čísla, které mají všichni na prsou, tak tam si napsala právě jméno svého předka Josefa Pavlána. Viděl jsem tady ale i další odkazy na vyloženě lokální historii, například na zemědělce z vedlejší vesnice, kteří byli perzekováni komunistickým režimem a byli donuceni k tomu, aby se vzdali svého hospodaření. A nebo také jsem viděl nápis Běžím za rodáky z Dobré vody u Lipnice, což je tady také kousek od Rejčkova. Jsou tady i osobní příběhy, kdy lidé běží za své předky, za babičku, za dědu, ale každopádně se tady najdou i odkazy s takovým celorepublikovým významem, všeobecně známé, například Milada Horáková nebo už zmíněný páter Josef Toufar se tady také objevuje. No a na některých číslech je také nápis Běžím za Ukrajinu, který se na nich objevuje v posledních 5 letech.
0: Říká František Jirku, se kterým jsme monitorovali další z Běhu pro paměť národa, který se chystá v Rejčkově úderem 11. hodiny. Díky za informace a pěkné dopoledne.
1: Krásný den a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Dnes je 8. květen, připomínáme si den vítězství a porážku nacistického Německa v Evropě. Konec druhé světové války na našem kontinentu. A právě tomuto tématu se budeme věnovat s naším dnešním dopoledním hostem. Jsem moc rád, že jsem mohl natočit rozhovor s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem. Sešli jsme se před několika dny na jeho pracovišti, pracuje jako ředitel muzea v Lidicích a tam si o tom povídali. To povídání je velmi zajímavé a vy ho uslyšíte v našem vysílání za pár minut hned po 11. hodině po zprávách. Do té doby Michal David anebo Boniem. Hezký poslech.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Prezident a premiér se neshodli ohledně české delegace na summitu NATO. Křižanov hostí kemp křesťanské organizace Royal Rangers. Tři turisté zemřeli po erupci sopky ve východní Indonésii. Teploty do

0: 19 stupňů, oblačno na severovýchodě a ve vyšších polohách i s drobnějšími přeháňkami. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazku vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i nadále zúčastnit.
1: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
0: Využití kompetenční žaloby vidí Pavel až jako poslední možnost. Zváží, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. 800 členů organizace Royal Rangers je aktuálně na kempu v Křižanově na Žďársku. Koná se tam už po 27. a potrvá do neděle. Royal Rangers je křesťanská organizace pracující s dětmi a mladými lidmi. Na srazu pořádají sportovní turnaje, poslouchají přednášky a věnují se i duchovním činnostem. Podle hlavního vedoucího Karla Hautmana bude možná tento ročník v Křižanově z kapacitních důvodů poslední.
2: Vlastně jsme v areálu, který má kapacitu nějakých 450 lidí. My jsme díky stanům ho přifoukli na těch 780, 790 a začínáme se poohlížet po větších místech, které by nám poskytly větší prostor a možnosti rozvoje celého toho programu.
0: Po výbuchu sopky na východě Indonésie zemřeli 3 turisté, po dalších nejméně 10 záchranáři stále pátrají. Mezi oběťmi jsou podle tamní policie 2 občané Singapuru. Podle indonéské televize Kompas byl po erupci sopky na ostrově Halmanera vidět kouř, který stoupal až 10 kilometrů do vzduchu. K pátrání po pohřešovaných nasadili úřady desítky policistů a záchranářů. Indonésie leží v takzvaném tichomorském ohnivém kruhu. To je označení pro seismicky aktivní pás, kde se nachází i mnoho velmi aktivních sopek. Sport. Olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Fuchsa vstoupil do nové sezony světového poháru výhrou v rozjížce na kilometrové trati. Kolem poledne ho tak v Maďarsku čeká ještě semifinále. Počasí. V Třebíči teď mají 14 stupňů, v Košeticích a Přibyslavi 13. Bude převážně oblačno, na severovýchodě a ve vyšších polohách se mohou přidat i slabší přeháňky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni. Foukat má slabý severozápadní, později severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď v pražském směru dálnice D1 mezi 87. a 64. kilometrem za Humpolcem. Silničáři tam při práci průběžně uzavírají odstavný pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátce po 11. hodině vám všem přeji pohodové sváteční dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Dnes si připomínáme výročí porážky nacistického Německa. Proto jsem dnes pozval k mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina osobu nejpovolanější, vojenského historika Eduarda Stehlíka, se kterým jsem rozhovor natočil v Lidickém muzeu, kde působí jako ředitel. Zajímavé povídání začíná hned po písnice Ivety Bartošové. Jmenuje se O lásce a já vám všem přeji pohodový poslech.

0: host dobrého dopoledne.
1: Mým dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je Eduard Stehlík, vojenský historik, v současné době ředitel muzea v Lidicích. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se setkáváme kvůli tomu, abychom pohovořili o výročí, které si každý rok připomínáme, a sice o ukončení druhé světové války. Ale než se k tomu dostaneme, tak bych se vás chtěl, pane řediteli, zeptat, jak jste se vlastně dostal k profesi vojenského historika? Co bylo třeba vaším dětským snem, když jste byl malý chlapec? Čím jste chtěl být?
2: Jako malý kluk, každý má nějaké představy. Já si vzpomínám na dvě. Jedno byl hasič, protože jsem obdivoval jako hasiče opravdu jako velké hrdiny, na které člověk v civilním prostředí narazil. A druhou profesí bylo kočí, protože já jsem ještě můj dědeček byl správce statku a já jsem měl to štěstí, že jsem od malička se pohyboval kolem koní, ať už několika jezdeckých, které on si jako bývalý důstojník dragonského pluku v záloze držel a občas si zajezdil. A nebo jsem jezdíval s dědečkovými podřízenými na pole, na kozlíku a říkal jsem si, že jako být kočí, být na červeném vzduchu a starat se o koně není vůbec špatná profese. A vojenské dějiny ty přišly poměrně brzy, protože nějaký vztah k vojenství jsem měl od malička, přestože vlastně s výjimkou dědečku a záložního důstojnictví tam žádný voják z povolání u nás v rodině nebyl. Ale v jednu chvíli mě tatínek po taková rodinná historka, která už si nepamatuju. Údajně jsem přišel ze školy a říkal jsem tatínku a maminko, ten Lenin, to byl hrdina. No a tatínek byl z toho trošku vyděšený a vzal mě a mého mladšího bratra a odvezl nás autem tady kousek k Žatci, kde probíhá linie Československého pevní, těch malých pevnůstek Řopíků. A říkal, hele, a v tom kluci, ty chlapi chtěli bránit republiku a to byli hrdinové. A od toho okamžiku to začalo teď, kdy pojeme na bunkry a nás na bunkry. A tenhle zájem asi to nastartoval, protože v jednu chvíli to bylo, kde ty bunkry vůbec jsou, potom kdo je tam postavil a od toho, jak mají silné stěny, čím byly vyzbrojené, se člověk dostal k tomu opravdu těm konkrétním lidem, kteří je budovali a k těm konkrétním, kteří je chtěli bránit. A v okamžiku, kdy víte, kdo to byl, tak vás zajímá, jak se tam dostal, čím si prošel předtím a čím si prošel potom. A myslím si, že ten zájem o lidské osudy byl asi to nejsilnější, co mě nakonec přivedlo k dějinám.
1: Myslíte si, že jsme se měli v tom roce 1938 bránit, protože o tom se vedli, vedou a možná ještě budou vést dlouhé diskuze?
2: No já říkám s určitou nadsázkou, že v tomhle státě najdete v kterékoliv hospodě odborníky na tři věci. Fotbal, hokej a Mnichov. A ta otázka, měli bránit, neměli bránit, takhle. Především otázkou je to, že je zvláštní, že si vůbec tuhle otázku klademe, protože některé země, ať už je to Polsko nebo Srbsko, nebudou nikdy si klást otázku, jestli se máme bránit, když nám hrozí napadení, ty zkrátka bojují. Ale myslím si, že i my si tu otázku klademe celá léta úplně špatně, protože kdyby bývalo nacistické Německo na Československo zautočilo, tak armáda by jednoznačně ten stát bránila. Armáda není, nevzniká a neexistuje proto, aby kapitulovala. A armáda a i česká, nebo československá společnost v druhé polovině 30. let udělala obrovský kus práce, aby ten stát byl bojeschopný a aby byl na případnou hrozící válku dobře připravený. Jenže nacistické Německo nezautočilo. Podle mého názoru si Hitler v určité chvíli, když si oťukl tehdejší státníky, ať už je to Velká Británie nebo Francie, tak dospěl k závěru, že to uhraje hubou. A tito politici vlastně dotlačili Československo k tomu, aby údajně v zájmu míru splnilo Německu jeho požadavky, údajně poslední a jediné, které má odstoupení pohraničních oblastí s německým obyvatelstvem. A myslím si, že to je velké varování, to, co se tehdy stalo pro i naši současnost, protože víme, že agresor se nespokojí s tím, co říká, jak říkají, nebo se říká, s jídlem roste chuť. A tenhle příklad to jasně ukázal, do půl roku byl okupován zbytek Československa, za další rok vypukla druhá světová válka. To znamená za mě snažit se usmířit si agresora nebo nakrmit agresora obětováním někoho je cesta do pekel.
1: Říká můj dnešní host, historik Eduard Stehlík.
0: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: S historikem Eduardem Stehlíkem, který je mimochodem plukovník v záloze, si dnes povídáme o válce, protože výročí konce druhé světové války si připomínáme. Už jsme zmínili Mnichov, pak vlastně protektorát. Přesto ta válka oficiální začala až 1. září 1939, ale tam bylo těch událostí víc, které vlastně vedly k tomu, že nejdřív Německo napadlo Polsko a pak to pokračovalo dál.
1: Pochopitelně ten začátek války, to je celá řada událostí, kdy ta válka mohla vypuknout o týden dříve. Původně nacistické Německo plánovalo jinou provokaci, než ke které potom došlo, ten útok na vysílač v Gliwicích, který potom sloužil jako záminka k útoku na Polsko. Je to pochopitelně to rozebíhání se válečného konfliktu je od toho prvního útoku, od ostřelování vlastně polských postavení na Westerplatte německým křižníkem Schleswig-Holstein přes následné rozebíhání se války, vstup Velké Británie s Francií do války. Do toho v případě Polska tragický moment toho, že ze západu na Polsko útočí nacistické jednotky a 17. září zahajují postup jednotky Rudé armády z východu a Polsko se ocitá vlastně pod tlakem ze dvou směrů, což je záležitost, která byla opravdu některým je potlačována v tom veřejném prostoru dodnes, ale my si musíme uvědomit, že v létě roku 1939 uzavřením paktu Molotov-Ribbentrop mezi Sovětským svazem a hitlerovským Německem vznikla tady úplně jiná geopolitická situace. Nějaké představy o spolupráci, které my jsme měli ještě v roce 1938, že Sovětský svaz přijde Československu na pomoc, tak najednou berou úplně za své. Dochází tady ke spojenectví, které celá řada lidí nebyla schopna pochopit, proč se Sovětský svaz, ke kterému zhlíželi jako k nějaké zemi, která jde o sociální spravedlnost a podobně. My víme, že samozřejmě tyto představy byly liché, že ten šlo tehdy o totalitní diktaturu stejného typu, jako potom nastoupila k moci v nacistickém Německu, takže ta vzájemné pochopení těchto dvou režimů bylo bezesporu nesmírně zajímavé a dodnes se nehovoří o tom, že i ty přípravy k válce a přípravy nacistického Německa valnou většinou probíhaly i na území tehdy bývalého Sovětského svazu, že jestliže po první světové válce nacistické Německo bylo zásadním způsobem okleštěno z hlediska výstavby armády, budování letectva, námořnictva, tankových jednotek, tak celá řada těch, kteří potom zaútočili na Evropu a paradoxně poté i na Sovětský svaz, se ke svým úkolům připravovala na území Sovětského svazu, ať už to bylo na sovětských letištích, nebo tankové jednotky nacistické armády, jejich velitelé se školili na území Sovětského svazu. A stejně tak i v počátcích druhé světové války dochází k velice úzké spolupráci sovětské NKVD s nacistickým gestapem, například výměna vzájemných zkušeností o boji proti polskému odboji, předávání si zajatých a zmučených odbojářů polských. A je vidět i v těch historických dokumentech, které jsou v současné době už dostupné, ten obrovský obdiv nacistického gestapa k NKVD. Z hlediska toho, oni jsou schopni zatknout za noc 10 000 lidí, to my opravdu nikdy nezvládneme. Takže tohle jsou kapitoly, které patří k druhé světové válce a o kterých se donedávna nehovořilo, stejně jako z dějin se vytrácely i jiné věci, jako byl útok Sovětského svazu na Finsko, velká zimní válka, kdy opravdu ten uvědomit si, kde je kdo, řekněme ten dobrý a kdo stojí na té správné nebo špatné straně barikády, bylo nesmírně pro ty lidi, kteří tehdy žili, nesmírně složité.
0: Říká Eduard Stehlík, vojenský historik, se kterým si dnes povídáme hlavně o druhé světové válce.

0: dobrého dopoledne.
1: S Eduardem Stehlíkem si dnes v muzeu v Lidicích, kde pracuje jako ředitel, povídáme o druhé světové válce. Vy jste už zmínil ten začátek, že byl vlastně v září, nejprve Německo napadlo Polsko, potom Sovětský svaz Polsko napadl z východu. Zároveň také Británie a Francie vyhlásily německou válku. Já si pamatuju, když jsem se učil dějepis na základní škole, že nám bylo řečeno, že to byla takzvaná podivná válka, že vlastně válku si se vyhlásili, ale nic se nedělo.
2: Máte naprostou pravdu, ta situace na západní frontě byla skutečně taková, že Francie obsadila Maginotovu linii, vlastně se jejich mohutná vybudovaná pohraniční opevnění, ale žádné další aktivity vlastně v tomhle ve smyslu jako nějakého útoku na Německo nepodnikaly. Britové posílili svůj expediční sbor na francouzském území, byly tam připraveny vlastně jednotky, přesunuly se některé letecké jednotky na francouzské území. Ale byly to přípravy, ale k faktickým bojovým akcím nedocházelo. Z mého pohledu to označení podivná válka je, bych řekl, velice správné nebo přesné, protože vlastně nic se neodehrává.
1: A proč to tak bylo? Proč vlastně ty vlády Francie a Británie nezaútočily na Německo? Protože Německo hlavní část svých vojenských sil mělo v Polsku, bych typoval, a tím pádem by mohli toho Hitlera relativně včas zarazit. Nebo se pletu?
2: Já si myslím, že tehdy už ten objem sil nebo ten rozsah sil, který byl nasazen proti Polsku, nebyl tak mohutný a navíc ta válka na polském území skončila velice brzy. Právě tím vstupem Sovětského svazu do války a vlastně tím koordinovaným postupem jednotek nacistického Německa a Rudé armády, kteří vlastně ten polský odboj se jim podařilo utlumit nebo udusit v řádu týdnů. To znamená, nebylo zapotřebí tak mohutné síly nasadit proti Polsku a nehledě na to, že ty síly se v zápětí mohly přesunout na západní frontu. Ten pád Polska byl poměrně rychlý. Ale my si musíme uvědomit jednu věc, že i ta doktrína francouzská, přestože Francouzi, někdy se říká, že vlastně veškeré své finanční prostředky soustředili na vybudování Maginotovy linie, že se připravovali, jak se někdy říká, na minulou válku, poziční. Není to úplně pravda. Francouzi měli budované tankové vojsko, měli celou řadu mimořádných tankových konstrukcí. Nebyla to záležitost, že by jenom se rozhodli bránit opevnění. Nicméně prakticky od obsazení Porýní v roce 1936, kdy Německo vlastně obsadilo to demilitarizované pásmo a Francie už tehdy nezareagovala, tak začalo být jasné, že Francie víceméně skutečně se bude bránit nebo nebude se pouštět do velkých ofenzivních akcí před ty francouzské vlastně jejich pohraniční pevnosti. Řada lidí vlastně ten přístup Francie a Velké Británie odsuzuje, a to nejenom ten v tom roce 39, že vlastně faktickým nějakým větším tlakem na Německo z té vlastně západní strany, že nepomohli Polsku, ale když se vrátíme do roku 38, i ten vztah k Československu, že tam vlastně spíš usmířovali toho Hitlera, provádili onu politiku appeasementu. Ale my si musíme uvědomit, že pouhých 20 let předtím tady proběhl válečný konflikt rozsahu, jaký do té doby Evropa nepoznala, a kdy ty ztráty obrovské byly na straně Francie i v Velké Británie. Vemte si, že v době ofenzív v roce 1916 Británie například během jediného dne ztratila 50 000 mužů na mrtvých a raněných, vyřazených z boje. To jsou dvě kompletní armády České republiky během jednoho jediného dne. Stejně tak velká část těch bojových operací první světové války, těch zákopových válk, se odehrávala na francouzském území. Spousta lidí přišla o život, nejenom vojáků, ale i civilistů. Ta země byla zpustošená. To znamená, ta snaha vytvořit jakousi bariéru a nepustit ten válečný konflikt už na své vlastní území je do značné míry pochopitelný. Nám se to nemusí líbit, ale lidé to tak viděli, že už žádnou další válku nechtějí. Nicméně to, že další válku nechcete, že říkáte, že chcete mír, neznamená, že ten agresor nepřijde, což se nakonec stalo.
1: Říká Eduard Stehlík, vojenský historik, můj dnešní host.

0: Eduardem Stehlíkem si dnes povídáme o druhé světové válce, jejíž konec si připomínáme právě v těchto dnech. Když nás Němci obsadili, tak vlastně část obyvatel, nebo převážná část obyvatel chtěla žít a pracovat, což je samozřejmě logické, a přesto tady byli i odbojáři, kteří proti Němcům bojovali. Z dnešního hlediska si člověk může říct, no tak bojovali, snažili se, dělali letáky, ale oni neskutečně riskovali, protože každá s prominutím z dnešního pohledu hloupost mohla stát život a stála život je i jejich rodiny.
1: Já si myslím, že je potřeba si uvědomit jednu věc, že v okamžiku, kdy byl zahájený odboj proti okupantům, dá se říci, že naprostá většina obyvatelstva byla proti tomu, co se stalo. Odmítala se smířit s tím, že byla republika obsazena, zřízen protektorát, že se Československo rozpadlo, a mnoho z nich proti tomu aktivně chtělo něco dělat. Nicméně zkušenost československého odboje s nějakým protivníkem byla do značné míry, řekněme, pokud vůbec existovala, tak byla s Rakousko-Uherska, ještě řekněme s Rakousko-Uherskou policií, kdy, přizněme si otevřeně, to nešlo o krk. Bylo to o tom možná být perzekován formou ztráty zaměstnání, případně nějakého uvěznění, ale rozhodně to nebyla otázka bytí a nebytí nejenom vás, ale i vašich nejbližších.
0: A když to trošku zlehčím, Karel Havlíček Borovský vlastně šel do vyhnanství, do Alp, z našeho dnešního pohledu luxus. To samozřejmě v době protektorátu neexistovalo nic takového.
1: Ne, tam hovoříme úplně o něčem jiném a myslím si, že ten odboj se musel asi uvědomoval postupem času, ale i za cenu obrovských ztrát, že proti ním stojí extrémně nebezpečný protivník. My si musíme uvědomit jednu věc, že my máme možná někdy takovou naivní představu nahlížet na příslušníky gestapa, tedy německé tajné policie, jako na nějaké hloupé ubožáky v kožených kabátech a s kloboučkem s nějakou štětkou, kteří jediné, co umí, jsou lidi mlátit. Pochopitelně oni takové maniaky, kteří opravdu se vyžívali v mučení a mlácení lidí, měli, ale jinak standardní příslušník gestapa byl absolvent právnické univerzity v Německu s kriminalistickou praxí. V té době už se zkušenostmi vlastně boje proti německému odboji, ať už sociálně demokratickému nebo komunistickému, který se postavil nastupující nacistické diktatuře. A nesmíme zapomenout na to, že ne úplně malá část příslušníků těch úřadoven gestapa, kteří působili na území protektorátu, byli sudetští Němci. Tedy lidé, kteří dokonale znali české prostředí, řada z nich ovládala naprosto excelentně český jazyk, to znamená žádné ne ty zkomoleniny, ale opravdu výborná čeština. Zkušenost u mužů tak prakticky bez výjimky prošili československou armádu, protože základní vojenská služba nebo tehdy vojenská prezenční služba, jak se jí říkalo, byla povinná. To znamená, znali způsob uvažování, znali prostředí, byli schopni se v něm prohybovat. K tomu musíme připočítat dokonalé technické prostředky, které byly schopné odhalit radiostanice naprosto přesně, nejenom z jakého města vysílá, ale ty technické prostředky, kterými Němci disponovali, byly schopné odhalit konkrétní dveře, za kterými ten radista působí. To znamená nesmírně nebezpečný protivník, který navíc by v okamžiku, kdy jste se mu dostal do spáru, nějaká dokazování vaší odbojové činnosti, to, že důkazy byly získány mučením, nebo že před nacistickými soudy, kde potom byli vlastně čeští vlastenci souzeni, mimochodem je potřeba říci, že od 15. března od vzniku protektorátu Češi byli součástí Třetí říše. To znamená, jakákoliv odbojová činnost byla chápána jako akt vlasti zrady proti říši. Proto byli taky souzeni Volksgerichtem, tedy lidovým soudním sborem v Berlíně, za vlasti zradu. A většinou tyhle tresty byly, končily opravdu popravou. Takže a s tím, že tím hlavním svědkem, který proti vám vypovídal, byl ten příslušník gestapa, který vás vyšetřoval. Takže šlo prakticky o justiční vraždy na běžícím páse. Takže tohle nebylo vůbec jednoduché. A když jste zmiňoval na začátku, že část lidí chtěla jenom přežít, ano. A je to i z toho důvodu, že si najednou uvědomili, že ten odboj, který se provádí proti nacistickému Německu, může mít za následek opravdu smrt těch konkrétních lidí, kteří se do toho zapojí, a potom v určité době vlastně to, co si nebyl schopen nikdo představit, vlastně vyvražďování kompletních rodin těch lidí, kteří se do odboje nějakým způsobem zapojili. A o to víc myslím si, že si musíme vážit těch, kteří skutečně nezaváhali, a ať už odchodem za hranice a bojem za hraniční armádě nebo bojem tady u nás. A to já bych zdůraznil, že často my máme takovou tu tendenci, hovoříme o tom, že hrdinové byli jenom ti, kteří odešli za hranice, a že zbytek národa tady kolaboroval, to je totální nesmysl. Ta situace tady u nás a ty počty mrtvých, kteří vlastně zaplatili svými životy za boj proti nacismu, je obrovský. A když se podíváte na armádu, tak ty ztráty na velitelském sboru, už je to prakticky každý pátý generál, který byl v roce 1938 ve službě, byl buď popraven nebo umučen. Každý třetí důstojník generálního štábu, to byla elita armády, byl popraven nebo umučen. Máme stovky zavražděných důstojníků, absolventů Vojenské akademie v Hranicích. To znamená, ta armáda nebo ten velitelský sbor, vlastně ty jeho ztráty jsou takové, jako kdyby ta armáda prošla regulární válkou.
0: Říká můj dnešní

0: Eduardem Stehlíkem, aktuálně ředitelem muzea v Lidicích, si povídáme o historii o druhé světové válce. Pane řediteli, bohužel historie lidstva je historie válek a zabíjení. Vidíme to bohužel i v současnosti. Já jsem na toto téma nedávno mluvil s Vladimírem Dzuro, což je člověk, který se věnoval vyšetřování válečných zločinů v Jugoslávii. A já jsem se ho zeptal, jestli to může být někde jinak. A on pokrčil rameny a říkal, že kdyby to věděl, tak má Nobelovu cenu míru, že jo. On říkal, že vlastně jediná šance, jak zajistit mír, je myslet na svoji obranu. Asi s ním budete souhlasit.
1: Naprosto. To je, už kdysi dávno se říkalo, si vyspalcem parabelum, chceš-li mír, připravuj válku. Jo? Já v té souvislosti mě okamžitě vyskočí citát jednoho významného československého generála za první republiky Karla Husárka, což byla mimořádná osobnost ředitel obojňovacích prací v roce 1935-38. A on v souvislosti s výstavbou našeho pohraničního opevnění tehdy říkal, že peníze vynaložené na obranu v míru šetří krev národa za války. Případně nás mohou od války dokonce uchránit, protože nebudeme tak snadnou kořistí. Já si myslím, že to je jasně řečeno. A pan Dzuro, ten se pohyboval na místech, kde probíhala občanská válka v Jugoslávii, nesmírně krvavá, kterou jsme si asi těžko někdo dovedli představit. Já si vždycky v souvislosti s tím vybavím. Nedlouho předtím na Filozofické fakultě jsme seděli a bavili jsme se s kolegy ještě jako studenti a někdo tam říkal, no v Evropě nikdy nebyl mír déle jak 50 let, takže se máme brzy zase na co těšit. A přišla Jugoslávie, což by nás nikoho nenapadlo, že se něco takového může stát. Stejně tak jako, myslím si, málo kdo si dovedl představit už samotnou okupaci Krymu v roce 2014. Stejně tak tu válku na Ukrajině, kterou zahájila Ruská federace v únoru 2022. Pro mě to probuzení a zjištění, co se děje a v jakém rozsahu ta válka probíhá, bylo něco naprosto nepředstavitelného, protože se domnívám, že to jsou věci, které by do 21. století patřit neměly. Nicméně, ať se podíváme, kam se podíváme, ať už je to útok Palestinců 7. října na Izrael, vraždění, kterém ho můžeme být svědky prakticky kdekoliv v tomhle světě, člověka vede jenom k tomu, že si uvědomuje, že vlastně největším predátorem na téhle naší planetě je člověk. Zvířata nezabíjejí pro radost někteří lidé, ano.
0: Já si myslím, že člověk, když se narodí, tak nechce zabíjet ostatní lidi. Kde se to v člověku bere, to zabíjení, že vlastně relativně nedávno druhá světová válka, že koncentrační tábory, pak Sovětský svaz, gulagy, tam to taky bylo v bledě modrém to samé. A i dneska se pořád lidé vraždí. Kde se to v člověku bere? A hlavně ti lidé, kteří to nařizují, tak ti většinou sedí v bunkru a nic se jim nestane.
1: To máte obrovskou pravdu. Jako je samozřejmě, vždycky se najdou nějací psychopati, kterým dělá dobře, že zabíjejí. Někteří lidé zabíjejí z nutnosti, aby nebyli zabiti sami. Ale vždycky je tam někdo, kdo to spustí. A ten většinou sedí v tom pokojném, klidném bunkru, kde mu vůbec nic nehrozí. A já si myslím, že to je, a to bych se možná vrátil k tomu, co jste říkal předtím, co může vlastně válkám zabránit. Válka může zabránit to, anebo je to na nějakou dobu minimálně oddálit, což se myslím povedlo právě po té druhé světové, o které si dnes povídáme, když ti viníci stanou před regulárním soudem. A to i tak, že za ty své zločiny píkají včetně trestu nejvyššího, to znamená trestu smrti. A myslím si, že tohle byla nesmírně důležitá věc, kterou se podařilo po druhé světové válce udělat, kdy byl zřízen Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku a posléze i v tribunál v Tokiu. A kdy skutečně stanuli před soudem ne ti, kteří drželi v ruce tu zbraň a vraždili, ale ti, kteří k to vraždění rozpoutali. A myslím si, že to je nutnost i do budoucna. Jestliže se někdo dopustí těchto zločinů a ten Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku, jeden z důležitých věcí byly zločiny proti míru, to je rozpoutání útočné války. My tady vlastně máme nastavená pravidla, my nemusíme nic vymýšlet. Jenom se vrátit zpátky do té doby, před těmi 80 lety, kdy ti, kteří tady žili před námi a prošli si tím krvavým válečným konfliktem, vymysleli to, jak těm, kteří tyto konflikty způsobují, jak jim odplatit stejným způsobem, jaký oni plánovali jiným lidem.
0: Dnešní povídání nebylo příliš veselé, ale to už bohužel k válkám patří, protože válka není nic příjemného, ale bohužel války jsou součástí lidského života, součástí lidské historie a aspoň trošičku, malinko, jsme do ní dnes nakoukli s Eduardem Stehlíkem, který momentálně působí jako ředitel muzea v Lidicích. Já vám, pane řediteli, moc krát děkuji za ten čas, který jste mě a našim posluchačům věnoval a přeji všechno dobré.
1: Moc děkuji za pozvání a budu se někdy těšit na viděnou a naslyšenou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Michal Točný a prodavač na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Doufám, že se vám zajímavé povídání s Eduardem Stehlíkem líbilo. Pokud jste třeba něco neslyšeli nebo si to chcete celé připomenout, tak na našich webových stránkách vysočina.rozhlas.cz už brzy najdete celý rozhovor k poslechnutí, záznam celého rozhovoru. No a zítra v sobotu mezi 11. a 12. hodinou vás čeká souhrn všech hostů právě uplynulého týdne.
1: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Premiér Babiš dál trvá na tom, že prezident na summit NATO nepojede. Válečný pilot ze Žďárska bude mít pamětní desku v Belgii. V Německu policisté zasahují proti ozbrojeným mužům, kteří drží v bance několik rukojmích. Odpoledne bude oblačné, pouze lokálně může sprchnout, teploty do 19 stupňů. Na řadě jsou zprávy, vítá vás u nich Karel Pěška. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se znovu neshodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace si účast prezidenta v Ankaře nepřeje. Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní.
5: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na

0: závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
1: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
0: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
2: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém. Vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
0: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: Pamětní desku v belgickém městě Veteren bude mít rodák z Rožné na Žďársku Jindřich Beran. Československý stíhací pilot RAF padl v Belgii v roce 1940. Deska bude odhalená 12. května, v den 86. výročí jeho úmrtí.
4: O památku Jindřicha Berana se stará jeho prasynovec Miloš Janeček. Napsal o něm knihu a inicioval loňské odhalení pamětní desky v Beranově rodišti. Před koncem roku ho skontaktovalo vedení radnice belgického Veternu s prosbou o pomoc při přípravě instalace pamětní desky v místě sestřelu letadla. Miloš Janeček by se měl slavnostního aktu zúčastnit i se svou rodinou. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
3: Policisté ve městě Sinzig na západě Německa obklíčili banku. V ní se ukrývá zřejmě několik ozbrojených mužů a drží rukojmí. S odvoláním na policii o tom informuje web televizní stanice Tagesschau. Podle svědků je na místě velký počet zasahujících hlídek a také helikoptéry. Část ulic v centru města policisté uzavřeli. Sport. Čeští hokejisté v úvodním duelu švédských her v Ängelholmu zvítězili nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila desetizápasová neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. Dva góly Čechů dal Michal Kovařčík a jednou se trefil Christian Reichl.
5: Takticky jsme odehráli velice dobrý utkání, moc jsme k ničemu nepouštěli, kromě těch 5 minut posledních, kde měli trošku tlak, ale já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu, že jsme výborně zavírali a dokázali jsme s nima bruslit a vyrovnali jsme se jim.
3: O víkendu čeští hokejisté odehrají ještě duely s Finskem a se Švýcarskem. Počasí. V Bystřici nad Pernštejnem nebo Počátkách je teď 12 stupňů, v Moravských Budějovicích 15. Odpoledne čekáme oblačné s lokálními přeháníkami. Vyskytnout se mohou hlavně v severní polovině kraje. Teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 mezi 126. a 112. kilometrem ve směru na Prahu projíždějí cestáři a provádějí údržbu. V tomto úseku je omezení. Nehody nejsou hlášené. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je krásně po 12. hodině, já vám přeji pohodové sváteční poledne a odstartovávám v tuto chvíli 8. květnové písničky pro Vysočinu. I dnes vám plníme vaše přání a já už se těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace. Telefonní linka je vám k dispozici do 13. hodiny a má podobu 22 155 49 99.
6: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A myslím, že bychom si mohli připomenout i další varianty, které vás spojí s naším studiem a také oblíbeným hitem. Telefonní linka, ta právě zazněla, 22 155 49 99. Také internetové stránky fungují, vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu, anebo napište krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a potom váš text v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek na číslo 90 011 041. Zpráva stojí rovné 4 koruny.

0: Jiří Korn odchází, pan Vítek Střebíče přichází a s ním telefonické přání dnešních písniček pro Vysočinu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Zdravím samozřejmě i všechny posluchače tohohle výborného rádia. A písničku, na který jsme se domluvili, že mi zahrajete, tak tu chci věnovat pro mou manželku Janu. Pak by to bylo pro mou maminku Jarku. Pak by to bylo pro dědu a bábí Svobodovi do Předína. Pro paní Vídeňskou samozřejmě. No a pro všechny lidi, kterým nedá někdo zahrát, můžeme to pustit, ať to nezdržujeme, pane Jožo.
0: Dobře, pustíme. Jeleny, miluji tě.
1: A ještě jsem zapomněl, pro Slávečka. Slávka byla včera, takže všechno nejlepší Slávku k svátku. Mm-hmm. On ví, který mu to patří.
0: Výborně. Tak všechny zdravíme, písničku posíláme. Hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.
2: Za oknem tma a na stěně kříž. Lásko moje,

0: Jedna z nejsmutnějších písniček současnosti. Miluju tě, kapela Jelen. Pokračujeme s dalším přáním. Tentokrát splním přání z SMSky. Hezký den, zahrajte prosím mojí maturantce Kačence. Dík, Zdenda z Bystřice. Zdendo, já se omlouvám, ale písničku, kterou jste chtěl od Víti Vávry, jsem v hudebním archívu Českého rozhlasu Vysočina nenašel, tak snad i dívka z Heřmánkové návsi se vaší maturantce bude líbit, aspoň doufám.
1: Viděl jsem dnes dívku z Heřmánkové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus,

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Sobotní vysílání představí Vincence Červinku, malíře Vysočiny. Poctivý, hrdý, zodpovědný člověk, který žil nenápadný život mezi prostými lidmi. Pomáhal těm, kdo to potřebovali, aniž by čekal odměnu. Nesklonil hlavu ani když mu šlo o život. Především ale šlo o život jeho vlasti, našeho kraje.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání přináší příběh Lidické hrušně. 10. červen 1942 Lidice ovládla ohnivá apokalypsa. Uprostřed hrůzy stál strom, němý svědek běsnění. Všechno cítil, všechno vnímal. Nakonec i on byl zničen. Stalo se ale něco nevídaného. Vstal z mrtvých a stal se symbolem znovuzrození.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: A toto číslo vytočil i Jarda Zdašec, kterému přeji hezké brzké odpoledne. Ahoj.
4: Ježko, já ti přeji taky hezké odpoledne. Zdravím samozřejmě všichni posluchače. Já jsem zase zapátral do toho minulého století s tou písničkou, je to tak?
3: Ano, ano.
4: a zaspívá ji teda Valdemar Matuška a já tak, mám takové tušení, už jsem ji teda hodně dlouho neslyšel, tuhle písničku, takže si ji dáme. Jmenuje se Houpavá, já ji pošlu osamělý nemocným a těm, který nikdo nedá zahrát, Ježko, písnička bude taky pro tebe.
3: Já ti moc krát děkuji, přeji krásné sváteční odpoledne a těším se zase brzy naslyšenou. Ahoj.
4: Trošku krásný odpoledne ti taky přeju a naslyšenou.
3: 22 155 49 99, telefonní linka.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: No a pojďme splnit další telefonické přání. Paní Blanku, zdravím do Rančířova. Dobrý den.
2: Dobrý den, taky pane Jožo. Já se omlouvám, že jsem to včera nezvládla, protože náš zeď má vlastně včera měl svátek, který bydlí v Bakově nad Jizerou. Takže stando, dodatečně, prosím tě, připřejeme všichni hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody. Ať se máte všichni moc a moc rodině rádi. A to ti z celého srdíčka hodně plus posílá manželka Blanka, syn Tomáš, dcera Lucka, bratr Olda se Soňou, bratra synovec Oliverek, Robin posílá strejdovi velkou štípanou pusu, Lukáš s Kristýnkou, samozřejmě já a děda a taky Lidka a Jarda z Třeště. A necháme ti zahrát písničku, kterou jsem nechala od pana Joži, aby ti vybral od Kabátu. A hodně, hodně zdravíčka a zapíte to i za nás. Já vám moc a moc děkuju, pane Jožo, přeju vám krásný den i víkend. Mějte se hezky a brzy naschledanou.
1: Také se budu těšit na slyšenou. Já se přidávám k té vaší gratulaci a přeji krásné májové dny. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Vybrali jsme Kabáty a já k tomu přidám ještě jedno přání, které k nám přišlo sice už včera, ale přátelé, pozor, když posíláte přání přes naše webové stránky, jsou tam dvě možnosti. Dechovky pro Vysočinu anebo písničky pro Vysočinu a občas se překliknete a přání, které je do písniček, přijde do dechovek a to pak způsobí určité zpoždění. Tak doufám, že i dnes potěšíme. Krásný den. Prosím o zahrání písničky od Kabátu pro vnučku Natálii. Přeji pohodu a radost ze života, který má před sebou. Moc děkuji, babička a spol, napsala paní Miluše Bláhová. Kabáti a pohoda jsou připraveni a já jsem také připraven plnit jakékoliv vaše, tedy hudební přání. 22 155 49 99.

Pojďme splnit další přání, tentokrát cituji z SMSky, prosím zahrajte mě k narozeninám. Cituji, nechte vytrvat od Landy. Pane Jožo, píseň patří i vám, moc děkuji, zdali to vyjde Elizabeth. Tak paní Elizabeth, přiznám se, že neznám všechny písničky od Dana Landy, nicméně tuhle jsem nenašel ani já, ani strýček Google, protože já nevím všechno, Google ano, ale našel jsem skladbu Nechte vlajky vlád. Možná jste myslela tuhle. A jestli ne, tak nic, no. Aleš Brychta, nechte vlajky vlád. Každopádně písnička je připravena a zahraju i vaši oblíbenou. Napište nebo zavolejte 22 155 49 99. Hezké sváteční odpoledne.

adres ten podivnej tvor. Co to píská, no to je síla. Stejně zvládnem tenhle ten mač.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Je tady další přání písemné. Zahrajte pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle písničku Královna bělých tenisek od Elánu. Moc mi chybíš, tvůj Béďa. Písnička je připravena. A ať se líbí vám všem. A těším se pochopitelně i na to, že splním také vaše přání.

0: Číslo 22 155 49 99, do studia Českého rozhlasu Vysočina je obsazené. Zdravím a vítám paní Hanku. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače, pochopitelně i vás. Jistě dnešní posluchači znají písničku nebo skladbu Tenkrát na západě. Mm-hmm. Já bych dneska jim chtěla poslat slovenskou nahrávku Tehdy na západě, protože se mi moc líbila a není často hraná, takže posílám. Přeju všem hezký dnešní slavnostní den nebo oslavný den. A ta písnička nebo skladba patří také vám, pane Jožo. A zároveň vám chci poděkovat za dnešní vysílání a rozhovor s ředitelem Lidického muzea o druhé světové válce, které jste vysílal dneska mezi 11. a 12. hodinou.
0: No já moc
1: bylo
0: krát,
1: to
0: děkuju.
1: Velmi zajímavé a jednou děkuju.
0: Taky děkuju moc krát za vaši pochvalu, krásná slova. Patricie Janečková, Vtedy na západě, krásná melodie připravena. Díky za vaše přání, za hezká slova, krásný den a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naschledanou.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu.
1: A ze sváteční 8. květnové pokračují s Líbou Jarošovou. Líbo, já tě zdravím v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Joško, taky tě moc zdravím. Já dneska bych chtěla jen tak pro dobrou náladu a pro hezký den poslat všem regionákům, a to myslím si, že můžu klidně říct, že kdo poslouchá Český rozhlas Vysočina tady v Jihlavě, takže určitě je to fanoušek regionu, takže i těm všem posluchačům písničku, protože je máj, měsíc lásky, tak písničku od Lucinky Ondráčkové, Láska na 100 let. A přeju všem hezké odpoledne a ať ta láska pořád drží a máme se všichni rádi. Jožko, děkuji, měj se krásně, přeju všem prodloužený víkend pěkný a zase někdy se budu těšit na slyšenou.
1: Tak já se budu těšit, díky za hezká slova. Lucie Ondráčková přichází i s písničkou, kterou si vybrala. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: 22, 155, 49, 99, když se koukám na hodiny, myslím, že ještě nějaké to přání do 13. hodiny splnit stačíme.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina pokračují písničky pro Vysočinu. Paní Eva je připravena, aby i ona vyřkla svoje hudební přání pro dnešní den. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, já taky a všechny posluchače, ale budeme hrát bohužel do nebíčka.
0: Mm-hmm.
1: Můj milovaný přítel 3.5. jsem se tak měl výročí roční. Je to pan Zdeněk z Měřína. Zdeněk Mach, buďte tak laskav a zahrajte mu od Evičky Olmerové.
0: Mm-hmm.
1: Čekej tiše.
0: Dobře, písničku posíláme. Díky za telefonát, příjemný zbytek dne. Nemáte vůbec zač. Naslyšenou.

Hanna Zagorová, Petr Kotvalt, Stanislav Ložek, Černý páv, nádherná muzika. Za chvíli 13. hodina, dnešní písničky pro Vysočinu končí, další se chystají, vysílání samozřejmě pokračuje. Žakolář přeje hezký zbytek svátečního dne. Po zprávách po 13. vás čeká Patrik Rozehnal a pravidelný pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Sajdhamlovou. Dnešní téma je Teče mi z nosu, tak uvidíme, co komu z toho nosu poteče. Já vám přeji hezký poslech.

0: tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Prezident Pavel jmenoval 10 generálů. Domov pro seniory ve Ždírci na Jihlavsku dostane přes 70 nových lůžek. V bance na západě Německa ozbrojení lupiči drží rukojmí. Policisté oblast obklíčili. Odpoledne bude oblačné, pouze lokálně může sprchnout. Teploty do 19 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Vítá vás u nich Karel Pěška. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele Bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora prezident jmenoval třeba ředitele sekce plánování schopností Ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů. Nová budova domova pro seniory vznikne ve Ždírci na Jihlavsku. Bude v ní celkem 75 lůžek a část z nich bude vyčleněná pro klienty s různými druhy demence. Krajští radní schválili příslušný stavební záměr.
5: Nová budova vznikne na samostatném pozemku v blízkosti stávajícího krajského domova ve Ždírci. Bude to dvoupodlažní stavba s polouzavřeným dvorem, na který naváže venkovní prostor pro relaxaci a terapeutické aktivity. Stávající domov čekají úpravy objektu, protože se tam bude vařit i pro novou budovu. Daniel Zach, Český rozhlas.

0: Lupiči ve městě Sinzig na západě Německa přepadli banku a drží v ní několik rukojmích. V okolí zasahuje velké množství policistů, kteří uzavřeli ulice. Obyvatele domů vyzývají, aby nevycházeli ven. Policisté zároveň žádají, aby lidé na sociálních sítích nezdíleli fotografie a videa ze zásahu. Zatím není jasné, kolik lupičů banku přepadlo, ani jestli se s nimi už podařilo navázat spojení. Sport. Za hodinu začne cyklistické Giro d'Italia i se třemi Čechy. Dnes se pojede úvodní etapa z 21. Poprvé v historii startuje tento italský třítýdenní závod v Bulharsku. V Nesebaru jsou také třebíčský rodák Jan Hirt a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Hlavním favoritem na zisk celkového prvenství je Dán Jonas Vingegaard. Myslí si to i pětinásobný účastník Gira, bývalý cyklista František Raboň. Mluvil o tom v rozhovoru pro Český rozhlas.
1: Vyčnívá Jonas Vingegaard, který se netají tím, že chce uzavřít tu trojkorunu. Už má vítězství z Tour de France ze španělské Vuelty. A jak sám jsem slyšel v nějakém rozhovoru od něj, tak největší přání, aby přivez ten růžový dres domů je od jeho dcery, že se jí růžová líbí, takže tam si myslím, že má Jonas Vingegaard extra motivaci. Počasí.
0: V Novém Rychnově je teď 13 stupňů, v Třebíči nebo Telči 15. Odpoledne čekáme oblačné s lokálními přeháňkami. Vyskytnout se mohou hlavně v severní polovině kraje. Teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 opatrně mezi 87. a 64. kilometrem ve směru na Prahu. Cestáři tam provádějí údržbu, v úseku je omezení, nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: Pěkné odpoledne vám všem.
4: Je tu konečně zase veselé a zdravě. Dobrý den.
3: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
4: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
3: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
2: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: Čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervóznili, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením, o tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: dneska podlehou. Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne,
0: třeba
2: žádné
0: pravidlo.
2: Domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jednou může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj, dýchací od minulého roku v září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale od covidu trpím na zánět dutin. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to nějak krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si tam dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se někdy zbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
0: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota? Překvapme
2: posluchače. No, to je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo?
0: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo jedna zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít. Jo? Každopádně bych to probrala posléze nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila totéž, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajtamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal je tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlorus to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko v ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchto různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři, a opravdu ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
2: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliz. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
0: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
2: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
0: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
2: ano,
0: moc.
2: Ano, a všeho s mírou, pravil Krejčí, zaby v ženu metrem, viďte.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směr mít.
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: No někomu se dělají hodně.
1: Ano.
0: A co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: Doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým,
1: nevhodným? Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu, přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Je 14 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Rejčkově na Havlíčkobrodsku lidé běželi pro paměť národa. Prezident a premiér se neshodli ohledně české delegace na summitu NATO. Tři turisté v Indonésii zahynuli po výbuchu sopky. Zítřek bude oblačný, výjimečně s přeháníkami teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. V Rejčkově na Havlíčkobrodsku dnes 50 lidí běželo pro paměť národa. Výtěžek ze startovného bude věnovaný neziskové organizaci Post Bellum. Ta shromažďuje vzpomínky válečných veteránů, obětí holokaustu nebo politických vězňů.
3: Na start se postavila také Zuzana Fajtová. Na startovní číslo si napsala za pravdu a spravedlnost.
4: Myslím, že je to hrozně důležité v rámci historie republiky a všeho.
3: V Rejčkově se pro paměť národa letos běželo po 11. Do organizátorského týmu patří i Jan Kárník.
5: Když jsme začínali, tak všichni v kanceláři v Post Bellum se dívali na mapu, kde to je.
3: Teď už vědí,
5: jo.
3: Běhy pro paměť národa se budou v Česku konat až do konce května. František Jirků, Český rozhlas.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident na summit NATO v Ankaře nepojede. Řekl to Petr Pavel po dnešní schůzce s předsedou vlády. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči NATO. Podle Pavla je ale situace jiná a summitu se chce dál zúčastnit. Sport. Využití kompetenční žaloby vidí Petr Pavel až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Na východě Indonésie vybuchla sopka, tři turisté zemřeli a po dalších nejméně 10 záchranáři pátrají. Mezi oběťmi jsou dva občané Singapuru.

0: Podle indonéské televize Kompas byl po erupci sopky na ostrově Halmanera vidět kouř, který stoupal až 10 kilometrů do vzduchu. K pátrání po pohřešovaných záchranáři nasadili desítky příslušníků. Indonésie leží v takzvaném Tichomořském ohnivém kruhu. To je označení pro seismicky aktivní pás, kde se nachází mnoho aktivních sopek. Rychlostní kanuista Martin Fuchsa se může hned na prvním podniku světového poháru v nové sezóně těšit na finále kilometru. Olympijský šampion v maďarském Segedu vyhrál svou rozjížďku a následně i semifinále. O zlatou medaili pojede s Fuchsou také Adam Rudolf, který v jednom ze semifinále dojel třetí. Odpoledne absolvuje minimálně rozjížďku na stejné distanci kajakář Josef Dostál.
1: Počasí.
0: V Přibyslavi je právě 13 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Dukovanech 16. V noci se ochladí na 8 až 5, v údolích při menší oblačnosti až na 3 stupně. Zítra můžeme čekat převážně oblačno, odpoledne hlavně na jihu Vysočiny výjimečně přeháníky. K večeru se začne obloha vyjasňovat, teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehody teď ze silnic Vysočiny hlášené nejsou, ani zde jedničky. Na dálnici připomínáme omezení mezi 99. až 139. kilometrem ve směru na Brno. Projíždějí cestáři a provádějí údržbu. Tak tam dejte pozor, šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 33. ročník festivalu divadel pro děti a mládež odstartoval v Havlíčkově Brodě. Na co se můžete těšit, už nám za moment prozradí pořadatel František Štibor z A divadla.
1: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: hodin, 8 minut k tomu posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme vám klidný svátek. Až do neděle můžete v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě shlédnout pohádkové inscenace. Odstartoval tam totiž 33. ročník festivalu divadel pro děti a mládež Dospělí pro radost dětem. A my si o něm teď více povíme s pořadatelem Františkem Štyborem z A divadla. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na co se tedy mohou návštěvníci těšit?
1: Takže počítáme s tím, že v páteční odpoledne bude patřit divadelnímu souboru Tetinky ze Žďáru nad Sázavou, které nám zahrají pohádku z Veselé Lhoty Dědečkovi včely, což je pro děti od 3 do 8 roků. A podvečer bude patřit představení Smečka, což je projekt adolescentů z divadelního ateliéru z Domu dětí a mládeže na Praze 10.
0: A co nás čeká dál?
1: V sobotu a v neděli nás čeká dalších 6 a teď už teda většinou pohádkových představení pro ty nejmenší, to znamená pro děti od 3, od 4 do 10, do 11 let. Představí se nám soubory jednak z Vysočiny, ze Žďáru nad Sázavou, ale přijedou i z okolních regionů, takže dorazí kolegové ochotníci z Chvaletic, z Vysokého Mýta, z Děčína a dokonce ze Sokolova.
0: Tento ročník se koná po 33. Jak se vlastně tohle podařilo takhle zprojektovat, aby potom ve finále ze všech možných koutů republiky přijeli různé divadelní seskupení právě do Havlíčkova Brodu?
1: Festival divadla pro děti a mládež je vlastně regionální přehlídka činoherního divadla pro tuto věkovou skupinu. Ten systém regionálních přehlídek je nastaven už dlouho a to je takový ten systém, kdy se amatéři utkávají na těch přehlídkách nejdřív krajských a směřují na ty národní přehlídky a z těch národních přehlídek různých druhů divadel potom postupují nebo končí až na tom Jiráskově Hronově, což je ta scénická žatva. Takže my jsme kdysi začínali jako krajská přehlídka divadla pro dětského diváka pro východočeský region. No a celou tu dobu to držíme a jsme součástí tohodle toho systému těchhletěch regionálních přehlídek tohoto typu divadla.
0: V rámci tohoto festivalu se také na místě koná výstava dětských výtvarných prací.
1: Je to ta moje nejmilejší pohádková postava, je tradiční součástí přehlídky. My to děláme z prozaických důvodů. Buď můžete dělat přehlídku s představením pro dětského diváka ve všední dny dopoledne, aby tam ten dětský divák přišel v rámci školních představení. Ale to vám zase nepřijedou ty ochotníci, protože je nikdo nepustí ze zaměstnání. A nebo to můžeme dělat o víkendu, ale pak zase není vždycky zaručený ten dětský divák. Když my necháme děti namalovat obrázky a uděláme tady tu výstavu, tak děti jednak ty nejlepší, nejkrásnější výtvarné a literární práce jsou vlastně oceněný nějakou sladkostí nebo cenou, ale všechny ty výtvarné práce nebo všechny ty děti, které namalovaly obrázky nebo napsali nějaký pohádkový příběh, tak od nás dostanou volnou vstupenku na představení. A tím vlastně my si svým způsobem zajistíme toho dětského diváka. Takže ty soubory přehlídkový nehrajou před prázdným sálem.
0: Jaké je vstupné?
1: Kromě těch lístků, které dostanou děti zdarma, tak máme pro děti 90 korun a pro dospělé 150. Zveme kohokoliv, nejen z Havlíčkova Brodu, ale i z regionu Vysočiny. Přehlídka by se nemohla uskutečnit bez výrazné finanční dotace Havlíčkova Brodu, Kraje Vysočina, ale samozřejmě i Ministerstvo kultury. Zveme všechny, ať se prostě přijdou podívat do divadla.
0: Říká František Štybor. A já vřele doporučuji všem, kteří mají rádi divadlo a pohádky. Tak se určitě v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě o tomto prodlouženém víkendu zastavte.
2: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobré sváteční odpoledne přejeme z Českého rozhlasu Vysočina rádia vašeho kraje. Sucho už několik týdnů trápí zemědělce, drobné pěstitele, ale i zahrádkáře. Co mohou pro své plodiny a rostliny udělat, řekneme ve vysílání už za 4 minuty.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: To byla zpěvačka Kristýna. Na Českém rozhlasu Vysočina máme 14 hodin 23 minut. Už několik týdnů je sucho a to přináší komplikace jak velkým zemědělcům, tak menším pěstitelům a zahrádkářům. Dlouho očekávaný déšť, který měl situaci zlepšit, nepřijde například ve Zlínském kraji ani o víkendu. Poslechněte si teď reportáž Terezy Chrastinové.
1: Nic neroste, no, všechno se musí zalívat, to je počasí, s tím nic neuděláme.
2: Říká jedna z pěstitelek na tržišti v centru Zlína. Letošní sucho je podle meteorologů nejhorší za posledních 65 let.
3: Letos je to sucho extrémní, já jsem takové ještě nezažil, jak je teď. Jo, u mě nepršelo 6 týdnů v podstatě, ale jako každopádně se to promítne už do celé sezóny, to už je jasné, že to nedožene letos. Mrkev, petržel mě špatně vzešla, salát je úplně malinkatý.
2: Říká další z prodávajících a zákazníci souhlasně přikyvují.
4: My jsme zatím měli ještě napršené bečka.
5: Sury byly napršené zatím, 600 litrů, ale v žádném případě nám to nevystačí. Dojde nám a musíme šetřit horou v každém případě.
2: Ještě nedávno utrpěly stromy a rostliny při nočních a ranních mrazech. Teď pro změnu trpí velkým suchem. Situaci pro Český rozhlas zhodnotil odborný instruktor Českého zahrádkářského svazu František Václavík z Machové na Zlínsku.
6: To je pro zahrádkaře katastrofa. Samozřejmě, že to sucho je obrovské, to vidíme všichni evidentně.
2: Co tedy mají zahrádkáři dělat?
6: Musí zalívat, to je jasné. Zalévat bychom měli zásadně na večer. Přes tu noc si ty rostliny to jakoby trochu nasejou a to, co tam zůstane, tak ráno bychom měli okopat. To zůstane na úrovně kořínků a dostane se to k těm rostlinám. Takže ono se ne na zbyt říká, když to okopeš, tak jak bys zarel.
2: Uchování vody v půdě pomůže také mulčování nebo vršení kompostu kolem plodin. František Václavík také radí, jak se postarat o trávníky. Podle něj by se v období sucha neměl sekat úplně nakrátko.
6: Když je alespoň 5 i více centimetrů, tak dokáže zabránit tomu, aby sluneční paprsky se nedostaly přímo na tu zeminu. Když se podíváme na teplotu na betonu a teplotu pod tou trávou v té zemině, tak je rozdíl 10 až 15 stupňů.
2: Péči potřebují i ovocné stromy.
6: Když zaleje strom, tak aspoň 50 litrů a to se dostane až ke kořenům. A raději každý den zalít jeden strom, než naraz všechny pokropit. Tu vodu vlastně znehodnotíme, protože než se dostane ke kořenům, tak už je dávno vypařená.
2: Uzavírá František Václavík.
6: Hlavně až přijde voda. Je to prostě příroda a že bychom jí mohli radit, zatím nemůžeme.
2: Z Machové na Zlínsku, Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. Na konci války v lidech propukla radost a euforie, někde však předčasná. Ve Velkém Meziříčí vyústila v tragédii, která měla desítky obětí. Příběh o tom uslyšíte už za pár minut na rádiu vašeho kraje.
7: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Dodnes si pamatuje den, kdy přišla o tatínka. Jitce Rousové bylo 5 let, když ve Velkém Meziříčí jen 3 dny před koncem války zavraždili prchající Němci 60 odbojářů. Další oběti přibyly po náletu sovětských bombardérů. Mezi oběťmi německého vraždění byl také otec Jitky Rousové, architekt, divadelní kloutkář a malíř Vladimír Neumann. Nad albem fotografií se podělila o své vzpomínky na pohnuté události.
2: Já jsem byla na tátu strašně upnutá. Ten můj život s ním byl tak spjatý, že to je těžký, no. On byl totiž...
3: Jitka Rousová nemůže pohnutí mluvit, když vzpomíná na svého tatínka Vladimíra Neumanna. Bylo mu teprve 36 let, když na konci války tragicky zahynul. Patřil mezi aktivní lidi, kteří se ve Velkém Meziříčí rozhodli zorganizovat odpor proti německé armádě.
2: To byla ta euforie, to prostě bylo vlastně povstání, protože i tady bylo povoleno, že už smí vyvěsit prapory. A vznikl tady teda na radnici výbor, bylo tam spousta lidí, jenomže přišel večer a přijela tady od náměště vlastně skupina toho Wehrmachtu a oni je tam na té radnici zajali, zmučili, uzavřeli a 7. května je rozvezli tady k řekám. Prvně teda větší část tady u Oslavy, tam je postříleli, naházeli do vody a pak část těch odvezli k té druhé řece.
4: Tam se zbavili těch těl, naházeli je.
2: Naházeli je do vody.
3: K obětem německého vraždění přibyli další. Ruská armáda, která ustupující Němce pronásledovala, provedla na město nálet.
2: Toho 9. května, když jsem přišli, tak ještě vlastně to tady vybombardovali, takže tady... Na zbytově asi 100 lidí.
3: Na architekta a velkého divadelníka Vladimíra Neumanna vzpomíná jeho dcera i po letech s láskou a obdivem.
2: On dělal divadlo, vyřezával loutky, hráli divadlo. Vlastně byl zakladatelem Horáckého divadla za války, dělal scény. Kostýmní návrhy, byl intendantem toho Horáckého divadla. On teda byl nadaný, tak maloval, že jo? To se mi ještě podařilo, když mu bylo 90 let, tak se zdejším muzeem udělat tátový výstavu.
4: Kterém to bylo roce? 99.
2: Takže tady mám, to je prostě to jeho dílo, co všechno stih udělat, jo, i ty scény, jako, jo, tohle je otec a mamka, tady to jsou loutky, ty mám tamhle. Oni nám hráli divadlo, i děcka sem chodili a tak mě ještě namaloval, no. Ten jeho kašpárek, to byl nejkrásnější kašpárek na světě.
3: Přestože byla malá, na tragédii, která zasáhla celou rodinu, nemůže zapomenout.
2: To bylo hrozný. Já si pamatuju doma, když se to stalo, Matyva ještě táto a sestra taky tenkrát, jak tu prostě všichni seděli a nebyli schopni absolutně nic. Mně bylo 5 let, já si pamatuju všechno. Prostě zůstalo to jako jizva v člověku na věky, no.
3: Z Velkého Meziříčí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra, tentokrát osobně.

0: 14:45 ladíte dobré sváteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. A jak to vypadá s počasím v následujících hodinách a o víkendu, teď zjistíme.
1: Počasí.
0: Podrobnosti má v tuto chvíli meteoroložka Jitka Kučerová, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to vypadá aktuálně na Vysočině s teplotami a počasím?
2: Teploty jsou spíše takové nižší, většinou tak mezi 14 až 18, ty nejvyšší hodnoty na jihovýchodě kraje, zhruba na Třebíčsku. Vyšší polohy ty mají dokonce jenom kolem 12 stupňů Celsia. Na obloze celkem dost oblačnosti, je to taková oblačnost kupovitá a teď už ji pomalinku začíná alespoň na některých místech ubývat, ale stále ještě se dá říct, že na Vysočině převažuje oblačno nebo možná někde i skoro zataženo. Teploty se zmiňovala, no a vítr, ten fouká jenom slabý, směry má severní, zhruba severozápadní až severní.
0: Něco se změní během večera a noci?
2: Ta oblačnost by se měla k večeru začít většinou rozpouštět, ale v průběhu večera od jihu, jihovýchodu může přibývat oblačnost vyšších pater, ne už ta kupovita, nicméně ona bude zřejmě často průsvitná, to potom i v noci občas průsvitná oblačnost, polojasno oblačno převažující. Teploty teď odpoledne už zřejmě svých maxim dosáhly nebo ještě malinko stoupat budou a potom v noci by měly klesat nejčastěji mezi 8 až 5 stupňů v údolích při menší oblačnosti nebo té průsvitnější, lokálně kolem 3 stupňů, vítr přes noc slabý severovýchodní až východní.
0: A co nám slibuje víkend?
2: Víkend, respektive zítřek, by měl mít víc oblačnosti než potom neděle, převažující zítra zase oblačno, takže podobně jako dnes. Odpoledne se může hlavně v jižní polovině kraje, ale jenom s hodně malou pravděpodobností objevit přeháňka. Vlastně ta by se ostatně mohla objevit i dnes, ještě teď v těch následujících hodinách, ale ta pravděpodobnost je podobně malá jako zítra, takže spíše zanedbatelná. Zítra k večeru pak oblačnost bude pozvolna ubývat, teploty odpoledne 18 až 21 stupňů. Neděle ta by měla být ze začátku slunečná, čekáme málo oblačnosti, případně žádnou. Přes den pak bude zase oblačnost přibývat na polojasno, potom postupně většinou oblačno, ale to až někdy později během dne nebo k večeru. A teploty odpoledne 20 až 24 stupňů, ráno zase studenější 7 až 4 v údolích místy kolem 2.
0: Tolik tedy informace o počasí a Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za ně. Mějte se pěkně a hezký svátek.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou a vy, milí posluchači, určitě zůstávejte s námi i nadále. Za chvilku se podíváme do rubriky, co v učebnicích nebylo. No a pokud někam míříte, cestujete, tak šťastnou cestu.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 15. hodina s vámi je Český rozhlas Vysočina a dnes si v rubrice Co v učebnicích nebylo povíme o apendixu. Jestli si myslíte, že je to totéž co slepé střevo, tak vás Martin Písařík vyvede z mírného omylu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Premiér Babiš dál trvá na tom, že prezident na summit NATO nepojede. Moravskobudějovické Reuse Centrum zastřeší i sbírku na veřejnou zeleň. Při kvalifikaci na motocyklový závod v severním Irsku zemřel žďárský jezdec Kamil Holán. Zítřek bude oblačný, výjimečně s přeháníkami teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne vám u poslechu zpráv přeje Karel Pěška. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se znovu neshodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace si účast prezidenta v Ankaře nepřeje. Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní.
6: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
7: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
6: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
8: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoli v prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
6: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Český rozhlas.
4: V připravovaném Reuse centru v Moravských Budějovicích budou lidé moci finančně podpořit místní zeleň. Za odnesené věci bude možné místo symbolického poplatku přispět do sbírky na obnovu rostlin na území Moravských Budějovic. Podle radnice jde o administrativně lepší cestu, než vybírat za věci z Reuse centra peníze.
9: Reuse centrum v Moravských Budějovicích zahájí provoz zřejmě v polovině května. Lidé tam budou moct nosit již nevyužívané věci, anebo si naopak nějaké vyberou a odnesou domů. Kompenzací bude právě dobrovolný příspěvek do sbírky. Podle vedení města sbírka nebude mít konkrétní účel. Peníze investuje do veřejné zeleně podle výnosu a aktuálních potřeb. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Ve městě Sinzig na západě Německa lupiči přepadli banku a drží v ní několik rukojmích. V okolí zasahuje velké množství policistů, kteří uzavřeli ulice. Obyvatelé domů vyzývají, aby nevycházeli ven, zároveň žádají, aby na sociálních sítích nezdíleli fotografie a videa ze zásahu. Zatím není jasné, kolik lupičů banku přepadlo. Slovenský premiér Robert Fico je na cestě do Moskvy.

0: Podle slovenského deníku N vládní speciál odstartoval z Bratislavy po 13. hodině. Kvůli neochotě pobaltských zemí vydat povolení k přeletu letí oklikou přes území Česka, Německa, Švédska a Finska. Fico se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zítřejší přehlídky na výročí konce druhé světové války se nezúčastní. Místo toho položí věnec na hrob neznámého vojína. Sport. Zemřel motocyklový jezdec, rodák ze Žďáru nad Sázavou, Kamil Holán. Bylo mu 48 let. Informaci potvrdili zástupci motoškoly Hefty 74, kde působil jako instruktor. O úmrtí bez uvedení jména píše například web BBC. Kamil Holán zahynul při kvalifikaci na závod v severním Irsku. Počasí. V Hubenově nebo Vatíně je právě 14 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 16, v noci se ochladí na 8 až 5, v údolích při menší oblačnosti až na 3 stupně. Zítra můžeme čekat převážně oblačno, odpoledne hlavně na jihu Vysočiny výjimečně přeháníky. K večeru se začne obloha vyjasňovat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Třebícku na výjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou na Moravské Budějovice na křižovatce s odbočkou na obec Blatnice se stala nehoda. Havarovala tam motorka, na místě jsou záchranáři, dejte velký pozor, šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V seriálu o dlouhověkosti za 20 minut představíme paní Hanu, které je 101 let a i v tak vysokém věku bydlí doma a navíc sama. Jak si radí, uslyšíte. Zůstaňte s námi.
1: Dobré odpoledne s Lidií.

0: pro zdraví.
1: Už jsme tu měli spoustu jednoduchých cviků pro každého. Můžeme dnes vyzkoušet nějaký náročnější cvik?
2: Určitě máme i posluchače, kteří si zaslouží nějaký náročnější. A mám takový, který považuji za náročný i pro sebe, kdy se postavíme, narovnáme, zkusíme se předklonit až tak, abychom dlaně opřeli o zem. Pokud to nezvládneme, můžeme klidně pokrčit nohy. A těmi rukami postupně ručkujeme dopředu před sebe až do takzvaného prkna, že se to tělo narovná. Chvilku tak vydržíme a potom zase přeťapkáváme zpátky, až budeme v předklonu a postupně to tělo obratel po obratli zvedneme do stoje. A tento cvik podle fyzičky můžeme zopakovat a věřme tomu, že to tomu tělu opravdu dá trošku zabrat.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rád.

0: každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál, a ve mně to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
2: Označ se, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak až jdu pomáhat dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace taky, ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: slunečko brunetě.
1: Je 15 hodin 20 minut a hladíte dobré poledne Českého rozhlasu Vysočina. Hana Pišková je neuvěřitelná dáma. Je jí 101 let. Stále bydlí doma a navíc sama. Jako architektka se zajímá o nejrůznější stavby a miluje audioknihy. V seriálu Českého rozhlasu o stoletých lidech ukázala, že si umí poradit i s chytrým mobilem.
2: Paní Hano, vám je 101 let, jste ročník 1924. Jak se cítíte?
3: No, jak v kterém směru. Když jde o pohyb, tak to je potíž. A jinak se cítím celkem dobře, no.
2: Vidím, že máte naslouchátka.
3: Naslouchátka.
2: Vám to sluší? Barvíte si vlasy? Dbáte o to, abyste měla jiné než šedivé?
3: No, tak mám je nabarvené.
2: Vy se po bytě pohybujete pomocí chodítka.
3: Pomocí chodítka.
2: Máte i nějaké speciální pomůcky, třeba vyšší postel, nebo tady máte křeslo, které je polohovací.
3: To je výborná věc, když je to hrozně ošklivý.
2: To vás jakoby vyloží a vy lehčeji se zvednete. Vy máte chytré hodinky?
3: No, chytré, hlídají mě. Několikrát za den jsem volají, jestli jsem v pořádku. A když je potřeba, tak zavolaj pomoc.
2: Unikátní je, že vy bydlíte sama v pražském bytě. Jak je to možné? Jak se to dá všechno zvládat?
3: Dá se to zvládat, když mě pomáhá mnoho lidí. Tak třeba pečovatelé, no, sem chodí střídavě.
2: A vy máte obě dcery v zahraničí. Dcera Šárka je teď v Česku z Kanady na návštěvě. A vy jste s maminkou denně v kontaktu, na dálku. Vy i objednáváte jídlo, naklikáváte na českém webu potraviny a pak přijede za maminkou kurýr.
4: Ano, v podstatě to není problém, protože sortiment už známe, protože už to děláme delší dobu. Nejsložitější na tom je zjistit, co není v lednici. Takže pak se někdy stane, že je tam něco třikrát.
2: Vaše maminka má chytrý telefon, ten je dobrý na aplikace, abyste byli ve spojení.
4: Ano, že se jí vidíme, že jo.
2: Jak vám je pohodlné používat dotykový telefon, paní Hano?
3: Normálně, to je docela příjemné.
2: Můžu se podívat, jak vám to jde?
3: Otvírání, že?
2: Odemykáte?
3: Tadyhle mám to čtení, to je důležitá věc.
2: Vy posloucháte totiž přes mobil detektivky. Jo. A co posloucháte za detektivky?
3: Je to detektivka, která se odehrává ve Francii.
2: Pustíte nám?
4: Máme, co tady dosloucháte. Jo,
3: tak... Já nevím, která to je. Zvuk z mobilu mi jde do naslouchátek a já si můžu zařídit, že to slyším jenom já.
2: Takže takhle trávíte čas. Jednak, že přijdou pečovatelé a jednak třeba... si posloucháte nějaké audioprojekty.
3: No jinak mě všechno dlouho trvá, čili já ten den vyplním různou činností, anebo taky nečinností, že jo, jak kdy.
2: Vy jste architektka, například jste dělala, jste spoluautorkou pražského kulturního domu Eden. Zajímáte se o nejrůznější stavby dál pořád?
3: No zajímám se těch staveb, které se mně líbí hodně. Spíš stavby takového jako trochu rostlého charakteru.
2: Co vám dělá radost?
3: Moje děti a moji vnuci, moje rodina prostě. A jinak sluníčko, potěšení z květin, který vidím, spoustu věcí.
2: Máte nějakou radu směrem k lidem?
3: Lidem je někdy těžko radit, ale... Prostě nebojovat, dohodnout se.
2: Říká Hana Pešková, které je 101 let. Fotky a článek najdete na webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje, je 15 hodin 32 minut a my otevíráme pořad Bejvávalo, ve kterém bude řeč o zlodějích májek.
1: Bejvávalo.
2: O tom, co se dělo, když mládenci ukradli ve vedlejší vsi májku. Tradice velela, že obecní máj se staví na 1. máje nebo o první květnové neděli. Leckde ale, Bůh ví proč, se stavilo až o neděli 2. květnové. Každopádně se k tomu všemu vázala řada tradic. Mladíci šplhali po jejím kmeni a snažili se schodit věnec zdobící májku nahoře na jejím vrcholu. Nebo odtud chtěli přinést šáteček dívky, která se pak musela vykoupit hubičkou. Také se ovšem pokoušeli v noci pokácet májku v sousední vsi a přitom zároveň ustrážit tu svoji. V kronice jest psáno. Dlouho se u nás vzpomínalo na máj 1907. Mládenci si tehdy řekli, nač máme chodíti pro máj tak daleko do lesa, vezmem si ho blíž. Sebrali ji v sousední dědině. Ráno volali na děvčata. Nám strojili máj přes polní děvčata. Za 2 dny přišlo nařízení ze Slavkova od soudu máj postavit tam, kde stála původně. Mládenci poslechli. Vzali si ovšem hudbu a ta jim při cestě hrála smuteční pochody. Čert jim to ale napískal, aby zpátky šli na Rousínov. Tam byla putika, kořálna, říkalo se uhrbáčka. Žid měl zubatou velkou židovku. Chasa se zastavila, napila, muzika hrála a chlapci tančili. Pak jeden vyzval k tanci tu židovku. Druhý mu ji přebral a tak si ji v tanci střídali a žid už křičel. Za nějaký čas přišly obsílky od soudu zas. Chasa cupala ke Slavkovu a tam dostali pokutu 2 zlatý nebo 10 hodin sedět. A tak pořezali a poštípali něco dřeva a večer přišli hladoví jak psi. Ten den hrála muzika od rána až do večera. Starostovi, hej Slované, u školy, spi Havlíčku. My volali, mě zahrajte Červené jablíčko a mě Andulko Šafářova. A 6 jen pršeli a hned bylo na zaplacení pokuty. A legrace a nálada byly pořád. No a příště v pondělí o tom, jak to také bylo, když skončila válka.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Edo, řekni for.
1: Tak for říkáš, no tak ve škole probírají děti povolání svých tatínků. No a Jaroušek říká, můj tatínek je pekař. A Anička říká, je, můj tatínek je ředitel. A Vlastík říká, můj tatínek je doktor. No a přihlásí se Pepíček a smutně říká, můj tatínek je taxikář. A paní učitelka se zeptá, no a proč to říkáš tak smutně, Pepíčku? Vždyť taxikář je

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Když jede Český rozhlas Vysočina za vámi, vždycky pro vás něco má. Třeba na výstavě Zahrada v Havlíčkově Brodě jsme nabídli výběr z našich jarních receptů a nechali vás hlasovat. Velký úspěch přitom sklidil tip na sírovo kedlubnové karbanátky, který si proto opět připomeneme. Recept pro vás má jako vždy kolegyně Dáša Kubíková.
2: Když začnou dozrávat první kedlubny, jsou tak šťavnaté a voňavé, že se do nich člověk radostně zakousne jen tak. Kromě toho ale také přemýšlí, jak je dál využít, a tady už máme spoustu možností. U nás doma jsou populární kedlubny na smetaně nebo kedlubnová krémová polévka, ale když jsem narazila na recept kedlubnových karbanátek se sýrem, také mě nadchnul. Sýrů použitelných do receptu je více, ale měl by to být každopádně některý z dlouho zrajících tvrdých sýrů. Dále budeme potřebovat jáhly, čerstvý špenát, vajíčka a koření. Předem si uvaříme 150 gramů jáhel, propláchneme je vřelou vodou, vysypeme do hrnce, osolíme a zalijeme dvojnásobným množstvím vody. Přikryjeme pokličkou a uvaříme do měka. Zatímco chladnou, nastrouháme si na hrubém struhadle asi 4 mladé kedlubny. Nasekáme 5 deka špenátových listů a přidáme ke kedlubnám. Promícháme s jáhlami, rozbijeme 2 vajíčka a ještě přidáme 80 gramů strouhaného sýru. I když jsou jáhly solené, stejně musíme ještě celou směs znovu osolit, přidat pepř, sušený česnek nebo prolisovat jeden stroužek čerstvého a drcený tymián. I když jde o karbanátky, budeme je smažit, těsto je příliš řídké. Dáme je do trouby, ideálně ve formě nebo v košíčcích na mafiny. Při 180 stupních budou hotové za necelou čtvrt hodinu. Je to fantastická dobrota, tak ji zkuste a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Při příležitosti dne vítězství prezident jmenoval 8 brigádních generálů. Chotěboř nabízí 5000 korun za přihlášení k trvalému pobytu. Ukrajinští hasiči bojují s požárem u černobylské elektrárny. Sobotu čekáme oblačnou, lokálně s přeháníkami teploty nejvýš 21 stupňů. Máme pro vás zprávy, dobrý poslech přeje Karel Pěška. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval nové generály. Do hodnosti brigádního generála povýšil ředitele speciálních sil Tomáše Kramplu nebo šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Pavel jej jmenoval na návrh vlády při příležitosti dne vítězství. Novým generálům pogratuloval a připomněl, že vojenská služba sebou nese velkou zodpovědnost.
3: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků. Protože právě od vás se očekává odborná rada, která bude co nejvíc objektivní a nemotivovaná pouze očekáváním nadřízených složek.
1: Prezident povýšil celkem 8 mužů na brigádní generály, dalším dvěma udělil hodnost generálmajora. Příspěvek za přihlášení k trvalému pobytu nabízí zatím nezapsaným obyvatelům Chotěboř. Pokud tak stihnou učinit do konce letošního roku, získají od radnice 5000 korun. Podmínkou je, že trvalý pobyt musí trvat minimálně 2 roky, jinak může město od smlouvy odstoupit a peníze požadovat zpět.
4: Současně platí, že žadatel o příspěvek nesmí mít vůči městu žádné závazky, například dluhy. 5000 korun můžou navíc získat i nezletilí. Žádost za ně podá zákonný zástupce. Podle vedení města má pobídka vést k přihlášení lidi, kteří v Chotěboři žijí a využívají tam služby, ale nemají tam trvalý pobyt a radnice tak na ně nedostává finance z rozpočtového určení daní. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: V uzavřené zóně černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině hasiči od čtvrtka bojují s rozsáhlým lesním požárem. Vznikl po dopadu dronu. Dnes se plameny rozšířily na plochu 1100 hektarů. Hasičům práci komplikují nárazy větru, sucho a náročný terén. Na některých místech mohou podle ukrajinské státní služby pro mimořádné situace být po ruské invazi také miny. Agentura AFP uvedla, že hladina radioaktivity na místě zůstává stejná.
2: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa je ve finále světového poháru v maďarském Segedu. Na prvním podniku v sezóně ovládl na kilometrové trati rozjížďku i semifinále. O zlatou medaili pojede s Fuchsou také Adam Rudolf, který v jednom ze semifinále dojel třetí.
2: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě nebo Bystřici nad Pernštejnem je teď 14 stupňů, v Dukovanech 18. V noci se ochladí na 8 až 5, v údolích při menší oblačnosti až na 3 stupně. Zítra můžeme čekat převážně oblačno, odpoledne hlavně na jihu Vysočiny výjimečně přeháníky. K večeru se začne obloha vyjasňovat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů.

0: více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ve Žďáře nad Sázavou se stala nehoda v Dvořákově ulici. Osobní auto se tam střetlo s chodcem. Na místě jsou záchranáři. Projíždějte velice opatrně, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
1: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem. Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká se, každá babička stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku
1: Šílencovi.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylézám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červenobílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Mm-hmm. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslej, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako, že má používat snad jádrový mýdlo, nebo něco.
1: Mýdlo s jelenem. No,
2: ale gel je úžasný, to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude
1: osuška. To bude osuška. Tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasů na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská.
3: Děkuji.
2: Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutě, mám tolik, na kolik se cítíme.
3: Víte.
2: A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlika Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko, pana Felixa Holzmana, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. Mm-hmm. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Mm-hmm. Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam je nádhery.
2: Babičinu údolí, paní Libuško, no. Tak dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně
3: no,
2: nádherně.
3: No to je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje s babičkou a s kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady pan Robert Solomouce a hrasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmana, já už to slyšel, ti vtipy a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý
7: Švarmovou.
3: Den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmana, ale ne v té anekdoty. Scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude také fajn.
7: Že dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmana, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, vyšla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zase jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjdeme. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce. Hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit dvě zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká, no co? Objednal bych mu půl litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty jeho scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká, víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká, jo, no po čase ho potká a zeptá se ho, tak co, zkusil jsi to? A on říká, no, zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor, mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda? Jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzman nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, Božena Vežace, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji. Vám
3: oběma krásný májový den.
1: Děkujeme.
3: Si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a Děkuji. Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký Děkuji. Den, zdravíme Děkuji. Také, máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi? Ano.
5: Ty posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna vládový z Ludmila Bartuškova měla narozeniny včera. Tak obsad a dávám ABC Holzmana samozřejmě, ABC Holzman.
1: Dobře, takže Ačko. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne, kdo je dál?
6: Dobrý den, Miroslav Přálbský Holzmana. Děkuji.
1: Dobře, děkujeme pane Miroslave a mějte se taky hezky. Jo, jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné, nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzman může pokračovat s anekdotami.
7: Eva Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Panová říká 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky, já mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukový boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka. Ten říká, no jo, no, teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přec nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore. Já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel. A smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No nastěvá paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servirujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malý Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak, no dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka a Spejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Prokurívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych se...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovol, teď tě to může dosvědčit František a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce, je.
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš Želíček přece není žádná klukovina. To je na najvýš psina.
3: Co sem pleteš zase Želíka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utekl. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to, prosím tě, napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Kdy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš Žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický Spejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii Spejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926. Tam už byl Hurvínek Spejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe i my. Mm-hmm.
2: To jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let a budeme připomínat v sobotních hvězdách hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731-800-900, teď naživo, můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte, třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím paní Libušku.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka a přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to, jak jste mu říkala, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to
1: někdo
3: byl ten
1: krásný,
3: mladý, krásný.
1: Tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mhm.
6: Já bych volila Bčko taky, i když mám Hurvínka moc ráda, ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno, ty
1: ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito už legendární jsme. Herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, ano, kolega, ano. Tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme
1: přesně.
6: Byli malí,
1: ano.
6: Velice jim to jde.
1: Je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme se na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš. Tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Plesko. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi, kaničky od bot, jo, a nic, nikdo. A, no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisér, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně. Jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. to je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo, jo. Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytku, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabku, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nemá vysti otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pojď sem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. On říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár Krosík se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Rejčkově na Havlíčkobrodsku lidé běželi pro paměť národa. Provoz na pražském letišti narušil dron v bezletové zóně. Žďárský jezdec Kamil Holán zemřel v severním Irsku při kvalifikaci na motocyklový závod. V sobotu čekáme oblačnou, lokálně s přeháníkami, teploty nejvýš 21 stupňů. Máme pro vás zprávy, dobrý poslech přeje Karel Pěška. V Rejčkově na Havlíčkobrodsku dnes 50 lidí běželo pro paměť národa. Výtěžek ze startovného bude věnovaný neziskové organizaci Postbellum. Ta shromažďuje vzpomínky válečných veteránů, obětí holokaustu nebo politických vězňů.
3: Na start se postavila také Zuzana Fajtová. Na startovní číslo si napsala za pravdu a spravedlnost.
4: Myslím, že je to hrozně důležité v rámci historie republiky a všeho.
3: V Rejčkově se pro paměť národa letos běželo po 11. Do organizátorského týmu patří i Jan Kárník.
5: Když jsme začínali, tak všichni v kanceláři v Postbellum se dívali na mapu, kde to je.
3: Teď už vědí,
5: jo.
3: Běhy pro paměť národa se budou v Česku konat až do konce května. František Jirku, Český rozhlas.
2: V připravovaném Reuse centru v Moravských Budějovicích budou lidé moci finančně podpořit místní zeleň. Za odnesené věci bude možné místo symbolického poplatku přispět do sbírky na obnovu rostlin na území Moravských Budějovic. Podle radnice jde o administrativně lepší cestu, než vybírat za věci z Reuse centra peníze.
6: Reuse centrum v Moravských Budějovicích zahájí provoz zřejmě v polovině května. Lidé tam budou moct nosit již nevyužívané věci, anebo si naopak nějaké vyberou a odnesou domů. Kompenzací bude právě dobrovolný příspěvek do sbírky. Podle vedení města sbírka nebude mít konkrétní účel. Peníze investuje do veřejné zeleně podle výnosu a aktuálních potřeb. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Letecký provoz na pražském letišti dnes zkomplikoval pohyb dronů v bezletové zóně. Na síti X to oznámili policisté. Jedno letadlo muselo být kvůli bezpečnosti odkloněné z Ruzyně do Vídně a několik dalších spojů nabralo zpoždění. Policisté zadrželi jednoho člověka a dron zajistili, případ dál prověřují. Němečtí policisté osvobodili dva lidi, které ozbrojení muži v bance ve městě Sinzig drželi jako rukojmí. Oba zadržovaní vyvázli bez zranění. Lupiči z místa činu utekli ještě předtím, než policisté do budovy vtrhli. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na policejní prohlášení. Kriminalisté po přepadení banky uzavřeli centrum západoněmeckého města a obyvatele vyzvali, aby nevycházeli ven.
0: Sport.
2: Zemřel motocyklový jezdec, rodák ze Žďáru nad Sázavou, Kamil Holán. Bylo mu 48 let. Informaci potvrdili zástupci motoškoly Hefty 74, kde působil jako instruktor. O úmrtí bez uvedení jména píše například web BBC. Kamil Holán zahynul při kvalifikaci na závod v severním Irsku.
0: Počasí.
2: Ve Velkém Meziříčí nebo Moravských Budějovicích je teď 17 stupňů, v Černovicích 14. V noci teploty poklesnou na 8 až 5 stupňů, v údolích při menší oblačnosti až na 3. Zítra nás čeká převážně oblačno, odpoledne se hlavně na jihu Vysočiny výjimečně dostaví přeháníky. Večer se pak začne vyjasňovat. Teploty dosáhnou 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Řidiči v Jihlavě dnes musí počítat s uzavírkou v ulici Mostecká. Důvodem je oprava povrchu vozovky. Nehody nejsou hlášené šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: David Attenborough slaví narozeniny. Slavnému přírodovědci je dnes 100 let. Jak se stal legendou a symbolem přírodovědné dokumentaristiky? Uslyšíte. Jeho život si připomeneme už za malou chvíli.
0: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: 17 hodin 7 minut k tomu, to je aktuální čas. Sladíte Český rozhlas Vysočina. Jeho hlas provází celé generace. Svým nadšením dokázal strhnout miliony lidí. Ukázal totiž zemi od oceánských hlubin po ledové póly. Řeč je o siru Davidu Attenboroughovi, který dnes slaví rovných 100 let. Za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižních ocenění. Natáčel v době, kdy se příroda ještě považovala za nevyčerpatelnou. Dnes je jedním z nejhlasitějších varovných hlasů planety.
1: I am David Attenborough. And I've had the most extraordinary life.
2: Ještě než se David Attenborough stal hlasem televizních dokumentů, byl z něj kluk, který sbíral kameny a fosílie. Vyrůstal v univerzitním prostředí v anglickém Leicesteru a už tehdy se snažil pochopit, jak funguje svět kolem něj.
1: What bird has the most beautiful song in the world?
2: Zpočátku v BBC pracoval jako producent. Díky shodě náhod se ale v roce 1954 stal moderátorem přírodovědného pořadu Zoo Quest, který měl původně jen produkovat.
1: Tonight we've got rather different program for you.
2: V 60. letech se stal jedním z nejvlivnějších lidí britské televize. Vedl stanici BBC Two a stál u zrodu celé řady pořadů. Koncem 80. let vznikl proslulý 13-dílný seriál Život na Zemi. O 5 let později natočil Attenborough dokumentární seriál Živá planeta. Trilogii pak zkompletovala v roce 1990 série Zázraky života. Dokument znovu získal uznání a vyvolal i silné reakce publika. Mimo jiné kvůli svým záběrům lovení guerre s tlupou šimpanzů. Záběry totiž ukazovaly přírodu bez příkaz, takovou, jaká skutečně je. David Attenborough se během své kariéry podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodopisné tvorby. V dokumentu z roku 2020, natočeného pro Netflix s názvem Život na naší planetě, upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánu.
1: We must rewild the world.
2: Varuje, že svět, jak ho známe, se může zásadně proměnit, protože jsme narušili rovnováhu, na které stojí veškerý život. A zároveň připomíná, že právě v přírodě je i řešení. Pokud jí dáme prostor, dokáže se sama obnovit a s ní i podmínky pro náš vlastní život. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. Výhodný nákup jedině s mobilní aplikací. I s tím se čím dál častěji setkávají seniori nejen na Vysočině. Jak ale všechny aplikace správně používat a nepřijít například o osobní data? I to se můžou zájemci bezplatně naučit v Jihlavském Senior Pointu. Už za chvíli se v reportáži dozvíte víc.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Sobotní vysílání představí Vincence Červinku, malíře Vysočiny. Poctivý, hrdý, zodpovědný člověk, který žil nenápadný život mezi prostými lidmi. Pomáhal těm, kdo to potřebovali, aniž by čekal odměnu. Nesklonil hlavu ani když mu šlo o život. Především ale šlo o život jeho vlasti, našeho kraje.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání přináší příběh Lidické Hrušně. 10. červen 1942 Lidice ovládla ohnivá apokalypsa. Uprostřed hrůzy stál strom, němý svědek běsnění. Všechno cítil, všechno vnímal. Nakonec i on byl zničen. Stalo se ale něco nevídaného. Vstal z mrtvých a stal se symbolem znovuzrození.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: 17 hodin 22 minut hladíte Český rozhlas Vysočina. Chytrý telefon sice vlastní podle dat Českého statistického úřadu více než polovina seniorů v Česku, někteří ale nedokážou naplno využít jejich funkcí. Přitom například obchodníci často staví své slevové strategie právě na využívání aplikací v telefonech. I proto začal jihlavský Senior Point lidem bezplatně radit, jak telefon ovládat či jak se bezpečně orientovat v prostředí aplikací využívajících osobní údaje.
1: Já neznám.
2: Máte pejska na tapetě?
1: Já, pejsek mi to hlídá. Ochotský pes. A ten je teda hodně přátelský.
2: Když se podíváme, co tam máte třeba za aplikace, tak klasicky fotoaparát, galerie, máte jízdní řády,
1: jízdní mapy,
2: řády. WhatsApp, komunikujete.
1: Ano, a tady mám dokonce ty karty. Jo.
3: Paní Dana z Jihlavy má chytrý telefon několik let. Nové aplikace se naučila ovládat právě v Senior Pointu.
1: A mám tady i mailovou adresu, což teda jako je pro mě veliká výhoda, že nemusím do počítače a jenom se podívám, jestli je to důležité, jestli to nese odklad nebo ne.
2: S čím jste tady naposledy přišla, že jste potřebovala poradit?
1: No hlavně ty mapy, ty jsou teda jako opravdu, protože teď se nějak měnila ta aplikace, jako a za ty mapy jsem teda vděčná, když se takhle můžu zeptat.
3: Za stolem poradenského centra sedí Lenka Jurčeková a Alexandra Kaválková.
4: Byla tady paní a říkala, že má problém vybrat z galerie do WhatsAppu přílohu, ať už obrázek, fotografii. Sedli jsme si k mobilu. Mobil nepotřebuju do ruky, navedu klientku, zopakujeme několikrát tady tenhle ten úkon a většinou odchází ten klient spokojený.
3: Do budoucna by chtěli zavést i vyhrazené pravidelné hodiny v týdnu, čistě na konzultace, na práci s mobilem.
4: Ti lidé jsou úžasní v tom, oni se chtějí učit, jsou neskutečně šikovní, jenom potřebují daleko víc času a prostoru na to, aby to zvládli sami.
3: Kromě Senior Pointu pomáhají v Jihlavě lidem s digitálními technologiemi taky organizace Moudrá sovička anebo Městská knihovna. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. Události 8. května roku 1945 si dnes připomněli lidé taky na pražském Vítkově. U tamního národního památníku položili nejvyšší ústavní činitelé věnce a uctili památku padlých minutou ticha. Co dalšího se na místě dělo a jak si nejvyšší političtí představitelé připomínají význam konce druhé světové války, i to se dozvíte v reportáži už za malou chvíli.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobré páteční odpoledne přejeme. Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. 81 let od konce druhé světové války v Evropě si dnes lidé v Česku připomínají na několika místech. Nejvyšší ústavní činitelé a zástupci armády se tradičně sešli v Praze na Vítkově, kde byl dopoledne u Národního památníku slavnostní nástup a pietní akt. Dorazili na něj taky stovky dalších lidí.
1: Pietní akt začal příchodem nejvyšších politických představitelů a nástupem jednotek armády. Čestná stráž poté přinesla prapory a věnce, které prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další politici a zástupci armády položili k památníku. Padlé z druhé světové války pak přítomní uctili minutou ticha a čestnou salvou. Prezident Pavel poté v krátkém projevu připomněl, že druhá světová válka je mimo jiné varovným svědectvím pro současnost a vyzdvihl důležitost spolupráce demokratických států.
2: Jedním z nejzásadnějších poučení dějin je význam spojenectví, solidarity a jednoty. Česká republika má vlastní bolestnou zkušenost s tím, jaké je čelit agresi v izolaci.
1: Prezident taky propůjčil bojové prapory několika armádním velitelstvím a při slavnostním pochodu na konci piety pak nad Vítkovem přeletělo 5 armádních letounů. Události druhé světové války si připomněli taky předsedové obou komor parlamentu nebo zástupci vlády. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO je důležité připomínat, že konflikty 8. květnem 1945 neskončily.
3: Bohužel byl to základ i pro válku studenou, která trvala několik dalších desítek let a to vše je třeba stále mít na paměti.
1: A ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl význam konce druhé světové války pro současnou společnost.
4: Je úkolem celé naší společnosti zajišťovat obranu a bezpečnost našeho státu, protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
1: Při příležitosti 8. května prezident Pavel taky jmenoval na Pražském hradě 10 nových generálů. Brigádními generály se stali třeba ředitel speciálních sil Tomáš Krampl nebo ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek. Vít Andrle, Český rozhlas.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 17 hodin 46 minut a přidáváme do vysílání také informace o počasí.
1: Počasí.
0: Podrobnostmi tu je meteoroložka Jitka Kučerová, kterou také zdravím. Přeji dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně na Vysočině s počasím, jestli se něco změnilo nebo ne. Obloha stále tady u Jihlavy určitě je docela příjemná se sluníčkem.
2: Ta oblačnost se rozpouští, takže změnilo proti těm odpoledním hodinám. Postupně spíš převažuje teď aktuálně polojasno, někde možná už i skoro jasná obloha. Teploty ty už pomalinku klesají, většinou jsou tak od 12 stupňů v těch nejvyšších polohách do 17 stupňů nebo skoro 18 stupňů v těch nejnižších polohách. Vítr fouká od severozápadu až severu, ale většinou jenom slabý.
0: Jak to bude vypadat potom postupně v noci?
2: Ta oblačnost se dál bude rozpouštět, ale bude ji nahrazovat alespoň částečně od jihu přibývající vysoká oblačnost, ale ona bude průsvitná, takže v podstatě i nadále nějaké převažující polojasno, skoro jasno. V noci potom možná až oblačno, bude to kombinace té vysoké oblačnosti plus nějaké střední nižší patra oblačnosti, ale zase ta oblačnost může být občas průsvitná, anebo ji může přechodně ubývat. Teploty v noci, respektive ty nejnižší ranní, by měly klesat nejčastěji mezi 8 až 5 stupňů. V údolích při menší oblačnosti to může být lokálně kolem 3 stupňů a vítr v noci slabý, severovýchodní až východní.
0: A co nám přinese víkend?
2: Zítřek by měl být oblačný, to bude převažovat, ale v ranních a dopoledních hodinách se může stát, že bude i třeba přechodně polojasno. Potom k večeru obecně ta oblačnost bude pozvolna ubývat a v průběhu večerních hodin postupně většinou skoro jasno. Ty přehánky, které původně jsme předpokládali, že by se alespoň s malou pravděpodobností mohly objevit, tak víceméně se ta pravděpodobnost snížila až skoro na nulu, takže den bez srážek, no a 18 až 21 stupňů zítřejší maximální teploty, vítr slabý severovýchodní až východní.
0: A co neděle, jaká ta bude?
2: Neděle by měla být nejteplejší, zpočátku jenom s malou oblačností nebo případně jasno, potom v průběhu dne bude oblačnosti přibývat na převažující polojasno, až potom někdy později odpoledne, hlavně večera v noci bude další oblačnost přibývat, no a teploty nejvyšší v neděli na Vysočině 20 až 24 stupňů.
0: Říká tedy Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuji za informace o počasí, mějte se pěkně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněli kabáti, blíží se 18. hodina a s ní i váš oblíbený pořad Dechovky pro Vysočinu. Písničky na vaše přání. A už teď můžete poslat vzkaz s písničkou na náš web vysočina.rozhlas.cz a nechat zahrát svým blízkým pro radost.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Kdo pojede za Česko na summit NATO, bude podle premiéra jasné v červnu. Domov pro seniory ve Ždírci na Jihlavsku dostane přes 70 nových lůžek. Nad pražským letištěm se pohyboval civilní dron, policisté kvůli tomu zadrželi jednoho muže. Zítřek přinese oblačno a výjimečně přeháníky teploty do 21 stupňů. Začínají zprávy, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Vláda rozhodne o složení české delegace na letním summitu NATO až na konci června, řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na schůzce s prezidentem se opět neshodli, jestli má do Ankary Petr Pavel letět. Babiš je stále přesvědčený, že na summit by měli odcestovat pouze zástupci vlády.
3: I v minulosti, alebo respektive mluvil o tom pan prezident, že vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje. My jsme za to opakovaně kritizováni, my se na to připravujeme.
1: Prezident s tímto názorem nesouhlasí. Vláda podle něj změnila svou rétoriku o obraně a teď se obě strany shodují ohledně závazků vůči NATO. Alespoň neformální části summitu se chce Pavel dál zúčastnit. Tvrdí, že podle ústavy NATO má pravomoc. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Nová budova domova pro seniory vznikne ve Ždírci na Jihlavsku. Bude v ní celkem 75 lůžek a část z nich bude vyčleněná pro klienty s různými druhy demence. Krajští radní schválili příslušný stavební záměr.
4: Nová budova vznikne na samostatném pozemku v blízkosti stávajícího krajského domova ve Ždírci. Bude to dvoupodlažní stavba s polouzavřeným dvorem, na který naváže venkovní prostor pro relaxaci a terapeutické aktivity. Stávající domov čekají úpravy objektu, protože se tam bude vařit i pro novou budovu. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Letecký provoz nad pražským letištěm narušil civilní dron, kolem 15. hodiny se dostal do bezletové zóny. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabrali zpoždění. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezídia Josef Bocán.
5: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: V uzavřené zóně černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině hasiči od čtvrtka bojují s rozsáhlým lesním požárem. Vznikl po dopadu dronu. Dnes se plameny rozšířily na plochu 1100 hektarů. Hasičům práci komplikují nárazy větru, sucho a náročný terén. Na některých místech mohou podle ukrajinské státní služby pro mimořádné situace být po ruské invazi také miny. Agentura AFP uvedla, že hladina radioaktivity na místě zůstává stejná. Sport. Kajakář Josef Dostál vstoupil do kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles 2028. V úvodní zastávce světového poháru sezóny v Maďarsku byl druhý v rozjížďce na kilometru. Postoupil tak do semifinále, které pojede večer. Úvodní etapu cyklistického Gira d'Italia, která poprvé startovala z bulharského Burgasu, vyhrál Francouz Paul Magnier. Třebíčský rodák vrchař Jan Hirt zahájil své 9. Giro 63. místem. Čeští debitanti Matyáš a Tomáš Kopečtí obsadili 149. a 162. pozici. Počasí. V Dukovanech je právě 17 stupňů, v Humpolci anebo Telči 14. V noci teploty poklesnou na 8 až 5 stupňů, v údolích při menší oblačnosti až na 3. Zítra nás čeká převážně oblačno, odpoledne hlavně na jihu Vysočiny výjimečně dostaví přeháníky. Večer se pak začne vyjasňovat. Teploty dosáhnou 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli je na silnici

0: Cích Vysočiny klid ani D1 nehlásí komplikace. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je krátce po 18. hodině a na Českém rozhlasu Vysočina opět otevíráme dechovkový pořad. Takže číslo do studia 22 155 49 99, které můžete využít a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku v pátek 8. května, kdy má svátek také Zlatan a Zlatomír. Tak přejeme jen to nejlepší. A na úvod tu pro vás je Dolanka s písní Cesta životem.
1: Dechovky pro Vysočinu

0: Je 18 hodin 8 minut k tomu a na Českém rozhlasu Vysočina tedy plním vaše hudební přání. Ještě připomenu, že to své můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo můžete také poslat SMS ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04 a nebo samozřejmě můžete vytočit číslo do studia 22 155 49 99. A já už zdravím posluchačku Slávku Střebíče. Slávko, přeji vám dobrý podvečer.
1: Mám taky pěkný podvečer a všem posluchačům Dechovek pro Vysočinu. Včera jsem se nedovolala do Dechovek, takže musím dneska nechat zahrát ke svátku Stanislavům opoždění. A to mému synovi Staníkovi, dále Stanislavu Lesiaksovi ze Skály a už do nebička mému manželovi. Prosím zahrát od šumavské dechovky nebo od Šumavanky pod naší kovárnou. Moc krát vám děkuji, paní Liduško, a někdy zase naslyšenou.
0: Nemáte vůbec zač, Slavko. Mějte se krásně, hlavně pohodu a klid. Vám přeji a hezký poslech také. Budu se těšit na slyšenou příště. Děkuji moc. A pojďme hrát, tedy je tady Šumavanka.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plníme další hudební přání. Zdravím také Tomáše do Bystřice nad Pernštejnem, který už má vybranou písničku. A komu ji pošleme, prozraďte, dobrý podvečer.
1: Takže dobrý večer, já bych chtěl nechat poslat písničku vám, Ivě, Bláhom, Zínovským, Ludvíkom a nám dvou. A další překvapení bude na cestě. Děkuji moc. A naslyšenou.
0: Mějte se krásně, já děkuji, naslyšenou příště a písničku si užijte. Tady už jsou Viktorky a Pivečko s pěnou.

0: na Českém rozhlasu Vysočina v Dechovkách pro Vysočinu. Teď plním další přání, které má Vašek ze Žiliva, takže Vašku také přeji krásný dobrý páteční podvečer a komu zahrajeme a co si vybral, to už nechám na tobě.
1: A Vilinko, hezký nájvy na večer tobě a všem posluchačům tohoto pořadu. Mě by všem dál zájem tak pro radost všem těm mojim kamarádům, s kterými jsem se potkal nebo po telefonu jenom. A byla by to písnička Ludvíku, Ludvík od Babouků.
0: Ano.
1: To je Ludvík, to je borec, ten jako nic nezmaří. Písnička je pro tebe.
0: Děkuji.
1: A ještě dodatečně pro oslavence včerejšího pana Standu Lise, jak se doskáli ke svátku. Děkuji za zahrání, šťastnou cestu domů, zase někdy naslyšenou a mě se hezky, ahoj, ahoj.
0: Já také přeju dobrý poslech, naslyšenou příště určitě, ahoj. Měj se krásně a pojďme na to, jdeme hrát.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Je 18 hodin 23 minut a na Českém rozhlasu Vysočina plním další přání Vítkovi Střebíče a přeji také krásný dobrý páteční podvečer.
2: No, krásný dobrý páteční podvečer. Dneska písničku bych chtěl věnovat mojí manželce. Pak by to bylo určitě pro dědu Svobodu, babičku Svobodovu. Pak by to bylo ještě pro... tady Renatu asi.
1: Aha.
2: No a pro moju maminku a je to všechno. A pro všechny, kterým nedá někdo zahrát. A pro vás, paní Lidie, samozřejmě.
1: Dobře, dobře, já děkuji samozřejmě taky a určitě. Smutenku jste vybral, to je krásná písnička.
2: Děkuji mnohokrát a naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se pěkně, ano, já děkuji a Galánečka už hraje.

pojďme v našem pořadu na další písničku, kterou už máme připravenou v našem playlistu a mám tu naprosto stručnou, krásnou SMSku. Prosím o písničku První láska od Voničky, děkuji Lída. Takže i toto vaše přání plním a písnička už vám hraje.

mám tu také další váš vzkaz. Dobrý den, prosím vás o zahrání písničky Vínečko bílé od Jošky Černého pro dobrou pohodu. Sedíme na zahrádce pod pergolou, grillujeme maso a posloucháme vás. Děkuji, Jirka. Tak samozřejmě i pro vás už mám nachystanou písničku, tak zvesela grillujte dál a dobrý poslech.

Máme 18 hodin 34 minut, ještě necelá půl hodinka zbývá do konce dnešních dechovek pro Vysočinu a já plním další vaše došlé hudební přání. Dobrý podvečer, prosíme vás o zahrání oblíbené písničky naší maminky Jindřišky Krátké U našeho stavení. A tady je přání, milá maminko, ze srdce ti přejeme hodně zdraví k tvým dnešním narozeninám a hodně moc pevné zdraví za celou rodinu, dcera Kamila. Ano, písnička je tady připravená, takže všechno nejlepší a hraje vám Dubňanka.

No paráda. Tak a pojďme na další písničku. Prosím, zahrajte bratrovi Edovi Petrovický hasiče. Děkuji, Jarka, taky vaše přání plním a posílám já Salku Band.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: Ano, plním také další přání na zavolání a zdravím Zdeňka z Tichorazu. Dobrý podvečer, Zdeňku.
2: Krásný podvečer, paní Lidie, já vás zdravím do Českého rozhlasu Vysočina. Samozřejmě všechny posluchače, všechny přátelé a dobré dechovky a já bych chtěl nechat dneska zahrát písničku pro kamaráda tady, no pro kamaráda, moje to rodina rozvětená už, takže pro Zdeňka, no, Nikodymovýho z Řezenčic a máme tady krásný posezení na terase, už jsme trošku ovinněný, to nevadí, ale lidi je, přeju to, tuhle písničku posílá všem, který mají dneska krásný posezení a zahrajem i tej mojí výhledové nevěstě Helence do Nového Rychnova a Pepovi Chlebečkovýmu a všem hasičům, měli tam krásný čarodějnice a žádnou neupálili. Takže dodatečně všechno a zahrajte tu písničku Křemešníček. Pro všechny rychnovský přátelé a kamarády taky a okolí, je to tam blízko.
1: Výborně. Zahraji, mám už připraveno a vy si to tam taky pěkně užijte na té terásce ovědění.
2: Lidi, my si to užíváme na plný pecky už.
1: To je dobře, to je, tak to má být. Zdeňku, mějte se moc krásně, budu se těšit na slyšenou příště.
2: A lidi, ještě se pochlubím, už mi rostou papriky a okurky.
1: No, nepovídejte, tak rychle už.
2: Doufám, že nepřijdou zmrzlí, já už je mám za sebou.
1: No, právě, ale tak jako
2: krásný
1: záleží
2: večer,
1: na tom,
2: mějte se hezky,
1: jak velké je máte. Mějte se krásně.
2: Taky ano. Někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou, tady jsou Božejáci.

0: A pojďme hrál dál. Teď je na přání Honzy z Kostelce. Říkám to dobře, dobrý podvečer.
1: Ano, dobrý podvečer, Lidie. Dneska bych chtěl nechat zahrát do Tisu, Pepíkovi a Janě. Včera jsem se tam stavoval, když jsem měl z výletu a vodník jsem odjížděl jako Ježíšek. tak bych jim chtěl moc poděkovat, jo?
0: Určitě.
1: A zahrají tu jejich holuběnku.
0: Já už mám připraveno, zdravíme tedy do Tisu, zdravíme i do Kostelce, mějte se krásně a užívejte si prodloužený víkend a naslyšenou zase někdy.
1: Díky moc, naslyšenou.
0: Tady už je mistříňanka a holuběnka.

A ještě, abych to stihla, přidávám také další vaši SMS-ku. Zahrajte prosím jen tak pro potěšení písničku Pivovarský koně. Děkuji, Hanka. Tak samozřejmě je to tady a hraje Krajanka.

No a ještě pojďme zahrát jednu písničku v našem pořadu, protože čas už se nám nachýlil. Dobrý podvečer, prosím, zahrajte tam na kocandě. Je dobře pro všechny, kdo poslouchají, a také pro nemocné a pro ty, kterým nikdo nedá zahrát. Děkuji, Vlasta. Určitě písnička už je připravená, hrajetelská dechovka, a já se těším zase příště.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem byl v divadle Drak v Hradci Králové, kde kromě divadla, loutkového divadla, je i labyrint a tam jsou vystavené různé loutky. V Chrudimi o kus dál zase Muzeum loutkářských kultur a my těch loutek máme celou řadu druhů. Slovo loutka, tak to je jasné.
2: Je to jasné, já jsem si to musela hledat. Slovo loutka je totiž od slova líko, protože původně se tady ty loutky dělaly z líka.
1: Dobře, já jsem spíš myslel, že je jasné pro představu, co to ta loutka je. Pak máme marionety.
2: No, marionety, tam už je to vlastně slovo, které k nám doputovalo. My jsme si ho vzali z němčiny, ale původem je z francouzštiny, kde se hodně ve středověku hrálo loutkové divadlo, ale hrála ho církev. Byly to církevní loutkové hry, takové ty morality a výchovné kousky. A tak tam vystupovala loutka Panny Marie. A z domácké podoby toho jména Marie vznikla marioneta. A ty marionety konkrétně se třeba od loutek v obecném slova smyslu liší tím, že mají ty provázky nebo drátky.
1: No a pak je to krásné slovo a jsem zvědavý, odkud je. Říká se, jdeme na pimprlové divadlo, pimprle.
2: Pimperle, to je lidový krásný opravdu název loutek, zase z němčiny. No a zajímavé je, že v té němčině to slovo znamenalo černý chleba, anebo taky znamenalo hrubián a prý úplně původně podle etymologů znamenalo prďola.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Posud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
1: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
0: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
2: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
0: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: Dva velké požáry v Národním parku České Švýcarsko během posledních 4 let pomohly hasičům zdokonalit postupy a strategie hašení v nepřístupném terénu. Naposledy bojovali s ohněm téměř týden v okolí Rynartic na Jetřichovicku. U Rynartic nasadili veškerou techniku, aby se neopakovala stejná situace jako v okolí Hřenska v roce 2022, říká ředitel hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Martin Laníček.
4: Ten požár byl svojí rozlohou samozřejmě menší, takže jako úplně ho nemůžeme srovnávat. My jsme získali některé vědomosti, od té doby jsme se posunuli v rámci nějaké taktiky zásahu na ten požár, posunuli jsme se jak ve vybavení technikou a posunuli jsme se například i v oblasti dronové služby.
3: Lékaři Ostravské fakultní nemocnice začali využívat 3D modely operovaných orgánů a kostí. Pro zdravotníky je připravují technici z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Speciální modely slouží hlavně chirurgům pro lepší přípravu na náročné zákroky, upřesní mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
5: I když 3D tisk může být u řady případů velice náročný, na operačním sále u složitých, předem plánovaných výkonů, modely často představují klíčovou výhodu. Pomáhají nám udělat výkon co nejsprávněji. Šance pacienta na další život bez nádorového onemocnění jsou pak vyšší. Sport.
3: Basketbalisté Brna odvrátili konec letošní prvoligové sezony. V Děčíně totiž vyhráli 86-81 a čtvrtfinálovou sérii play-off srovnali na 3-3 na utkání. O postupujícím do semifinále play-off rozhodne 7. zápas. Ten je na programu v Brně v neděli. Počasí. V noci čekáme polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno a ujediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem už docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při malé oblačnosti jen kolem 3 a lokálně i přízemní mrazíky. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno lokálně i skoro jasno, ujediněle ještě se mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to zejména v oblasti hor. K večeru ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty zítra mezi 15 a 20 stupni, na jihu a jihovýchodě republiky až 23. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný od severovýchodu až severu.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D4 z Prahy směrem do Strakonic opatrně za sjezdem na Kytín na 22. kilometru hasiči odklízí spadlý strom z pravého pruhu dálnice. A na silnici 61 z Kladna směrem na Lidice a k dálnici D7 u průmyslové zóny Dříň na kruhovém objezdu stojí osobní vozidlo po nehodě. Na místě jsou hasiči, projíždí se trochu pomaleji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme příjemný poslech.
6: Vesele a zdravě.
7: Pěkné odpoledne vám všem.
8: Je tu konečně zase Veselé a zdravě. Dobrý den.
7: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
8: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
7: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
6: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: K čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale předtím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážu ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervoznili, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením, o tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne,
0: třeba
2: žádné
0: pravidlo.
2: Domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jednou může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na oddykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvena a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj, dýchací od minulého roku od září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale pod covidu trpím na zánět dutin. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to dělá krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si mám dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se někdy vzbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
0: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota? Překvapme
2: posluchače. To je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo.
0: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo 1 zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít. Jo? Každopádně bych to probrala posléze nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajtamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlor už to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko v ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchto různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři, a opravdu ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
2: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace slizní. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
0: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí automaticky problém s čichem?
2: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
0: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
2: ano,
0: moc.
2: Ano, a všeho s mírou, pravil Krejčí, zabiv ženu metrem, viďte.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svou činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směrem jít.
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře Vesele a zdravě CZ.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: Někomu ale se dělají hodně, ano, a co s tím?
1: Jako no, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: To no, doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala by ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým,
1: nevhodným? Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu, přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: O složení české delegace na summit NATO bude jasno na konci června. Zastupitelé Mohelnice změnili územní plán města ve prospěch bytové výstavby. A počasí zítra oblačno až polojasno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. Kdo nakonec pojede letos v létě na summit NATO do turecké Ankary, rozhodne vláda na konci června. Oznámil to dnes premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel také s českým prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
2: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO

0: součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: V Jirkově na Chomutovsku finišují práce na stavbě nové sportovní haly. Stavbaři dokončují chodník, pokračuje také budování parkoviště i pokládka kabelů k veřejnému osvětlení. Do konce května musí dělníci dokončit práce uvnitř haly. Podle vedení města by se v červnu měla začít pokládat podlaha. Kolik Jirkov nakonec za novou halu zaplatí, ale ještě není jasné.
2: Podle mluvčího jirkovské radnice Vladimíra Vaculi se zprovoznění haly protáhne o 2 až 3 týdny. Sportovci budou moci poprvé vyzkoušet v polovině letních prázdnin. Město mělo podle Vaculi zaplatit za stavbu haly 193 milionů korun. Už teď je ale zřejmé, že cena nebude nižší než 211 milionů. Radnice navíc ještě dokoupí vybavení haly. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Na pozemcích za hřbitovem nedaleko centra Mohelnice na Šumpersku budou moci zájemci stavět bytové domy. Umožní to změna územního plánu města, kterou schválili na svém posledním jednání zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
3: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký. Sport.
1: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli posledním dvěma nepodařeným ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský vybojovalo zlato v týmové soutěži. Počasí. Po docela chladné a téměř bezoblačné noci čekáme zítra přes den většinou polojasno až oblačno, ráno lokálně i skoro jasno, ojediněle se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména v oblasti hor. Večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Zítřejší maxima rozdílná, většinou mezi 15 a 19 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr slabý, během dne přechodně mírný od severovýchodu až severu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 Rozvadov Plzeň čekejte překážku za sjezdem na Stříbro. Na kilometru 113 pojedete kolem odstaveného nákladního vozidla. A na dálnici D2 pozor ve směru Brno-Břeclav za Židlochovicemi na 20. kilometru stojí nepojízdné osobní vozidlo v odstavném pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Teplický rodák a dnes už vlastně legenda moderní trampské písně Vojta Kyďák Tomáško vyslal na dnešní jízdu country dostavníkem Nebe plné koní v té nejnovější verzi. Tak, jak se zhruba před rokem objevilo na jeho kolekci, jak má být. Já vás ale dnes zavedu do alba, které vyšlo před rovnými 20 lety a jmenovalo se Nákladák do LA.

Věřím, že vždycky je čas zaspívat o lásce, o naději těm, co máš na světě nejraději. Věřím, že vždycky je čas. Věřím, že vždycky je čas. Jak pod ní ubíhá den, po cestách nechávám otisky bot,

Zatímco nákladňák do LA řídil Vojta Kyďák Tomáško se svým dlouholetým parťákem Ríšou Melicharem, poklidné ještě je čas si střihnul Ríša Svolově se studiovou partou, v níž byli třeba kytarista Michal Rerich, Hanuš Klus a Romana Tomášková s baskytarou nebo houslistka Helena Parisová. Potkáte je i v písničce Tak se ti vzdávám s Ríšou a Olinou Maškovou.

Nejspíš byste neuhádli, že naším dalším hostem byl dramaturg Kufru a dalších oblíbených televizních pořadů Aleš Ulm. Tenkrát mu bylo 28, když naspíval s partou slávy Kunsta Lovce aligátorů, louisianskou klasiku Jimmy C. Newmana z roku 1961, kterou o 3 roky později přivedl do hitparády Dave Dudley.

Vojta Kyďák Tomáško s kormidelníkem roháčů z Lokte nad Ohří Ríšou Melicharem na výletě do údolí divokých včel. Aktuálně mimořádnou nešvilskou atrakcí je mladičký objev ze státu Illinois Bailey Zimmerman. Jeho debutové album má vyjít ještě během léta, zatímco první vlaštovka Rock in the Hard Place už vyletěla na singlovou dvojku.

Dave Dudley a jeho nejsilnější hitparádový zásah Tirácká 6 dní na cestě z roku 63. A ještě jednou ze zámořské historie. Alan Jackson a z jeho nejen odvážného, ale i povedeného ryze bluegrazového projektu z roku 2013 není žádný zázrak, že zuříš a že jsi smutná.

Poklidná a hodně trymská kyďáková rána z vůní pivních zátek vám nabídl Ríša Melichar. Zatímco jeho manželka Jitka jemně přitvrdí, tak trochu šansonovou výzvou Dejte si odchod, pane. A pak s Olgou Maškovou hodně rozněžní v trymsky blůzovém přání Probuď se, miláčku.

Slyšel jsem, že si odjela do Jižní Karoliny, kam jsme plánovali odjet spolu. Jenže to už je všechno zřejmě nenávratně pryč. Stejně jako auták, který jsem ti koupil. Bailey Zimmerman a další kousek ze skladačky, která má tvořit jeho debutové album Zamilovaný Fall in Love. A rychle za kyďákem, který společně s Líšou právě lítá sem tam.

Oslava Lokte nad Oří, kde už od roku 1975 sídlí skupina Roháči, dokonale kormidlovaná stejně jako tahle kyďáková písnička Ríšou Melicharem. Co nevidět, ho výhradní autor všech 15 titulů alba Nákladák do LA, Vojta Kyďák Tomáško, vystřídá jemnou meditací něco o důvěře.

Vojta Kyďák si trošku zafilozofoval na téma důvěry a my půjdeme pro dnešek už zaparkovat. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě si můžete skočit na jedno s Kyďákem a Ríšou. Právě sedí u tří koček. Tak dobrou noc.

0: ať to není podělaným navrch.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer, a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě tradičně jmenoval nové generály. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze narušil odpoledne civilní dron a počasí zítra polojasno až oblačno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem, dobrý sváteční večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes v Praze na Hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generál majora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
2: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generálmajora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
3: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit ve prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
2: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
4: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
2: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes odpoledne narušil civilní dron. Kolem 15. hodiny se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabírali zpoždění. Upřesní mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
5: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Lidé v Turnově se budou moci seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá 2 schůzky. První 18. května bude určená pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a také na skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány, jak se mají v regionu tyto služby dál rozvíjet. Potvrdila to mluvčí radnice Marcela Jandová.
6: Mezi témata, o kterých se bude na pracovních skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORP Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb. Sport.
1: Běžkyně Tereza Hrochová je už po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů a po 20. je republikovou šampionkou také další česká olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která zvítězila v závodě na 1 míli. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno, ojedinělé mlhy, nejnižší teploty docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 3, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den oblačno až polojasno, ráno ještě skoro jasno, ojedinělé se budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména na horách, a večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Maxima zítra mezi 15 a 20 stupni, na jihu České republiky až kolem 22. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Českých Budějovicích vyšetřují nehodu na pražské třídě v křížení se Strakonickou. Havarovala 2 osobní vozidla. Projedete Kyvadlově. Nehodu vyšetřují také na silnici 67 Karviná Bohumín. Mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi havarovala 2 vozidla v křižovatce na Orlovou a průjezd je omezený. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

strašně utíkaj, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli.

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožná.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři, s úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to, na čem jste přijel.
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane!
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kůl.
1: Tady zůstanete, pane! A obraťte se. Obraťte se, povídám! Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout ze zadu.
2: Nebiju se s leciakou Nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan de Tréville.
3: Ale, tak vy znáte pana de Tréville.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal. No, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár. A z něho se vykláněla mladá dáma. Nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete.
2: Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Taste, pane.
2: Hleďme. Chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: My štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu. Na to můžete vzít jet. A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem, pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to, taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane. Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko. Snad ho ještě uvidíme z okna. Ne? Nikde není? Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne! Ten chlap s tou jizvou! Ten z Mengu! Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se vráží do lidí, pane.
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím. Byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím, kdy a kde?
2: V 12:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: Vy jste ten venkovan, co byl u kapitána.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Tíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: Čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 1 hodinu za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: Pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady? Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovi hlídky.
1: Budu tedy ve 2... za klášterem bosých karmelitánů.
5: Já taky. Naschledanou. No.
1: Tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně. Už jen hodina života. Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Tréville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Tréville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Atosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratil jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
0: Tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti ním?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
3: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? A toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
4: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: Protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
1: Už chápu. A ty, Aramisi?
4: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
4: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové, a jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Hleďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tady přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
4: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
5: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
5: A vede jí Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
6: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
3: Tak jděte pryč, pane Žisaku. A nedívejte se.
6: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nade vše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
4: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
6: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte.
6: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
4: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
6: Tak co, pánové? Půjdete s námi po dobrém?
7: Nikdy!
6: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stevena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5–2 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cent víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro Boha, 1,5 milionu. Řekněte to prosím vás ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace,

$100,000, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných, to si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, půl centem nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. Dva z nich přišli do klubu celý bez seberadostí. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za půl hodiny vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 1/4 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 1/4 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kde pak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,5 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centrály si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval. Celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď jak buď, já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat $1,000,000, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá milion, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto mylné. Abyste se stali milionáři, potřebujete šampaňské. Spousty šampaňského a kdy vás napadne. Šampaňské a skotskou whisky se sodovkou. Musíte prosedět skoro celou noc a pít to po kýblech. To vám rozjasní mozek pro zítřejší obchodní podnikání. Vídám po ránu některé z těch mužů s myšlenkami průzračnými jako sklo. Zračí se jim to ve skelných pohledech. K takovému způsobu života potřebujete ovšem kuráž, ale ta se dá koupit na litry. Pročež, milý můj příteli, chceš-li rychleji vyrazit ze svého dnešního postavení, změň svůj život. Až ti bytná přinese k snídani míchaná vajíčka, vyhoď je z okna psovi a řekni, ať ti přinese chlazený chřest a láhev mozelského. Pak zatelefonuj šéfovi, že přijdeš někdy kolem 11. Vyrazí tě dokonce sám. A hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky. Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil
a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, ušklíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde? A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: kdo si zpívává.
1: A do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Pryznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Pryznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Pryznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Pryznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
2: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
3: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
4: Musíš, doktor to předepsal.
2: Vincenc chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
3: Ne, nedá se to vydržet.
4: Ach, můj bože.
3: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
4: Co mám dělat, Franci?
5: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
2: Nerada, zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
6: Srna, teď. A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váha. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
7: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
6: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
4: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
6: Voda. Tady je jí tolik. Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li jí příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
2: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná, a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
0: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
8: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
9: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
8: Že bude mrzák.
10: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
11: Všecko jako zdravý muž.
8: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
9: Svidnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
11: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
10: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
11: Vodou. Obyčejnou vodou.
0: Než přišlo další jaro, čekalo Gräfenberské nové překvapení.
2: U souseda Millera sloužila mladička Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
12: Ale to já ne člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
13: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
12: Ale já...
14: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
12: Tak ukaž, kde tě to bolí.
13: Tady. Tady nejvíc v koleni.
12: Možná. Podejte mi džber s vodou. A kus plátna. A suchou houni.
2: Té noci Vincenc nespal. Přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
13: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
12: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet.
13: Ale...
12: I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
2: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali, chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla, znova a znova. Naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenberku, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
0: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
2: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
0: Za čas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dál léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
6: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
0: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
2: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku, samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proč ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincent skývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoliv.
0: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namahavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
2: Tento kus země dostal však i své dary. Trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných a stále přicházejí další. a nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.

0: Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dneska je státní svátek 8. května 2026. Ze studia mimořádně přívětivého, ne pražského, ale jihočeského vás zdraví Honza Macoun. Dnes si dáme i sváteční téma. Předpokládám, že vlastenectví znamená pro každého něco. A mě znamená co? Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo? Jak vlastenectví vnímáte vy? Budu moc rád, když se připojíte do našeho společného vysílání, které bude až do 1 hodiny. Děkuji všem předem, volat můžete, psát také. Písničky k tomu připravené, tak to pojďme spustit.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V klidu, pohodě, sváteční náladě s vámi Honza Macoun. Z jihu Čech zdravím i do Prahy Petra Kubalu, který všechno má na starosti ohledně techniky. Tak zmáčkním čudlík a spouštíme.

0: Posloucháte Noční linku, posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Pojďme v tento sváteční večer probrat taky i sváteční téma. Páteční noční linka na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Tak jinými slovy, co to pro vás znamená, když se řekne vlastenectví? Cítíte hrdost, když slyšíte hymnu? Máte doma vlajku nebo vadí vám, když někdo mluví o Česku špatně? Šli byste svou zemi bránit? Nebo je to pro vás přežitek? Spojujete vlastenectví s historií nebo se současností? Je to o emocích, o činech? Projevuje se vlastenectví v běžném životě u vás nějak? A kde je hranice mezi hrdostí a přehnaným nacionalismem? Jak tohle to všechno vnímáte v tento sváteční večer? Na to se vás budu z Jihočech ptát. Volat můžete? Můžete. Tady máte číslo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Můžete také psát na linka@rozhlas.cz nebo do příspěvku pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já když se podívám, tak příspěvek, který prvně na mě vykoukl, tak mě moc těší, už mě hřeje u srdce. Dobrý večer všem vám, Honzo, opět ohromné téma, děkuji. Já se při poslechu naší hymny vždycky dojmu a mám slzy na krajíčku. Vlastenectví by mělo být v srdci všech lidí a já to tak cítím. Dája Jeseníky. Dájo, souhlasím s vámi, kdykoliv slyším státní hymnu. A nemusí to být jen u sportovních přenosů, ale i třeba i u půlnočního vysílání v rámci třeba stanice Dvojka, tak není to pro mě přežitek, není to pro mě vzduch, je to pro mě něco, co je plné emocí a přitom člověk vnímá, že je moc a moc věcí, které vás třeba na té republice rozčiluje a které byste chtěli změnit a ono to nejde třeba z té pozice, kterou máte na druhou stranu. Hoďme kamenem. Každý přece můžeme nějakým způsobem reagovat a postarat se o to, aby nám tady bylo blaze a možná, že si ani neuvědomujeme, jak je u nás krásné žít. Asi jsem dost sentimentální, tak se za to omlouvám.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Vlastenectví, to je zvláštní věc. Pro někoho je to vlajka v okně a hymna při hokeji, pro jiného spíš takový tichý pocit, že to sem prostě patří. A možná právě Češi jsou v tomhle trochu specifičtí, protože často o své zemi mluvíme kriticky, někdy až příliš, nadáváme na politiky, silnice, úřady i sami na sebe, ale přitom stačí, aby někdo zvenčí řekl, že Češi za nic nestojí a najednou se ozve skoro každý. Takové to dnešní vlastenectví už většinou není o velkých gestech nebo o tom, kdo hlasitěji mává vlajkou nebo kdo výrazněji mává vlajkou. Spíš je to o takových každodenních maličkostech. O tom, jestli se člověk chová slušně, jestli mu záleží na místě, kde žije, jestli po sobě uklízí odpadky v lese nebo pomůže sousedovi. Možná právě proto je moderní podoba vztahu k vlastní zemi. No a zajímavé je ještě něco. Hodně lidí říká, že si Česka nejvíc vážili až ve chvíli, kdy byli delší dobu v zahraničí. Najednou jim chyběla taková ta čeština, humor, obyčejné hospody nebo krajina, kterou doma brali jako samozřejmost. Možná tady to vlastenectví není o tom, že si myslíme, že jsme nejlepší na světě. Možná je to jen vlastně o takovém obyčejném pocitu, že právě tady jsme doma. A na to bych se rád zeptal, co pro vás znamená vlastenectví. A bát se nemusíte, Praha nekouše, ani já tady dnes v rámci vysílání z Jihu Čech. Osmělte se, klidně zavolejte, já budu moc rád. Telefon do studia právě teď 731 800 900. Haló, haló, Český rozhlas, tady Honza, kdo pak nám volá?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí. Já teda samozřejmě, že se dojímám, když slyším hymnu a celkově si hrozně moc jako vážím toho, jakou máme krásnou, sice malou, ale krásnou zemičku. Tak já vám teda něco přečtu, sice je to s předstihem, ale něco jsem tady napsala. Můžu?
1: Povídejte.
2: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
1: Tleskám. Jak moc vy milujete naší zem? Jak moc? Haló, slyšíme se? Neslyšíme se a nedozvím se víc od Marcely. Moje srdce pláče, ale třeba se dovolá ještě jednou. Tak zkusíme další telefon, třeba to vyjde. Honza u telefonu. Jste tam? Nevadí, nejste. Zkusíme někdy příště, dáme písničku a pod ní třeba někdo z vás další. Jak jsem říkal, o vlastenectví je to dnes. Pojďte se pochlubit, jak vy tohle slovo vnímáte. A doopravdy.

0: Vladimír je další volající do naší noční linky. Jsme stále ve spojení, pěkný večer.
1: Ano, slyším dobře.
0: Ano, i já vás. Povídejte, vlastenectví, co to pro vás vlastně znamená? Jste vlastenec nebo nejste? Nebo jak si definujete vlastenectví?
1: Určitě jsem vlastenec, aspoň si to myslím. Ono je potřeba, aby to kolikrát ohodnotili jiní lidé. Ale já si pamatuju, jaký byli třeba vlastenci po válce v 45. Odcházeli Němci, Sokolové vzali pistole, nevím kde, hlídali trať, aby náhodou nepoškodili koleje nebo něco takového. A k ním se přidali jiní lidi, kteří, když přišli k nám do hospody, tak byli náhle vlastenci všichni. Já jsem a nebylo to u všech pravda. A taky to nesla doba. A dneska vlastence si představuju tak, že dokáže vysvětlit chyby naší společnosti, ale které jsou naše chyby. Naše chyby, které nedokážeme hned a rychle odstranit, chce to čas, chce to, aby lidi se naučili spoustu věcí a aby se nepřestávalo věřit. A když se věří, že se něčeho dosáhne, tak se toho dosáhne, i když se třeba zpočátku neví, jak do toho. A udělalo se spoustu věcí a já, když si srovnám za mých 88 let, co všechno se udělalo teď, a myslím po revoluci. A nechci zatracovat socialismus. Stavělo se taky, dělalo se spoustu věcí, ale protože to bylo takový podivný samý moc nucení, dneska prostě to dělají firmy a ty mají lidi, kteří jsou placený, podle mýho dobře placený a dělají dobrý věci. Někdy se jim to nepovede, ale musíme to umět hájit. To je český, to je naše a vy to taky v tom Německu nebo jinde nemáte dokonalý. Taky děláte zmetky, taky se vám rozbíjí auta a padnou rakety Američanům a Rusům a všem. Čili říkat o Česku, že jsme prostě dobrý, že máme krásný kraj, řeky, lesy, hory, památky máme skvělý. Praha to je výstavní barák, když se to takhle dá říct. To je prostě nádhera.
0: A já řeknu vám, takhle jsem nad tím já nikdy nepřemýšlel. Vůbec by mě nenapadlo vlastně to vzít tady z tohoto kousku, tak jak o tom mluvíte vy. A je to milé poslouchat, jako...
1: No jistě, tak já to taky proto říkám, aby to lidi mile poslouchali a vzali si to k srdci. Protože hájit naše zemi, naší zemi i práci lidí, která momentálně u některých profesí není úplně skvělá, protože se dost lidí naučilo s prominutím flákat a neumějí někteří řemeslo, ale stejně musíme hájit, jsou to naše lidi, jsou to naše stavby a neříkejme, že v Německu mají potraviny dražší nebo levnější, u nás máme benzín lacinější než tam. To prostě, jak se to udělá s daněma a s jinýma věcma, tak to prostě ten stát má. A že jsme dobrý, Evropské unii a doufám, že v ní zůstaneme. Že nebude Reichl nebo Okamura dělat nějaký referenda, aby jsme vystoupili, protože to by byl pro nás hrob. To můžou dělat jenom lidi, kteří si neuvědomí, jak by jsme prodávali. A my potřebujeme prodávat. Jsme exportní podnik a umíme skvělé věci. Takže to je asi tak všecko. A musím říct, že když se hraje hymna, když někde vyhraje sportovec nějaký, když je úspěšný projev v Evropském parlamentu, brečím, tečou mě slzy jako hráchy a nemůžu to ovládnout.
0: To je asi děkuju, všechno. Děkuju vám moc. Děkuju, krásnou dobrou noc. Děkuju, vážím si to, že jste zavolal. Ať se vám daří. Dobrou noc.
1: Děkuju a vám taky, ať se daří. Naschledanou. Dobré.
0: Vlastenectví je pojem, který se v čase samozřejmě proměňuje. Pro někoho je to silný pocit sounáležitosti, pro jiného prázdné slovo bez obsahu. Dřív bylo spojené s obětí, taky vlastně s obětí a bojem, dneska spíš s takovou každodenností, s tím, jak mluvíme o své zemi, jak se chováme k lidem kolem sebe a vnímáme společné hodnoty. Někdo ho prožívá při sportu, jiný při státních svátcích, další ho vůbec neřeší. A právě to dělá z vlastenectví téma, které rozděluje i spojuje zároveň. Budu rád, když nás následující minuty a vlastně hodina a něco spojí dohromady a bez hádek se dokážeme vzájemně pochlubit, jak vnímáme vlastenectví. Ať už je to tím směrem, anebo tím směrem. Tady nikdo nikoho nebude pomlouvat nebo si někoho dobírat. O toho tady nejsme. Ale já budu opravdu moc rád, ať to máme pestré, zavolejte klidně i z té protistrany. Protože pestrost musí být a jinak by to nemělo smysl vůbec a noční linka taky ne. Tak pojďte do toho, těším se na vás.

0: Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza z Jihu Čech. Zdravím, koho a kam?
1: Je Jana z Prahy. A tak jsem,
0: ano, zdravím.
1: Jak jste řekli tento pořad, tak se mi moc líbí. Sice jsem přes 80, ale pořád to ve mně je. Já jsem se před 20 lety přihlásila do kurzu k trénování paměti. A měli jsme tam lektorku, která prostě vykládala, nás učila, jak s pamětí zacházet a tak dále. Ale strašně mě naštvala a pak jsem odešla z toho, jak začala nás pomlouvat Čechy. Furt Američani jsou takový chytrý a tohle. A všechno americký bylo dobrý, protože ona tam několikrát byla. A já jsem se úplně tak jako i urazila, že jsem se sebrala a z toho kurzu jsem odešla. Prostě jsem to nemohla poslouchat. Já jsem říkala, teda ty jsi vlastenka, jsem se říkala v duchu. To, prostě jsem úplně nesmysla. Když nás někdo takhle pomlouval a hraněl, jsme hloupí a takový. Jo, tak to je asi moje vlastenectví, no. Potom ještě,
0: takže jakmile se mluví o České republice, nebo o Česku, nebo tehdejším Československu, když někdo mluví špatně, tak ano. Se to ve vás mele, vře to.
1: Ano. A když jsem jezdila na vlaku jako průvodčí, a vždycky jsme se zvenčí, jako z Čech, vraceli do Prahy a viděla jsem, projeli jsme tunelem pod Žižkovem a viděla jsem ty Hradčany. Tak mě bylo tak krásně, co jsem říkala, že bych nikdy nechtěla jinde být než tady. Tak
0: tady vám rozumím hodně, protože právě proto i to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme pouštěli tu první písničku od Karla Gotta Vltava, protože to je vlastně jedna z mnoha skladeb, u kterých mám husí kůži, ale taky tam ta slza do toho oka jde.
1: Ano, bylo to moc pěkné. Já vám moc krát děkuju za to krásné pořady.
0: Já taky děkuju.
1: Poslouchám léta a někdy se u vás chytím, ale strašně moc to mám ráda. To je pro starší lidi většinou, protože mladí tomu nemají vztah takovým pořadem. Je to chyba.
0: Jano, děkuju. Přeju dobrou noc, ať se daří, klid, pohoda, úsměv.
1: A vám přeju hodně zdraví. Ať máte sílu.
0: Děkujeme.
1: Mějte se, moc zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: U té hymny ještě zůstaneme. Marie mi napsala, když slyším českou hymnu, vždycky se mi sevře hrdlo. Ne nějak teatrálně, ale uvnitř něco cítím. Možná je to tím, že jsem vyrůstala v době, kdy nebylo samozřejmé říkat nahlas všechno, co si člověk myslí. Tatínek měl doma malou vlajku schovanou ve skříni a vytahovala se jenom při velkých příležitostech. Dnes ji mám doma taky. Nechodím s ní po ulici a nekřičím, že jsme nejlepší národ na světě, ale mám ráda naši řeč, krajinu, písmu.

písničky i humor. A vadí mi, když někdo mluví o Česku jako o zemi závisti a nadávání. Máme spoustu chyb, ale pořád je to domov.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Pohoda, je tu noční linka dnes s Honzou Maconem. Zdravím z jihu Čech a zdravím koho a kam?
1: Halo, halo, já jsem na cestě zrovna z Krkonoš na Jižní Moravu, jmenuji se Jan a zdravím všechny a moc mě váš pořad zaujal, je krásný, opravdu. Jestli teda můžu mluvit, nebo jestli mě dáte otázku?
0: Nedám vám otázku, ta platí, no, co nedám, dám. Co pro vás znamená vlastenectví? To je jediná otázka, až do jedné hodiny ráno pověste, jak to vnímáte vy v současné době. Je to prázdné slovo, nebo jaký jste vlastenec a jestli vůbec?
1: Rozhodně prázdné slovo to není. Chtěl bych začít tím, že můj 7letý syn za mnou došel, tatínku, rád bych, abys mě vzal na Sněžku a dneska jsme ji zdolali v dnešní svátek, i když počasí úplně nepřálo, ale bylo to super. Mám z toho hrozně dobrý pocit a ten kluk prostě přišel i s tím, že v podstatě o tom určitě nevěděl, že je to nějaké vlastenství. Ale měl jsem radost prostě, že to je tady něco takového českého. Další věc, kterou bych chtěl opravdu říct, kterou jsem jako není z mé hlavy, ale naprosto se s tím stotožuji. My jsme z Moravského Slovácka a velký takový vlastenecký pocit je vždycky ten, když si dám na sebe svůj kroj. Jo, takový ten pocit obrovský sounáležitosti. A vždycky jsem si trošku myslel, že ti Moraváci jsou ochlup větší vlastenci, ale potom, když přišlo tornádo a když jsem viděl prostě ten celorepublikový, byli jsme tam hnedka, že pomáhat, nás se to netýkalo, naší vesnice, ale byli jsme tam pomoct hnedka na druhý, na třetí den a když jsem viděl prostě tu neuvěřitelnou pomoc, jako ještě teďka mě to dojímá, těch mladých lidí, které tak často jako jim říkáme, že o nich říkáme, že jsou prostě budiční čemové někteří a tak dál, tak to bylo prostě neuvěřitelné a myslím si, že jsme vlastenci celá republika.
0: Jo, to zase, jste teda říkal... otázal teďka další část, další možnosti vlastenectví, protože tohle mě taky vůbec nedapadlo a vlastně, jo, jak o tom mluvíte, jo. Tak se mi taky to dere ven ty slzy, protože tam šlo všechno stranou. Všechno, všechny pomluvy, všechny narážky, opravdu... všechno. Ne, tady se musíme semknout a zkrátka musíme.
1: Ono lidi to cítí jako zmedializovaně, což samozřejmě v dnešní době je nedílná součást toho, ale to opravdu prostě bylo neuvěřitelné, ta pomoc, jo. Další úhel pohledu, třeba já jsem profesionální muzikant a když hrajeme třeba Antonína Dvořáka ve Filharmonii, tak mě prostě hrajou to po 40. klidně, tu Novosvětskou, tak mě stojí chlupy takovým způsobem, prostě obrovský pocit vlastenectví to je. Obrovský. A poslední teda, abych to tak nebral všechno v superlativech, tak jako zamyslet se nad tím, nebo někdy jsem se zamýšlel nad tím, jako nasadit život za republiku, to je velké téma. To nedokážu říct, že bych, to se mě zdají ti Ukrajinci tady v tomto ochlup lepší prostě. Jo, abych jako zase byl jako upřímný úplně a prostě věděl bych, že bych mohl ztratit všechno to, co mám tady a světa jsem pojezdil taky kus a věřte nebo nevěřte, ale tady je jedno z nejlepších životních prostředí na celém světě u nás v České republice.
0: Takže tím, no jo, ale uzavřela... to se tak těžce vysvětluje lidem, kteří třeba v tom zahraničí nebyli nikdy, anebo byli jenom tak naskok na nákup pro kafe.
1: Těžce, jak to myslíte, těžce? Jako myslím celkově tady no, úžasný sociální systém, školství.
0: To zcela určitě.
1: Bezpečí.
0: To souhlasím, jo, akorát jo. Spíš jenom si říkám, že velmi těžce se to vysvětluje lidem, kteří, a já právě nechci, aby to tak jako vyznělo, že jsem všude byl a všechno znám, ale je fakt, že jakmile člověk přejde přes hranice, dál než na nákupy kečupu a levní kávy a levnějšího jídla do prvního supermarketu, který je za hranicema, tak pozná, že vlastně my na tom vůbec nejsme špatně jako Česká republika a že vlastně spíš maximálně, nechci říkat, že ti lidé jsou nevzdělaný, nebo že jsou, ale má... Ne nadarmo se říká, že kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, ale když vycestuješ a poznáváš, tak potom s tou velkou radostí se vrátíš domů. S velkou radostí.
1: Já bych asi osobně vůbec neřešil tady ten konzum, ten je všude prostě pohodlný, lidi se v žádném případě nenadřou ve většině tady v Evropě na jídlo a na to, to je všechno prostě jakoby taková samozřejmost, které už si ani nevážíme, neuvědomujeme, jo, ale prostě takové to, že nevím, no, tady když mě zhoří barák u nás, tak vím, že prostě půlka dětiny dojde a prostě pomůžou mě všichni. Jo, prostě jsou ten přesvědčený, jo. To jsou takové ty počiny vlastenectví, nevím, možná jsem odbočil už malinko jinam, ale prostě tak, no, co jsem chtěl, to jsem vám sdělil, ale říkám, jakože takové to obrana vlasti, jakoby s nasazením svého života, to nevím, kolik lidí by řeklo, to by mě docela zajímalo, jo, šel bych, nasadil bych život. To je v dnešní době jako si myslím hodně těžké tady toto říct, jako tady tu, jakože to přesvědčení, nebo tak jako asi málo kdo to má, no. Takže tak.
0: Honzo, děkuju.
1: Přeju krásný večer a fakt super pořád. Úžasné. Já si osobně vážím vlastenectví a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeknu vám, nechtěl bych, aby to vyznělo opravdu nějak zlé vůči nám, to ne, to zase takový přizdi. Vůbec ne. Těžko se někdy některé věci charakterizují anebo tak nějak dávají do jednoduché věty, aby to vyznělo co nejsprávněji, ale předpokládám, že za tu dobu, co se společně známe, tak víte, jak já přemýšlím, jak se vyjadřuji i třeba o nás, o Češích, o lidech, kteří jsou z té sympatické malé zemi uprostřed Evropy. A to jsme ještě nedávno byli Československo. Tam zalovíme i teď. Tam zalovíme i v rámci hudby, protože přichází na řadu písnička, která taky má pro mě takový zvláštní efekt, a to Husí kůži. No, jen to tam, Péťo, pust. Myslím, že ji budete znát a je dost charakteristická. Dost. A myslím, že v tom nejsem sám. Tak schválně.

0: Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Doufám, že vlastně moje slova, která jsem nedokázal úplně přesně najít, jste navnímali z písničky, kterou jste teď slyšeli. To je písnička, která mi přijde fakt od srdce. A hlavně všechno se poznává podle toho, kdy stávají člověkovi nebo lidem chlupy na rukou. A má takový pocit, jako když přeběhne mráz po zádech. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Je to pro mě dnes složité, protože mluvit o vlastenectví a mít toho tolik co říct, nechávám to na vás. Budu moc rád, ať se ozvete vy, kteří to vnímáte velmi hluboce, ale i vy, kteří to dneska tak nevnímáte, že dřívá vějíc bylo líp. No, tak schválně, jak to vnímáte vy? Tady Honza, hezký večer.
1: Dobrý večer. Já už můžu tady mluvit?
0: Ano, jenom se nám představte, vypněte si váš rozhlasový přijímač, aby nám to nevazbilo. Tak vás moc zdravím. A kdo jste?
1: Já volám z Jižní Moravy. Z Jižní Moravy, z města Kyjova. A chtěla bych k té otázce vlastenectví si vzpomenout na mého dědečka. Byl to pan řídící Jurek z Žadovic, který tam zakládal Sokol a byl to velký Sokol. A když došlo k rukování do války v 38. roku, tak rukoval samozřejmě v čele Sokolů, že? Okamžitě. A naprosto hrdostí tihle muži rukovali s tím, že tam položí za vlast život. Protože jediné, co udělal, tak bylo, že mojí mamince a její dcerce, teda mojí tetičce, koupil prstínky. A ten prstínek jsem zdědila, já říkám mu, váleční prstínek. Je to prostě taková vzpomínka jako na něco, kdy člověk se rozhodne jít položit život za vlast. Takže já jsem tak jako vzpomenul, že to je podle mě vlastenství.
0: No super, to vám moc krát děkuju, protože já být nějakým znalcem v oboru bižuterie, zlato, stříbro, drahé kamení, tak vím jenom půlku té radosti. Jenom půlku. Tam chybí ten příběh.
1: Je to
0: a to jste mi teďka dodala.
1: Je s vínovým kamenem a prostě on ho koupil a jak tam čekali na náměstí v Kyjově děvčata, aby mu se zamávali, když šli průvodem cokoliv jako nastoupit a odjet, tak každý dal do ruky ten prstínek, takže pro mě to je spojené s něčím, s obrovskou hrdostí na vlast a s obrovským vlastenectvím.
0: A hlavně taky hodnota nevyčíslitelná v tomto případě.
1: A ten prstínek si považuji, když náhodou se bavíme o nějakých takových věcech s kamarádkama, teda v mém věku samozřejmě dneska, že, tak vždycky říkám, mám tady váleční prstínek po mém dědečkovi a ráda ho ukazuju.
0: Moc děkuju za to, že jste nám ho taky představila v rámci našeho večerního vysílání. To je slovo z Kyjova. A děkuju a dobrou noc.
1: Ano, mějte se moc hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tetelím se úsměvem tady z toho, co mě nabízíte za příběhy do dnešního vydání Noční linky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. A kdo bude další?

0: 12 minut nás dělí od půlnoci, tak kdo bude pravděpodobně posledním, kdo se dovolal do našeho vysílání? Halo, halo.
1: Dobrou předpůlnoc. Radek Mikula.
0: Zdravím vás, Radku, povídejte. Vlastenectví, je to pro vás slovo důležité?
1: Poslouchám vás jako český rozhlas České Budějovice poslední dobou neustále, ať je to humoriáda, tyhle ty pořady mě zajímají, tohleto a člověk se dozví velice moudrých věcí. A opravdu většinou volají starší lidé tohleto, tam je toho moudra samozřejmě víc, tohleto. No, k tomu vlastenství, co bych k tomu řekl, tohleto. Staré latinské úsloví nebo rčení říká ubi bene, ibi patria, kde je dobře, tam je vlast. Takže já jsem takový kosmopolita, tohleto, nebo myslím to, žil jsem v přírodě, pracoval jsem pro přírodu, tohleto, a dělám všechno pro přírodu, a jsem pracoval v lese, tohleto, v zahradnictví, takže pokud má být tele, kde je dobře, tam je vlast, tak to znamená v přírodě, což znamená podle mě aby tato země koule, naše zem, tohleto, myslím tím zem s velkým Z, neskončila tak nějak tohle prostě v tom kopru, protože to, co se dnes děje, to opravdu jako nemá moc obdoby.
0: Jinak, jste na něco hrdý vy konkrétně v rámci našeho žití a bytí v České republice?
1: No jistě, že na jednu stranu, že se dokážem bránit, ale když tam teče do bod, tak někdy zase, ať, když to beru z, podle mě teda z historie, někde srazíme podpadky tohleto a říkáme si staré dobré české švejkovství, nějak bylo, nějak bude, tak no.
0: Nějak bylo, nějak bude, no je fakt, že tohle slýchávám v poslední době taky poměrně docela dost často a je to podle mě signál nějakého rezignování, nějakého, a už mi dejte pokoj. Takhle to vnímám já, aspoň ze svého okolí, nevím jak vy, ale rezignace, to je to slovo.
1: Jako vy jste mě říkal, ať vám dám pokoj?
0: Ne, vůbec ne. Já jsem jenom říkal, že mě tohle to připomíná spíš jako právě jako něco jako a už mi dejte pokoj, rezignace, rezignování právě, vůbec na všechno.
1: Jak jste mi to řekl tohleto, tak jsem si řekl v duchu tenhle v hlavě tohleto, tak už tam nikdy volat nebudu.
0: Ne, ježiš, jenom to ne, to jste neslyšel celé.
1: Máme další humoriáru asi.
0: No, v rámci dnešního svátečního vysílání to teda. Ale každopádně je pravda, že spoustu lidí kolem nás je dost rezignovaných z toho, co se děje kolem nás, vůbec ano, už politického směru.
1: Ano, mě to mrzí tohleto. Já si tady dost často píšu tenhle, dívám se na ty komentáře na internetu, tohle na různé články a tam se to vlastně se smíruje tohle na 4 smajlíky. Jeden je srdíčko, druhý je tohle kyselý ksift, tohleto, další je tohle úsměv a pak je tam ten plačící smajlík tohleto, nebo nějak tak tohleto. A tam, když čtu tyto příspěvky, nebo ať jsou to příspěvky, nebo tohleto, tak je smutné tohleto, jak se lidé kvůli jednomu slovu dokáží nenávidět.
0: No, je taky názor, samozřejmě. Každopádně já doufám, že vlastenectví, to slovo, které dnes probíráme, úplně nevzbudí takové emoce, že to vytočí do běla. A když, takže nám to zavolají a vysvětlí, přiblíží proč, tak vám poděkuju z Jihu Čech do Jih Čech. Ať se vám daří, dobrou noc. A víte co, dáme si krátkou pauzu, dáme si písničku a vlastně taky i příspěvky od vás, protože se to tady tak nějak nakupilo. Eva taky do třetice Jižní Čechy tady píše. Dobrý, krásný večer. Všem Česká republika je pro mě nejkrásnější zemí na světě. Když poslouchám naši hymnu Kde domov můj, jsem hrdá, protože tato píseň vyjadřuje krásu naší země, její přírody. Kochám se vždy, když o státních svátcích a i jindy vlají vlajky České republiky. Užívám si to třeba dnes. Také miluji český jazyk. Obdivuji české, moravské a slezské kroje. Jsem hrdá na naše věce Jaroslava Hýrovského, Otu Wichterleho, Františka Křižíka, Antonína Holého, spisovatele, básníky, hudební skladatele, architekty a spoustu dalších lidí. A vzdávám úctu lidem, kteří položili ve dvou světových válkách v minulém století svůj život za naši svobodu. Krásné jaro a pěkné květnové dny přeji ze srdce všem. Eva z Jižních Čech. Evo, asi se pod to podepisuji taky. Ne, asi určitě. Děkuji.

0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tady noční linka, pokračuje páteční noční linka s tématem, no jak to sformulovat hezky, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Moc telefonátů, moc vám děkuju, moc pozdravných telefonátů. Taky jsem tady obdržel už několik příspěvků a i poděkování, taky i já musím poděkovat za vaše e-maily, které se netýkají tématu. Děkuji i za poštu klasickou, která dorazila během tohoto týdne na adresu mé mateřské stanice. Obecně, když budete chtít napsat, ono to dojde, Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, ono to dojde. I když dnes pro vás nevysílám z karlínské historické nádherné budovy, která vlastně, už to bude tuším příští týden, bude otevřena v rámci dne otevřených dveří. Doufám, že vaše regionální stanice také budou mít otevřeno, že se případně přijdete podívat, odkudže pro vás vysíláme nejen tu noční linku. Takže děkuji za dopisy, i třeba od tuším Honzy ze Špindlu, všechno vím, všechno znám, ne, že bych se chtěl chlubit, ale došlo. Tak děkuju a zároveň taky děkuji i těm, kteří píší o témata noční linky, co probrat. Myslím si, že těch témat se tady sešlo poměrně dost i ke kolegům, tak snad to klapne a to vaše téma vyjde pro příště.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den a novým dnem neděle 9. Ne, neděle. Sobota 9.5.2026. Už předbíhám a není to přání otce myšlenky. Dnes, kdo nám slaví svátek, Ctibor a Ctibora. Ctiboru neznám vůbec žádnou a Ctibora myslím, že taky ne, ale je jich poměrně dost, do tisícovky. Jeden Ctibor připadá přibližně na 12 000 obyvatel, průměrný věk Ctibora 52, jinak podle příjmenáře slaví Vrbovy, vás je něco přes 3,5 tisíce a rozhodně, kdybych si chtěl vzít vás nějak na paškál, nebudu asi o vás úplně v těch negativech mluvit někde v Konici a nejbližším okolí, protože tam je vaše líheň. Zní to trošku kostrbatě, ale tam je vás zkrátka nejvíc. Ať už slavíte, anebo budete slavit, máte klid, pohodu, doufám, že jste správně naladěni a pokud ne, takže si uděláte čas na nás, na vysílání Českého rozhlasu. My vás dáme do pucu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak v sobotu pokračujeme páteční noční linkou. Vlastenectví, no. O vlastenectví. Myslím si, že i nějaká slova, milá slova by měl pro nás Viktor Price.
2: Ty naše

0: Luboš je dalším volajícím do naší noční linky. Zdravím vás.
1: A já zdravím Honzu Macouna a Petra Kubalu a posluchače. A tak mě napadlo, když se říká o vlastenectví, taky bychom měli připomenout, že velký vlastenci jsou disidenti, kteří bojovali za demokracii a svobodu. Václav Havel a ostatní, kteří byli v tom vedení, v občanském fóru, na ty bychom měli taky vzpomenout. Ty taky jako se zasadili o vlastenectví a obětovali se pro nás. Co kdyby to nevyšlo, ta revoluce, tak by to všecko bylo hodně zlý. Takže to jsou taky prakticky vlastenci, když se to tak vezme.
0: A nejsou to náhodou třeba jen osoby, které byly na správném místě ve správný okamžik?
1: Možná jo, protože, ale taky skauti jsou vlastenci a ostatní, kteří to neměli jednoduchý za bývalýho režimu.
0: To je fakt.
1: Taky bychom měli vzpomenout prostě to výročí, co se dělo při těch událostech válečných, to je obrovský vlastenectví a nebejt toho, že tu Prahu Češi bránili, že se dovedli. Je vidět, že by se ten národ dovedl ubránit i před vpádem nacistů do Česka, kdyby byli to, jako že by, ale škoda, že se nás nezastali třeba některé státy dřív, než začali Němci řádit, ale to zas člověk neví, to by bylo možná peklo v české kotlině, že jo? Ale velký vlastenectví je, že tady máme lidi, kteří zařídili, že už máme svobodu slova, demokracii, že můžeme chodit jak říkám, no.
0: Aby jsme náhodou třeba o tu svobodu slova zase nepřišli. Rychle nabil, to, rychle pozbil.
1: No já vím. Ono to není jednoduchý. Musíme si to bránit. Musíme na sebe být hodnější a jako být jako víc semknutý, protože lidi se dovedou pohádat kvůli blbosti a měli by spíš se dohodnout mezi sebou. Kvůli maličkosti by se v tomhle státě dovedli prakticky lidi porvat kvůli úplný prkotině, že jo? Takže bychom se měli trošku jako spojit všechny dohromady, aby jsme neměli takový skandály a různý průšvihy.
0: Zase na druhou stranu skandály a průšvihy jsou určitě i jinde v jiných zemích.
1: Já vím, jsou. Tady to docela jde, no.
0: Takže myslíte si, že u nás to ještě tak jako jde, že to je v rámci možností, ale mohlo by to být samozřejmě lepší.
1: No, lidi by se neměli dělat na schvály a měli by spíš si podat všecky ruku a dohodnout se takhle, aby to bylo ještě lepší, no, než to je teďka. Ty poměry, některé poměry někde v některých městech, ono to je takový rozhádaný mezi sebou, takže bychom se
0: spíš
1: měli trošku...
0: Jestli se máme dohodnout, jestli si máme popovídat o něčem a říct si dohodnout se, být diplomaté a dohodnout se, pak to ale úplně nejde ruku v ruce s tím, co se děje u nejhlavnějších představitelů třeba aktuálně naší země. A to nechci poukazovat, vlastně nechci se úplně bavit o politice, ale pojedu tam, nepojedu tam, mám na to nárok, nemám na to nárok, chci, nechci, přišel jste o 15 minut později. Jestli víte, o čem hovořím, tak nemělo by se začít u sebe, každý u sebe, a obzvlášť ti, kteří jsou víc viditelní, aby byli v příklad těm, teď já nechci říct, těm, co jsou No úplně obyčejným. Úplně obyčejným lidem.
1: Já vím, no.
0: Aby neukazovali, co je norma.
1: Mm-hmm. Aby se prostě jeden na druhého nepovyšovali a nějaký právo silnějšího by nemělo vůbec existovat. Mělo by se to
0: uvidíme
1: mezi sebou víc semknout a to by bylo taky vlastenectví, kdyby si všechny lidi, kteří jsou pohádaný mezi sebou, si podali ruce a co jsme si, to jsme si, že jo?
0: No kéž by, no. Uvidíme.
1: To by
0: uvidíme
1: taky bylo vlastenectví.
0: Uvidíme, kdo se ještě dovolá jako další. Třeba o tom popovídáme, ale nechtěl jsem to vlastně ani úplně nakousnout, ale vlastně už jsem to řekl. Tak se za to případně omlouvám, protože úplně nejsem o to tady, abych prožíval aktuální politické dění v naší republice, ale ono to vlastně částečně i k tomu vlastenectví patří. Tak moc děkuju za telefon, popřeju dobrou noc, ať se daří.
1: Vám taky díky, naschle, díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co je toto vlastenectví? Je to pro vás důležité slovo pro život? Teď jsem zrovna přemýšlel hodně nad tím, jestli vlastenectví se dá naučit, anebo jestli v něm musíte být vychovaný. Zkuste mi i o tom povědět víc. Jestli vám do hlavy vštěpovali už od malička, že je důležité být hrdý na svoji zemi, ve které vyrůstáte, anebo jestli jsou přednější třeba činy, které z vás dělají celou naši společnost. No, uvidíme.

0: Iveta napsala: Dobrý večer. Škroupův dům v Osicích na Hradecku, postavený na počest místního rodáka a autora naší krásné hymny, se bude bourat. Asi takhle se vážíme vlastenců, co měli radši naši zem, protože z tak krásného textu je ta láska ke své zemi poznat. A jak to má Nora z Frenštátu? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeju.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za uvítání. Já jsem byla akorát překvapena, protože jsem si říkala, proč ten Honza má takový nějaký jiný hlas. To je divné, že to byl váš kolega technik.
0: Jo, dneska prosím pěkně z jihu Čech a zdravím samozřejmě do Prahy. Děkuju Pétěvi za to, že to všechno dokáže zmačknout ty čudlíky. No a teď zmačknu vás, tak povězte, Noro, vlastenectví. No.
1: Teď, jak se četl ten poslední příspěvek, já jsem o něm mluvila taky někdy nedávno v Noční lince, protože jsem před několika týdny slyšela tu reportáž v televizi a tam mě velice překvapilo, protože ta obec, ty Osice, se stavěla za to, aby ten Škroupův dům tam byl zachován. Starosta měl, říkali, že oni by nebyli schopni to zaplatit, ale pokud vím, tak teď nevím, který je to kraj, pan hejtman tehdy říkal, že to snad půjde nějak udělat, tak mě překvapilo, že v průběhu několika týdnů, je to ostuda. Tak jako tak, a vidíte, to je vlastenectví na prvním místě. Takže co bych řekla k tomu vlastenectví? Pro mě je to slovo tak samozřejmé, to má člověk v sobě tak vžité, že o tom nemusí zbytečně přemýšlet, protože já jednak miluji naši hymnu, jako pocit vlastenectví mám naši češtinu, kterou to je prostě perfektní jazyk. Proč cizinci, já pořád si říkám, proč ti, kteří se naší řeč učí, říkají, to je jeden z nejtěžších jazyků a pro nás je to tak vžité, jako bychom se s tím narodili a bylo nám to dáno takhle do vínku, ale jenom prosím, ať si to uchováme, ať se nenecháme zatáhnout do toho, co je všecko módního. Já vím, že se to vždycky takhle mísilo, ale tu základní češtinu si nechejme a hlavně tu spisovnou. I když milují nářeči a ty, ať jsou náš folklor, vždyť kolik my se můžeme tolika věcmi chlubit, kolik my máme v kultuře, ať autorů, ať je to spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů. Bože, kdo by ve světě neznal Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka, kolik máme interpretů, kolik jich hostuje v zahraničí. Teď oni vědí, že to jsou z Česka, no bohužel já bych pořád říkala z Československa. Je mně líto, že už nejsme Československo. Já jsem se takhle narodila a já pocházím z Československa stále. A lituji toho, že jsme si nechali takhle odtrhnout to Slovensko. Ti dva pánové, co tam tehdy seděli v zahradě pod vilou Tugendhat v Brně, to si pamatuju ten výjev, když jsem to viděla v televizi. Oni si tam v poklidu u stolečku kulatého seděli pod břízou a jenom si podávali ruce, jak se pěkně rozdělí Československo na dvě země. Vždyť ono už stačí konec konců, že nám po válce ukradl Stalin zakarpatskou Ukrajinu. A tam ti lidé, co tam žijou, ti by oblízli všech 10, kdyby mohli být součástí toho Československa, které tehdy ještě bylo. A to je spousta takových věcí. Zachovejme si to, co máme. Máme tolik krásných věcí. Nenechme si to vzít. Máme tolik přece, já si vážím všeho, co je u nás i vyrobeno, co naši lidé dělají. Máme šikovné nejenom umělce, ale řemeslníky, máme šikovné lidi. Nenechme do všeho jenom zavlékat politiku. To je k ničemu. Ať se dohadují. Když se dovedou dohadovat jak malí kluci už by si to vyřídili ručně, bylo by to stručné a bylo by to stokrát lepší. A takové ty debaty, co se vedou kdesi na vysoké úrovni a přehazují se nějaká diplomatická slova, je vidět, že to k ničemu nevede. A bojovat za svou vlast, kdyby nebylo těch válek, kdyby nebylo těch zlotřilců, kteří si je vymýšlejí, tak nemusíme za nic bojovat. My bojujeme za to, co máme v každodenním životě a to si zachovejme. To je to nejdůležitější.
0: Kraj
1: máme
0: krásně.
1: Český, celou zemi krásnou. Ještě neslyším gong naštěstí, jak mi bylo vyhrožováno.
0: Ne, to by se ještě doplnit.
1: Ale jsem ráda, že vás slyším.
0: Já taky, a jenom jsem chtěl říct, že vlastně vy jste mi vzala teďka opravdu z úst i tu větu, kterou jsem měl dodat, když jsem mluvil o těch našich vrcholných politicích, kteří se nedokázali dneska nebo kdy to bylo dohodnout o tom, v kolik hodin. A kdo, jak a podobně, tak vlastně tam by bylo dobré, kdyby se to ty kluci vyříkali, možná se pobili, možná, že by to bylo to nejlepší, co by se mohlo stát, ale pak by to bylo jednodušší, ale možná je to jenom moje nějaká představa v hlavě, no. Takže asi
1: ale
0: tak.
1: To si myslí víc lidí. Ono v jedné písničce se taky zpívá, padla facka, padla na sahle. Ono, kdyby jsem tam, a jsou tam i nějací v těch vrcholných kruzích, jak to tak pozoruju, takový nějací mladší, kteří by sem tam potřebovali jednu facku zprava, jednu zleva, bylo by to vyřízené.
0: To
1: a říkám,
0: fakt.
1: Ona diplomacie se má řešit v rukavičkách, je to pravda. Ale kdyby náhodou někdy ty rukavičky byly drsnější, také se nic nestane.
0: Noro, děkuju moc. Ať se daří, zdravím do Frenštátu, dobrou noc.
1: A vy se mějte taky hezky a žijeme v poklidu a přejme si jenom to dobré. Dobrou noc.
0: Já jenom, aby bylo jasno, ten gong samozřejmě máme. Péťo, bum. To je jenom tak, kdyby náhodou jsme povídali opravdu nějak extra dlouho, tak to je to, co nás přeruší, protože někdy ten čas plyne tak strašně moc rychle, že nevnímáme ani své okolí, ale vnímá to ten nejvyšší skoro bůh technický v Praze. Jmenuje se Kubala Petr, křestním jménem. Ne, děkuju moc za to, že to takhle můžeme zprodukovat, to dnešní vysílání a vlastně i to zítřejší, kde se uslyšíme, ale to ještě docela dost předbíhám. Stále probíráme vlastenectví až do 1 hodiny. Volejte, pište. Mimochodem, když jsme u toho psaní, tak mám tady třeba... Milada z Prahy napsala: dobrý večer, pane Honzo, jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi. Dobrovolně bych svoji vlast nikdy neopustila, v jiné zemi bych asi žít nedokázala. Souhlasím s tím, co říkal pan Werich, že nemůžeme trvale žít v jiné zemi, neboť s nimi nehrál kuličky. Když jsem pracovně pobývala v zahraničí, vždy jsem se ráda vracela domů, neboť nikde tak nevoní lesy, louky a stráně. Jsem pyšná na naše odbojáře, obyčejné lidi, kteří se svými rodinami dokázali za druhé světové války obětovat za naši svobodu své životy. Smekám před jejich statečností. Jejich jména by měla být neustále připomínána a nikdy nesmí být zapomenuta. Zdraví Milada.

0: obyčejnou ženu.
1: Neobyčejná drahuška volá. Pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, pane Honzo, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě jsou u telefonu. Já jsem nechtěla volat a potom, co řekla paní ale... Nora, vlastně není co dodat, ale musím to říct. 5. května padl můj tatínek v boji o rozhlas. Pracoval v odboji, pracoval blízko vaší stanice, když jste v Praze, protože dělal na... No, teď mě vypadlo. Na ústavu... Ježišmarja, to je jedno. Prostě pracoval tak v Karlíně, kde byl, měl tam skovanou pušku, když volal rozhlas o pomoc, tak byl jeden z prvních, který tedy na pomoc šel. A 5. května byl postřelen, 6. května zemřel. Ale o tom nechci mluvit. Já chci říct, že bohužel to slovo vlastenectví ještě v nás, mě bylo půl roku, bráchově roka půl, maminka ovdověla v 25 letech a všechno to dokázala. Byly sokolové, byly různé spolky a škola, která ty děti, jako jsem byla já, k tomu vlastenectví vedla. Pro nás to nebylo jenom slovo, ale do dneška, když vidíme, že vyhrávají naši sportovci, když se hraje naše hymna, tak máme tu husí kůži a chlupy nám vstávají. I kdybychom je neměli, tak nám vstanou. Bohužel ta doba se posunula natolik, že jsou úplně jiné priority a taková ta rozhádanost politická to lidi nespojí. Naopak vlastní rodina kolikrát není schopná se dohodnout. A v tom je toto smutné. Já jsem chtěl z dovolené v Jižních Čechách právě dnes a znovu jsem si do Prahy a znovu jsem si uvědomila, jak ta naše republika je krásná. Když jsme byli i s tím Slovenskem, tak to bylo teda ještě krásnější, protože jsme měli Tatry nízké, vysoké a tak dále. A jakmile se otevřely hranice, tak jsme měli šanci poznávat další věci, které jsme nikdy předtím neviděli, ale o to víc potom jsme se mohli s radostí vrátit domů, když se porovnávalo první výkladní skříň, kterou my jsme neměli, tak jsme obdivovali. Dnes máme všechno, ale bohužel nejdříve jsou cizojazyčné nápisy. Jděte po Praze a hledejte tam český nápis na krámek. To je výjimka. Samozřejmě je tady hodně turistů a dělá se to pro ně a zaplať pámu, že se jim otvíráme a ukazujeme, co krásného máme. Ale o to víc bychom si toho měli vážit. A v tom já vidím to vlastenectví. A to, co říká paní Nora, to je to, co vlastně cítím já. A já doufám, že to nebudeme jenom být staří, ale že konečně jednou zase zpátky se to vrátí i do škol a budou se učit i o tom, kdy si měli vážit. Zeptejte se dneska dětí, oni no, ani neví, co to bylo 17.
1: No listopadu. Právě, drahuško, já se omlouvám, že vás přerušuju, ale vlastně vy jste řekla větu, která, ono to vlastně dneska ještě nezaznělo, ale celou dobu to mám na jazyku, tak jsem rád, že jste to taky zmínila. Já mám totiž takový pocit, že i za dob, kdy já jsem chodil do základní školy, což bylo za dob socialismu, tak ano, byla to, nebo za dob komunismu, byla to doba, ve které jsme žili, ale přišlo mi, že v té škole jsme od těch učitelů, no, i když to bylo směřované jako samozřejmě na
2: hodně
1: východ,
2: to bylo tak mě... na Rusko,
1: ano,
2: samozřejmě.
1: Ano, ano, ano,

0: ale furt mám takový pocit, jako kdyby nás víc učili být hrdí na svoji zem. Bez okliku k toho, že jsme byli směřovaní na ten východ. Ale ta hrdost tam byla a vlastně nás to jako učili v té škole být na něco jako hrdý. A já netvrdím, že to bylo ze 100% to nejlepší směřování, ale dnešní děti si myslím, že tohle ve školách vůbec nemají. Že berou jenom jako nějaká holá fakta, co bylo, ale vlastně tam není ta radost, není tam vlastně... Ale těžko se mi to popisuje. Já děti nemám, jo, tak...
1: Já vím,
0: jestli mi rozumíte, já vím. Snad to neříkám jako nějak jako hloupě.
1: Ne, v žádném případě. Ale já když třeba tady, já už jsem to jednou také říkala, proto jsem to nechtěla opakovat, ale to, že se po mém tatínkovi jmenuje jedna ulice a zastávka tady na Rajské zahradě na Černém mostě, tak si to pamatuje jenom moje vnučka, ale už nikdy, nikde se to nezmiňuje. To, že je někde na Vinohradském hřbitově udělán pomník pro všechny z prvé a druhé světové války, kdo tam jde, kdo si toho všimne, tam už dnes, když jsme se vraceli z Třeboně, tak bylo pár lidí u pomníčku a radši všichni jdou někam na pouť nebo jedou někam... Samozřejmě mají prodloužený víkend, ale nikdo z nich si neuvědomuje, proč a proč to slavíme. Každý už řekne, no a co?
0: Tak.
1: A to je v tomto smutné.
0: To je pravda. To je to stejné, jako když máme 17. listopad. Je to úplně to samé.
1: No, přesně tak. Ale nespomene si nikdo na 17. listopad, který nebyl v 89. roce. Oni byli 2017. listopady.
0: Drahuško, já myslím, že tohle to teď nepořešíme, ale je pravda, že školství zase bychom mohli někdy probrat.
1: No, dobře. Já všem přeji klidnou noc, bude ještě krásný, ať si užijí ten víkend a až půjdou někde po Praze, po kterémkoliv městě a zjistí, jak je tady nádherně a budou se vracet od někud, kde jim nepodá nikdo. To říkal také někdo tam, že vlastně takové to sousedství, když si lidé nejenom, že se pozdravili a pomohli si, i to dneska vlastně dobou, která je, končí, protože každý si žije svůj uzavřený život a už to není to, aby opravdu si vážili toho hezkého, co tady máme a rádi se vraceli sem. Každý si myslí, že když vjede do světa, takže je to tam lepší, ale mě by to zkusit tam žít, ale ne tak, že dostane všecko rovnou a zadarmo.
0: Drahuško, děkuju. Moc...
1: Trošku jsme odbočili, kam jsem nechtěla. Mějte se všichni, taky. Kdo posloucháte tuhle linku a ať máme zase hezké pořady. Budu se na ně těšit. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Michal píše, ve veřejném prostoru mi chybí české státní symboly, přitom mají i estetickou hodnotu, navrhovali je profesionálové. Přiznám se, že bych nikdy za svou domovinu nenasazoval život, jsem pacifista, ale hlavně zdraví a život jsou pro mě vyšší hodnoty. Kdyby tomu tak bylo u každého, války by přece neexistovaly. Českou republiku bych neopustil jenom pro lepší živobytí. Měl jsem možnost odjet pracovat do Německa. Jsou asi jenom dva důvody, pro které bych naši zemi opustil. Bezpečnost a láska. V cizině jsem o tom, že jsem z Česka, neříkal moc rád. Možná proto, že si jednou někdo myslel, že pocházím z Ruska a to se mi nelíbilo. No, Michale, řeknu vám, stalo se mi to nesčetněkrát, že si někdo pomyslel, že jsem z Ruska. Já jsem trpělivě vysvětloval, že ne Ruska, že ne. A tam, kde to paradoxně nejvíc nedokázali pochopit, to bylo v Izraeli. A Tam to nevyšlo ani na čtvrtý pokus. I Poláci byli před námi. Takže hrdý jsem na naši republiku, tam jsem byl o to víc. Na druhou stranu na pátý pokus. Těžko se mi tomu chtělo věřit.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku dnes na téma vlastenectví. Z Jihočech zdravím. Koho dalšího, kdo nám volá?
1: Margita z Prahy, dobrý den.
0: Zdravím.
1: Já si myslím, že nám hlavně chybí noblesa a vkus. A že teda, tak jsem samozřejmě hrdá na to, na naší vlastu, jako to asi každej, ale nemohla být dřív kde jinde. Ale já třeba, jak jsme byli chudí, tak jsme s tatíkem chodili hodně na procházky, že jo, na hrad po Praze a tak dále. A já jsem přišťastná z architektury. Já měla, prostě by se takhle asi, že ty, by se třeba tady komunismus neměli, že to se teprve budoval socialismus. Ale že to, co zůstalo z té první republiky dobrý a nedotýkalo se to nějaký těch ideologie, tak to nechali být jako obchodní síť a prostě na Václaváku, když jste potkal ženskou, neexistovalo, že by neměla ze stejné barvy, ze stejné kůže, kabelku, boty. Jo, to prostě po Václaváku jste šel, byly tam neony, byly tam kina od zhora, šel jste třeba na rande, tak se kouknul, co dávají baníku. Baníku neměli lístky, tak jste šel dolů, tam šeskin, že jo, a tak dále. Ale teďko, proč mluvím o té architektuře? Ten Transgas, ten je přece nádherný. To bylo přesně takový to, z jednoho místa, když to bylo focený, viděla jsem to v jedný tíště o architektuře, tak to bylo dokonalý. To prostě z každého strany, kde se podíval, všechno to ladilo, všechny, co tam udělali teďko. To zbourali a udělali tam nějakou kostku, jako takovou tu, já z toho mám až trochu fobii, protože z takovýhle kostek se vyvalají takový divný lidi, nebo třeba taková ta, to je fakulta, to slyším, že architektury v Dejvicích. Z toho mám opravdu fobii, protože to je barák, který je tak strašně dlouhej, takovej, vypadá to spíš jako sklad. A nejvíc to, teďko jste z toho, já tomu říkám, promětím, opičárna, co budou stavit na Vltavský, tu filharmonii. Zaspektně, já teda o hudbě toho moc nevím, ale představit si, že bude někdo koukat na dirigenta zepředu a na ty hudebníky zezadu. Tam ještě, nebo se vypadla?
0: Jo, já jsem úplně úžasný z toho, co povídáte, protože tohle vlastně takovouhle odnož vlastenectví jsme tady ještě neměli v rámci povídání, takže jsem jedno velké ucho.
1: No, tak já nevím, já jsem člověk takovej psavej. Někdy, když mám na něco zlost, tak se pokusím napsat něco. Někdy z toho vyjde féto, někdy z toho vyjde nějaký sloupek nebo něco. Jo, takhle ještě řeknu. Za komunistů mi vyšlo pár článků ve večerní Praze. Komunisti poslali 80 korun po zdanění. Za kapitalistů mi vyšlo pár článků v Mladé frontě. Poslali noviny. Já ale nejsem grafoman. Já když už teda chci něco mi pozlobí a napíšu to, tak očekávám, že si tím přivydělám. Jo, hloupých 80 korun za komunistu a to zase nebylo zase tak málo. Začálek ve večerní Praze. A jednou mi takhle, teda to se stížu, to už jako v oblasti nepřímo stejně, to už je taková stížnost, jenom napsal mi Komárek z Malý fronty, že můj článek si všichni přečetli a rozhodli se, že ho neuveřejní. A od té doby mám asi stopku.
0: No, řekněte mi, prosím říkám, pěkně, s tou noblesou.
1: To byla nádhera. Jako když byl panelák obložený Kabřincem, tak to přece bylo už zateplený, ne? A oni to všechno slunali. Mně vám připadá, že tu rádí nějaký architekt, kterýho nějaký dobří architekti tehdejší. A že samozřejmě architekt je tak, pro mě architekt úplně nejvíc, když jsi doktor, když jsi právník, jo. Protože je to těžký studium a jsou to lidi, kteří opravdu musí něco umět, musí umět kreslit a já nevím, prostě, že to je těžký studium a prostě je to pro mě opravdu nejvíc. Takže pravděpodobně někde někdo studoval a ty architekti z nějakých důvodů odsázketizovali nebo neprošel, nedostal zkoušku. Mám jednoho spolužáka ze základní školy na Čapa městí Oblovkovicově náměstí a on vám, když jsme měli sraz, když tam bylo 40, tak se chlubil, že je architekt, inženýr architekt a prej dvojitej. Já jsem se vám tak v duchu slála, že jsem ani nezeptala, či je architekt.
0: Chápu.
1: Takhle řeknu, zeptala jsem se ho, co dělá, a říkal, že prej představoval porodnici v Rooseveltové ulici, té porodnice, ve které já jsem se narodila, že ji představovala na byty. Tak jsem se tam byla podívat a fakt se mi to teda nelíbí. Fakt, že ne. Jmenuje se Miroslav Pešek a nebudu radši říkat, tomu byste nevěřili, kam až to teda ten hočík dotáhnu.
0: Margito, děkuju. Taky i vám za příspěvek do dnešního vysílání na téma vlastenectví.
1: Ale víte co,
0: pořádku.
1: Český rozhlas je úplně nejvíc pro mě. Jo, a představa ČTK taky, Český rozhlas, Česká televize. Ještě vám řeknu jednu věc. Ty poplatky rozhlasový, to je evidence obyvatel. A taky původně, já jsem byla osvobozená od rozhlasových televizních poplatků jednou, dvakrát vlastně. Ale nic nepřišlo. To měly přijít přece sociální dávky. Proč by někdo kvůli 200 šel na poštu a studoval aktuálně platné předpisy o sociálních dávkách? Jedině proto, že v radnici bude dali, že jo. Ale to se omlouvám. Rozhodně...
0: No, to nevyřešíme, to je fakt.
1: Nevyřešíme,
0: omlouvám. Moc děkuji i tak, Margito, za zavolání, ať se daří, a děkuju a dobrou noc za dnešní příspěvek.
1: To byla dlouhá rozkranou.
0: Ano, posloucháte dál naše vysílání, noční linky, rozhlasové poplatky nebo poplatky za rozhlas a televizi teda určitě nevyřešíme. Nevyřešíme ani architektonický tón našeho hlavního města. Na druhou stranu i to může být části vlastně dnešního vysílání. Ono se to nemusí vyřešit, ale je fakt, že se o spoustě věcech musí mluvit, protože se nesmí zapomínat. A byl bych rád, kdyby se na to nezapomnělo, protože kdyby náhodou někdo zapomněl, tak pozdě bych a honiti je na prd.

0: Stále tady mám na očích příspěvek od Dáje, já už jsem o něm mluvil, hodně se píše tak, aby to směřovalo k té státní hymně. Doják nejen pro Dáju, kdo píše dám Milan Valašsko, to sem teď nepatří, to už je jinam. Kde mám ty příspěvky? Tady se mi to všechno tak nějak schovalo. Maruška napsala zdravím vás a všechny posluchače, taky hymna. Když hraje hymna, usí kůže mi to nahání. Potom na Jevořině sraz bratrství Čechů a Slováků, folklorní slavnosti, návštěva krásné Prahy. A když nám naše vlajka vlaje, na máji je to krása. Ani vám nechci říkat, jak to dopadlo u nás tady v Jižních Čechách v jedné vesničce, kde nám byla majka pokácena. No, do důsledku vychutnali si nás z vedlejší vesnice, stalo se. Anička, dobrý večer. Pro mě je vlastenectví Československo, kde jsem se narodila. Taky mi je teď líto, že děda, který byl Moravák, a kde je i dnes, když přijdem, cítím se mezi svými jako doma, ale politici zničili, co tatíček Masaryk, kterého obraz v nejednom slovenském domě visel na stěně, nebo Slováku, osvobodil, vybudoval. Dana z Blatné, děkuji za téma, srdečným vlasteneckým pozdravem, ano, jsem vlastenka, srdcem a duší a dodnes se nemohu smířit s rozdělením Československa, naše vlast je srdcem Evropy. Máme mnoho vlastenců, nádhernou zemi plnou osobností v hudbě, v umění, v oborech, šikovných českých rukou, obdivuji hrdinství padlých ve válkách a ctím krásy přírody. Nikdy bych českou zemi, domov můj, neopustila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A víte co? Než se dostaneme do samotného závěru, dáme si ještě chvilku pauzu, uděláme si pořádný nádech před tím, než se s vámi rozloučím. Já to taky musím strávit, to dnešní vysílání, řeknu vám. Jsem toho docela takový dost nabitý, protože jsme probrali toho poměrně dost na téma vlastenectví. A dost jste mě překvapovali i vlastně i v oblastech, které bych úplně na první dobrou do toho vlastenectví nezahrnoval, ale teď... No, uvědomění si, jinými slovy. Tak popojedem.

Nějaký závěr tady máme toho dnešního vysílání Noční linky. Dvouhodinovky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Podle průzkumu veřejného mínění se většina Čechů k určité formě vlastenectví hlásí, ale jeho podoba se liší. Data z výzkumu například pro Centrum pro výzkum veřejného mínění ukazují, že lidé často vnímají vlastenectví spíš jako klidný vztah k zemi, než jako okázalé projevy. Zároveň ale roste citlivost na to, jak se o vlastní zemi mluví a jak je vnímána navenek. Vlastenectví tak není jednoznačné. Pro každého znamená trochu něco jiného. No, je to fakt, že jsme se dozvěděli v rámci toho dnešního povídání poměrně dost možností na téma vlastenectví. Možná bych to uzavřel třeba ještě příspěvky, které dorazily. Bude to taková milá tečka. Jarmila, dobrý večer, vlastenci. Nákup v Čechách potravy nestejný jako všude ve světě a láska prochází žaludkem i k vlasti. Nebylo tolik preparátů v policích lékáren, nebylo tam nic. Byly zahrádky a karotka, šťavnatá, česnek pálivý a cibule rozplakala. Jablko se nedalo utajit. Karotku jsem strouhala na skleněném struhadle. O to byste se nepořezali. Byla to šťáva pro miminko, je to bída na celém světě. Všechno má vliv na lidi a jejich postoje. A vlastenectví je jenom postoj a bere za své, když stojí na vodě. Jarmila Dočkalová. Milí vlastenci, ať už to pro vás znamená moc, anebo vlastně tak něco, anebo i kdyby to náhodou šlo kolem vás. Já vám děkuju za zavolání, za to, že jste poslouchali, vážím si toho a budu se na vás těšit při dalším společném vysílání. Pravda, nebude to dlouho trvat už dnes, hodinu před půlnocí, téma inflagranty. Tak si to dáme ve stejném režimu. Já z jihu Čech, v Praze Petr Kubala a vy po celé republice. A nebo klidně i ze zahraničí, jestli nás po těch internetech posloucháte. Tak dobrou noc, skvělé sny a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje z jihu Čech Honza Macon.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Hurvaj, už se uklidni.
2: Co?
1: Nevidíš, že svítí červená?
2: A jo?
1: Musíme přivítat posluchače.
2: Aha.
1: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
2: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
1: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
2: Kde všude nás znají a možná i další perličky.
1: Pořad
2: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
1: S Hurvínkem.
2: A s Pejblem.
1: Tak hezký poslech.
2: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem. Ha, ha.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem
2: a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tedy opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa, a Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu. Vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda. No, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti. No a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo. A tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetla, vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio, blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem o tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajnácký rádioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proč se, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Haldo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí. Vytři pekáč mastnatou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe jí dát podpeřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovoř s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená, a buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí, to je na nejvíc nepříjemné, když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila, a pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý krucin, Alfagore.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
7: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sundsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané revue. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní revue. Krátce na to překřtěná na revue z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
4: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky jak šandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky, a listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tatí, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl o chodníku, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vítáti.
3: No ovšem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeď ne. Předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Já je výborný. Měl jsem ho až do večera. Jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oči, že moje líčko je hladké jako oholen zimní stadion.
3: No, to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruče kuchařskou knihu.
2: Tady je. Taky ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tatí. Hůř to jistě nedopadne, než ty teď jen činy cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky museli i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky. No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby, ne?
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně více. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal, tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu.

0: kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
0: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
0: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
2: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
3: Moje vysvědčení nepomohlo.
2: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
3: Ajajaj, co mu pan Spejbl říkal?
2: Mám vynechat neslušná slova?
3: Určitě.
2: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
3: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
2: Máni.
3: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den pováluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
2: Ne, taťulda mi to nedovolil.
3: Nelži.
2: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
3: Ty se breptá.
2: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
3: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
2: Jako vždycky, domů.
3: Ale já myslela, co budeš dělat.
2: To co vždycky, spát.
3: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
2: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
3: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
2: Bodejť, šprtka.
3: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
2: Já jsem zase první ze školy doma.
3: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš? Protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš? Třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
2: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováků, žehlící prkno od Dvořáků a žehličku od paní Kateřiny.
3: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
2: Ne, proč?
3: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
2: Na hlavu?
3: No, A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
2: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
3: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
2: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
3: Jo, jo.
2: Opravdu?
3: Kdeže ten ze zelená, řekl Hurvínek a obrostl mechem.
2: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
3: Cože?
2: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
3: Jo, tak to já raději jdu.
2: Jdi.
3: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
2: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
3: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
2: Ano.
3: No.
2: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
3: Takže bys šel ještě dneska ven.
2: Jo.
3: Jo, a kdy se sejdeme?
2: Buď v 5 u pošty, jo.
3: Platí. A kdy přijdeš ty?
2: To se uvidí. Haha.
0: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
0: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
0: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to, vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
0: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
2: Dobrý den, milí člobrýčko, je člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu.
2: Ajeje.
1: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
0: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
2: Tadudo! Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle. A otcovi je to fuk. Tati!
4: Už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
2: Čajíček.
4: Ano, ne to bude.
2: Ale pospěš si, jo.
4: Už se nese čajíček, Hurvínku.
2: Děkuju, taťulínku.
4: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
2: To ne.
4: No to věřím.
2: A víš proč?
4: No nevím.
2: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
4: Dítě moje nešťastný.
2: Vy. viď? To jsem ale chudáček, viď? A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
4: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
2: Utíkej. No, hezky poslouchá.
0: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
0: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
2: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
4: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
2: Warum?
4: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
2: Ach so.
0: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví
2: Spejbe
1: a Hurvínek.
2: Jo, jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
1: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
1: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
1: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
1: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko, mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
4: Tatí, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
5: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
4: Tatí, opravdu mě nezřežeš?
5: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
4: Tatíčku,

Jak se to vlastně

Dneska však nemusel by stačí snad. Pohádkama mě nalejvat. Paníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hrvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kirchner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hrvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hrvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hrvínka, nebo v roce 2026 Hrvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hrvínka. Tak tady ji máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za pošny?
3: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. To pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No holé.
2: Holé?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady na věky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.
4: To už bylo všechno, jo?
5: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
4: Tak jo. Naschledanou.
5: Zase někdy na Českém rozhlase.

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.